0: zazněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Hello, darling. Nice to see you.

0: vzdávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Passerem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Passer. Šafář Nikles miloval velice správce Passera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles vožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl vožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Passer 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské, že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo, jo, šafář byl trochu veselej a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebemíň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Viď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on vožralej jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma. Ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle nad hlavami obou vznášel se kriminál.
na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv. První svědek byl hostinský Tiska. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl Tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pámbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady, pan správce Paser, pane Tisko? Hospodský Tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele. Milost pane, slavný soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát požralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let, neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, rytář z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sláh, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo nad ně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: A teď už se k nám blíží můj starý známý Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando. Posaď se, Surio Mario, vítám tě. Nazdar.
1: Nazdar, nazdar.
0: Surio Mario, prosím tě, jak to, že jsi se nevrátil po listopadu 89 domů?
1: Nevrátil jsem se, poněvadže jsem se zde oženil, jsem se. Už nejsem Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando, ale dohodli jsme se na společném příjmení Oříšek.
0: No dobře.
1: Takže už jsem jenom Surio Mario Oříšek.
0: Ano, to je krásné jméno, ale Oříšek. Surio Mario Oříšku, víš co, nechápu, proč jsi se nevrátil domů s manželkou?
1: Poněvadž zde ve vaší džungli se cítím lépe než v naší džungli.
0: Aha. A vyhovuje ti vývoj v naší
1: vyhovuje.
0: Džungli? Vyhovuje. Jsi spokojen s vývojem?
1: Nejsem, má Maruška, kde nejsem.
0: Má Maruška, kde to má?
1: Manželka má.
0: Ne, tak se nezvlátí, no. Neberu, já mám doma tak jednu, tam mi stačí. A co vám tedy vadí s Maruškou?
1: Já když vzpomenu o sobě, jak jsme v roce 89 v listopadu na Václavském náměstí zvonili klíčkami od digitálního krámku a zpívali jsme Čechy krásné, Čechy mé duše má se s Valtrem Komárkem, ne? Tak bych jsem si nejraději dal klíčkami od digitálního krámku buráka do kokosu a Vajtrovi Komárkovi vyškubal, bratku.
0: A co tě tak vadí, že by si ničil a plenil politikovi Plnovou?
1: Já dej vzpomenu sobě, jak jsme s Maruškou na Václavském náměstí stále a mě mrzly palce bambusových sandálech a křičeli jsme Spendlandla.
0: Cože?
1: Spendlandla.
0: Z čeho?
1: Spendlandla.
0: Já nerozumím.
1: No, že křičeli jsme Spendlandla.
0: Nemyslíš plná hrdla?
1: No, říkám Spendlandla.
0: Nemarný.
1: Ať si Petr nebo Pavel nahrad musí Vašek Havel. No a smutno je mi smutno. Všechno jinak. Vzpomenuli jsem sobě, když byl jsem malinký a moje mamuša vždy, když vykoupila mě a zasypávala mě sedinku kokosovou moučkou a říkala mě ty moje malé opruzené potěšeníčko. Pamatuj si, jak vždycky říká malý velký kouzelník v hovorech z rakosí. V džungli dá ti radu každý dobrý černoch, ale málo který dá ti kokosové moučky, pytel.
0: No Surio, já tě poslouchám pozorně, to je možná vysoká filozofie světového dosahu, ale já tomu nerozumím.
1: Já taky ne, ale malý velký kouzelník v hovorech z rakosí má vždycky pravdu.
0: A na to jsem zapomněl. Surio Mario, koho si volil v prvních svobodných volbách?
1: Uf!
0: Co ti je?
1: Ne, říkám, volil jsem... Uf!
0: Nemyslíš OF?
1: Říkám... Uf!
0: Stejný případ jako splnila hrndla. A v dalších volbách?
1: Vstoupil jsem do strany zelených, ale vyloučili mne, protože jsem žlutý.
0: Aha. Tak to je smůla. A Surio, kde jsi vlastně pracoval, než jsi si s Maruškou nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
1: Než otevřel jsem s Maruškou podloudný digitální krámek, pracoval jsem v ČKD, pracoval jsem. Můj dědeček Antonio Mario Martinez Juarez Ferdinando byl otrok. Ale za celý život nenadřel se tak jako já za 2 roky ČKD. Ano. Kdyby jsem tam byl ještě 5 roku, tak jsem měl ruce delší než nohy.
0: Ono to takhle stačí. No. Surio Mario, a kde přímo jsi tam pracoval?
1: Já pracoval jsem u běžícího pásu.
0: A co jsi tam dělal?
1: Já jsem ho brzdil.
0: Surio Mario, a v ČKD jsi se také seznámil se svojí manželkou, se svojí obětí, Maruškou Oříškovou?
1: Ano, s obětí manželkou Oříškovou seznámil jsem se.
0: Aha. A jak jsi obloudil oběť?
1: Oběť obloudil jsem takto. Když vyčerpáním usnul jsem u běžícího pásu, na pás přepadl jsem A pas, dovezi mi-aș cu Maruște? Marușca zeptea la semistra? No, copac, ia toza sau ceascu? No, copac, ia toza sau ceascu? Te nachizmetec, zecl mistru. Ia probodele să-mi să zeclism. Jadne zmetec, pane mistru. Marușco, tăi să-mi ce ceia. Surie mare, tăi sau cească în acel izvot. A byla veliká, převeliká svatba, já byl jsem tam nejmenší.
0: Takže svatba se vydařila.
1: Ano, ano.
0: Pilo se hodně na svatbě.
1: Pilo se a ty, kteří z toho neumřeli, tam pijí ještě ne.
0: A co jste tam pili?
1: Rýžové hopsasa.
0: To neznám, co to je za kořálku?
1: Moc dobrá kořálka, v Rusku s tím svítej a my to tady pijem.
0: Tak to už brzy budou tuhý všichni. A také se zpívalo na svatbě?
1: Ano, zpívalo se.
0: Hrálo se.
1: Tančilo se.
0: A kterou jsi si nechal ty zahrát? Která to je?
1: Tebe, ty český holka na ble. Tak jsem měl na Honolulu ostřevile. Kolem měl rýžovou zahradu. Chodil bych s bambusem dozadu.
0: To je moc hezká písnička. Hodnotný text.
1: Ráno.
0: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
1: Ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna. Ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
0: Co o tom víš? Jakou akci chystá pan Berňák?
1: Chystá akci ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jakou dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš jo? Nedáš jo? Tak z domečku hejdi ven.
0: Surio, nestraž nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
1: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
0: Jaká Libuš?
1: Prorok
0: špatný. Kněžna Libuše.
1: No.
0: Kněžna Libuše.
1: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
0: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
1: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlandlo. Neserte mne levý, pravý. Já chci zůstat zdravý.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec cestu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

první třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

kladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už dnes po 19. hodině. To mají daný pane inspektor.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

0: přes ulici kamarád kamaráda volá: Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá: hraju teď v kvartetu.
1: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak ses tomu dostal, mompa? Dali jsme se tři přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a tři? Mompa, jo, já s bratrem. Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra? Mompa, nemám, proč? Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá: dětku, dětku, pojď sem ke mně, vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá. Aha, dědeček, pá, to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tažím, já jsem černok.
2: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, tam povídá: tohle je nějaká Dolores, 10 dolarů. A dál jdou a ten povídá: tohle je Sibila, 25 dolarů, ale to jsou věci. A povídá: a tohle, to je Mary, 35 dolarů. A ten povídá: co pak tady se nenajde jediný slušný děvče? Mompa: to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
0: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady Fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá: barmane, prosil bych whisky and soda. A mompa: hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu s toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dapa asi, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepici bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam a pá: šefiko, jednoho vyzoura. On pá: hele, šotku, ty nepřestaneš. Vypadni, běž, běž, běž, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal: tohle přece není možný. Jde do půjčovny krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem, Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá: hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá: ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá: čiči, jak to, že mi vždycky poznáte? On pá: fešáku, bač, nosíš furt stejnou taštičku.

hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
1: Zhůru na osadu! Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
0: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
2: Osado, osado.
0: Tak ahoj, kamarádi.
2: Všichni se dnes účastnili, stoprocentně zapojili. Ahoj.
3: Here's a story I wrote about an old friend of mine. Well, he lived by the apple orchard in this little old orchard shack.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio.

někdo nemá na polívku a jinej rostbýv svačí. Někomu zas bezstarostně courat lesem stačí. Zapomenout na tuzéry a na moudrý hlavy, ze všeho mě na tom světě asi nejvíc baví.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

se za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

jak huragan, jako huragan. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 26. května nás čeká otevírání řek s Mílou Pražákem za živého doprovodu skupiny XTET.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potvím

Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
0: Radio. Vítejte na Country Radio.
3: Vítám vás, můj slyšte hlas.
4: Dej mi tam, budu zpívat a hrát.
0: Potěšíme vás s vašimi oblíbenými písničkami.
4: Tyhle šlágry mi jdou.
3: Každý, kdo patříš mezi nás,
0: a je radost být mezi svými.
3: Country,
0: takhle hraje Country Radio.

0: Trirádio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie. Hokejové šampionáty tradičně plní české hospody. Letos to ale vypadá na stěhování do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí a doma si budují vlastní tzv. Fanouškovské zóny. Tomu odpovídají také nákupy výbavy. Podle Heuréky vyskočil mezi týdenně zájem o televize téměř o 12% a kdo chce ještě větší obraz, sahá po projektorech. Zájem o ně vzrostl o 15%. K vodě se vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Ráj pro rybáře, jachtaře i milovníky koupání, ale zároveň chybějící toalety a sprchy. Vodní nádrž Letovice, kterou napájí říčka Křetínka a rozkládá se na katastru několika obcí, se má v letošním roce dočkat výrazné změny. Na velkém parkovišti poblíž pláže pod obcí Vranová staví dělníci objekt s toaletami, sprchami, bufetem a venkovním posezením. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Jaká je nezaměstnanost v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
3: Podíl nezaměstnaných zůstává v hlavním městě stejný. Ke konci dubna jej úřad práce spočítal na 3,8%. V evidenci úřadu bylo k 30. dubnu 38 239 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Praze je stále nejnižší v rámci celé České republiky. Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v Česku je ta v Praze o 1,1% nižší. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se připravují na klíčové zápasy ve skupině mistrovství světa. Čeká je náročný program. Hned zítra federální derby proti Slovákům. I proto včera dostali hráči volno. Pravidelné informace ze světového šampionátu ve Švýcarsku přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Ve čtyřech zápasech Češi uhráli 10 bodů a včera sbírali síly na další 3 utkání ve skupině. Už v sobotu hraje parta kolem kapitána Romana Červenky se Slováky. V pondělí s Norskem a skupinu uzavřeme úterním soubojem proti Kanadě. Ve čtvrtek pak odstartuje play-off, ve kterém doufejme znovu nebudeme chybět. Kromě hokeje se bude hrát i fotbal, a sice poslední kolo nadstavby šance ligy. A bezesporu nejsledovanější zápas se odehraje v sobotu od 14 hodin na pražské Julisce, kde Dukla přivítá ostravský Baník. Definitivně se tak rozhodne, kdo skončí poslední a spadne do druhé ligy. Dukle stačí k záchraně i remíza. Baník musí bezpodmínečně vyhrát.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak my věříme, že váš boj toho dnešního 22. květnového dne neprohrajete a že jste krásně naladěni pro dnešní den, možná už také díky vidině nadcházejícího víkendu, který by měl být teplý, prosluněný, to znamená, bude vás lákat do přírody, k různým činnostem, na zahradách, na zahrádkách, zkrátka, obecně řečeno, k odpočinku.
1: No a taky docela určitě k hokeji, že? Protože no, zítra
0: bude.
1: Nás čeká, a to bude mela, já
0: teda,
1: teď bude, a dej mu, a no. Teď a doprava, a kam to jedeš?
0: Ten puk.
1: No ale tentokrát to bude jako velmi teda si myslím jako náročné,
0: to bude,
1: jako na nervy, jo, to bude určitě. Strašný, jako to bude hrozná mela Česko, Slovensko, tak jako to se teda těším, vyčistím si na to brýle, jo, abych na ten puk dobře viděla. Vláďo, já nevím, jak na té malé obrazovce, vy máte nějakých těch 15x15.
0: Ano, centimetrů přesně.
1: Nevím, jestli vůbec tam ten puk uvidíš, jestli možná ty hráče, co?
0: No ale já mám takovou
1: vychytávku. Ještě to zrní trochu.
0: Já mám takovou vychytávku.
1: Černobílá.
0: Já si vám černou fixu a budu si tam ten puk malovat vždycky.
1: Jo?
0: No, na tu obrazovku.
1: Budeš to překreslovat, nebo tam můžeš dělat takovou tu, jak se tomu říká, ta chytrá tuška, jak tam budeš kreslit ty čáry různé. Tak ten puk teď letěl, tak?
0: Ano. No ať je to jak chce, tak samozřejmě našim hokejistům držíme palce i navzdory tomu, že Slovensko je velmi silný soupeř. Tak to bude opravdu velice napínavé. Uvidíme, jak to dopadne. V každém případě v této hodině je tady muzika.
1: No a dej nám nějaký tip před tou muzikou. Jak to dopadne?
0: 3-2 vyhrajeme.
1: Já myslím, že to bude 15-0.
0: Pro prohrajeme, jo. 3-2 vyhrajeme, tak dobře si to pamatujete. Pamatujte tento tip, že jsem si nevsadil.
1: 15-0, když tak si vsaďte, jo.
0: Tak jo, jdeme na muziku. Vím, že přijdu do nebe. To už je krásně veselá píseň od Nadí Urbánkové.
1: Dobré ráno přeje Vláďa s Kačkou.
2: Vím, že

0: Máte Country Radio, je 6 hodin a 14 minut, tak jak to vypadá se sluníčkem? Jak to vypadá s tím počasím na dnešní den?
1: Na dnešní den to bude naprostá paráda, protože teploty dosáhnou až 26 stupňů, což ovšem bude během dne. Jak to vypadá v tuto chvíli aktuálně nad územím České republiky? Od 10 do nějakých 8, potažmo 6, takže teploty nám neustále rostou, šplhají se nahoru. K tomu má být jasno, ovšem občas budou lokálně i nějaké přeháňky. Tak předcházející informace o tom, jak bude dnes, máme za sebou, jak to vypadá na silnicích.
0: Já myslím, že ty teploty mají strašně velké svaly, protože tento týden jako šplhají, ale jako, já nevím, jestli po laně nebo po čem, po té rtuti, jako to jsou prostě strašní šplhavci, takže gratulujeme, jako strašně dobrý bicáky. Tak hodně na to makáte, tak doufám, že i léto bude parádní. Tak jdeme na ty silnice, na D1, na 144. kilometr ve směru na Brno, protože tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam nějaká havarovaná dodávka, tak s ní počítejte, že tady se asi trošku zbrzdíte.
1: Ano, a tyto informace jste se dověděli ve 6:45 a teď se dovíte, že nás čeká Johnny Cash v našem vysílání.
0: No a za chviličku i podrobně počasí na dnešek a samozřejmě i na víkend, který je před námi.
1: Hezký poslech. Hey.

0: 6 hodin 19 minut, tak jak je to s tím sluníčkem? Už tam je, nebo tam není? Já myslím, že už tam chvilku
1: je. Už tam nějakou chvíli bude, ano.
0: 5 minut po páté nám sluníčko vyšlo na oblohu a zapadat nám bude těsně před hodinou 21. ve 20.49.
1: Tak rekordní teploty, tropickou třicítku, tedy nejtepleji jsme porazili v roce 1950.
0: Čím jsme ji porazili?
1: Překonali jsem chtěl, překonali v roce 1950. Dnes k té třicítce nedospějeme, ale o víkendu, no nechejte se překvapit. No a nejchladněji bylo v roce 1866, 2,9 stupňů Celsia.
0: Jak se poráží ty teploty?
1: Pokořit, viděl jsem si to spletlo slovo. To víš po ránu.
0: Taková poražená
1: 6 hodin 20 teplota. Minut, ano.
0: To je potom uražená. Tak, jak to vypadá s teplotami aktuálně po venku, tak Kvilda, si jo, skoro minus 3 stupně Celsia a Jizerka 3 stupně nad nulou. Tak to jsme tady, máme vždycky takový jako souboj raní.
1: No přesně tak, těchto těch dvou meteorologických stanic.
0: Jo, tak tentokrát vyhrává tedy Kvilda tu nejnižší teplotu. Jinak teploty se pohybují od 5, ale až do 13 stupňů Celsia. Ten rozpil je docela široký, nedá se specifikovat, kde je jako nižší teplota a kde je vyšší, tak prostě po ránu se trošku více oblékněte.
1: No a ty svršky můžete skazovat během dne, protože bude slunečno, více oblačnosti můžeme očekávat v odpoledních hodinách, bude kupovitáno a teploty 22 až 26 stupňů Celsia. No a v 1000 metrech na horách 17.
0: Já už vidím, jak bude v těch pracovních zařazeních různých po těch chodbách poházené to oblečení odpoledne. Přesně, co tam budete tím brodit, protože všichni budou odhazovat ty svršky. Tak v sobotu bude slunečno a teplo bude jasno až polojasno s teplotami 24 až 28 stupňů Celsia. A to není všechno.
1: To není všechno, protože neděle nejvyšší denní teploty 25 a jsme u toho až 30 stupňů Celsia. Slunečno s letními teplotami.
0: Neuvěřitelné, to se snad ani nemůže stát. Ano, uvidíme, jak to bude. Tak jaké budou pranostiky pro dnešní den? Nic, ale nějaká taková, která je pro celý měsíc, jestli v máji neprší, červen to dovrší.
1: No a dáme si ještě jednu. V květnu lihrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
0: Ale prosím,
1: to je. Teď už epidemie. A všem dětem. Milé děti.
2: Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za 7:45 hezké páteční ráno přejeme. Tak jak to aktuálně vypadá na silnicích, za chvilku se k tomu dostaneme. Teď vám ale musím říct, že dneska nejezdí vlaky na trase Čížkovice, Libochovice, Radnice, Chrást, u Plzně, Toužim, Bečov, Nad Teplou nebo Olomouc, Šternberg. To jde o takové ty dlouhodobější, ovšem polodenní vlakové výluky. Co se tedy děje na silnicích, i to víme na Pražském okruhu ve směru, kde jedničce stojí kamiony. Nic asi vážného se tam nestalo, ale s tím počítejte, že v tom pravém pruhu je to obsazené. Na D11 z Prahy do Hradce u sjezdu na Český Brod máme zavřený jeden jízdní pruh. Mělo by to vytrvat ještě několik hodin, tak s tím počítejte také. Tolik doprava na Country Rádiu, přeju pěkné ráno.
2: Country Rádio.
3: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
4: Zhůru na osadu!
5: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem vít.
3: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
6: Osado, osado.
3: Tak ahoj, kamarádi!

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za více než 22 miliard korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Zástupci svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele správy Krkonošského národního parku Petra Moravce z Trutnovské lesnické akademie, tedy jednoho ze tří finalistů výběrového řízení na ředitele parku. Jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy KRNAPu. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude polojasno až jasno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak kdo je dneska v tom kalendáři? Vláďo, už jsi se díval.
2: Já jsem se díval, máme tady dvě jména, jedno hezčí než druhé, jedno zajímavější než druhé.
1: Jedno hezčí než druhé, to znamená, že to druhé je horší?
2: Ne, je hezčí než to první a první je hezčí než to druhé.
1: Tak to jsem zvědavá. Dobře, tak dneska je 22. května, to znamená, že dnes oslavuje jmeniny Emil. Jde o jméno, které je původem z latiny a bylo odvozeno z římského rodu Amelius, tedy se dá přeložit jako ten z rodu Ameliů. A tohleto jméno vzniklo z latiny a překládá se jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. Tak takových kluků máme v Česku prý 10,5 tisíce.
2: Já znám jednoho Emila, to je vzpomínka na dětství, určitě víš, kam tím mířím, to byl robot Emil, který se objevoval na televizní obrazovce a vždycky přivítal děti větou: dobrý den, já jsem váš kamarád robot Emil. Pamatuješ si na to?
1: Ne.
2: Ne, ty, jasně, já jsem
1: starší. To já jsem nezažila.
2: Černobílé to bylo, hadičky z něj koukaly, bylo to pěkné. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Rita, jedná se o ženské křestní jméno italského původu. Původně jde o domácí zkráceninu jména Markéta a vykládá se jako perla. Těch perel s jménem Rita máme v České republice necelých 600.
1: Dneska máme Mezinárodní den biologické rozmanitosti. V tomto širším rámci mezinárodní spolupráce se tématem biodiverzity zabývají také všichni, kdo řeší příbuzná témata. A sice udržitelné zemědělství, dezertifikace, degradace půdy a sucho a tak dále a tak dále. Třeba i technologie a inovace.
2: Velmi důležitý den. Stejně důležitý den mají Julie a Juliana, což jsou jména, která se vztahují ke Slovensku. Právě dnes mají svůj svátek. I tam zdravíme a přejeme všechno nejlepší.
1: Tak tolik informace, které by se vám pro dnešek měly hodit, nebo mohly hodit. No a my už se teď v 6.37 přesuneme za další muziku. Jakou zahraniční?
2: Příjemný poslech.
1: Country Radio.
2: Robot Emila.

0: No a jdeme se podívat na silnice. Tak začínáme trošku takového problému, který nám vznikl na kroměřížské silnici 432. Z Holešova do Hulína zde havarovalo osobní auto. Nehoda je u dálnice D49, takže tady počítejte s nějakým zdržením.
1: Nejvyšší teploty v tuto chvíli v Klementinu, pražské Klementinu, hlásí 16 stupňů nad nulou. Už ano. Teď takhle v 6.42, ale jinak řekněme, že třeba na západě je ta teplota nižší než třeba ve zbytku republiky. Na západě tady kolem 5 stupňů, jinak se ty teploty už šplhají až ke 13.
0: No, ono se to všechno samozřejmě srovná, takže dáme teď průchod muzice a vy můžete přemýšlet o tom díky těm teplotám, které jsou po venku, jakou garderobu zvolit, pak když odcházíte téměř ve 6:45 ze svého domova.
1: No tak jo, ty teploty dneska měly dostoupat až na nějakých
0: 26
1: stupňů Celsia. Tak to by možná bylo na nějaké pěkné šaty, pánové,
0: ano,
1: co?
0: No, dámské myslíš?
1: No ne, jakože pánové budou mít na co koukat.
0: Jo,
1: ne,
0: ano,
1: že by si
0: ano,
1: na
0: ano.
1: sebe vzali šaty své ženy.
0: Tak milé dámy, myslete na své protějšky, aby byli motivováni. Za chviličku někoho z vás probouzíme.
1: Hezké ráno.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6:45 a my budeme probouzet jednu takovou malinkatou holčičku.
2: Ano, malinkatou sedmiletou Kristýnku. Máme to tady takhle krásně napsáno a myslí na ní rodinní příslušníci. Tak uvidíme, jestli v sedmi letech Kristýnka bude vzhůru. Nakonec by asi měla škola, že jo?
1: No jasně.
2: No Ježkovi zraky, co mě to napadlo.
3: Krokem, prosím.
1: Dobré ráno, my hledáme Kristýnku, tady je Country Rádio.
2: Dobrý den.
1: No tak honem teda, ale teda tu Kristýnku my potřebujeme, prostě potřebujeme s ní důležitě mluvit.
2: Ano, a popřát je.
1: No, tak a teď je tam velká scháňka po velkém domě.
2: No,
1: podle mě je v sedmém patře.
2: Podle mě už je to škola třeba. No.
1: Tak haló? Jo. Haló?
2: Najdeme ji, Kristýnku.
1: Haló! Ahoj Kristýnko, tady je Country Radio, my tě moc zdravíme, tady je Kačka s Vláďou.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jsme ji vzali dech teďka.
1: Kristýnko, slyšíš nás?
4: Já.
2: No,
1: slyšíš nás, bezvadný, tak jenom trošku přidej na hlásku. My tady pro tebe máme jedno přáníčko, protože ty máš narosky. Je to tak? A Kristýnka to položila. No to nevadí, tak možná byla celá jako rozrušená.
2: Já
1: teď
2: se ale ani
1: nedivím. Teď ona vůbec nevěděla, kdo to na ní mluví. Tak. Nevadí, přání tady
2: ano,
1: máme.
2: Ano, všechno nejlepší a ať ti jde všechno aspoň tak, jako doposud, nebo ještě lépe ti ze srdce přejí tatínek, maminka, brácha i ségra.
1: No a posílají krásnou písničku Velký holky od kapely Madeleine. Tu máme připravenou, tak slyšeli jsme tenňoučký hlasek Kristýnky.
2: Ale byla roztomilá.
1: No, tak k sedmým narozeninám přejeme taky všechno nejlepší.
2: Tak a tady je to něco o těch velkých holkách. Pěkný poslech.

0: vysílání Country Rádia v 6.52, kdy vám přejeme pěkné páteční ráno.
1: No a posíláme další muziku. Ještě před zprávami s Tomášem Adamcem nás čekají Nezmaři. Krásná píseň, provoněná, doslova do písmene Růžemi. Ano, jmenuje se Růže, no a v té další hodině třeba Rangers. Píseň Vím, vím.
0: Tak přejeme krásné ráno a hezký poslech.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý. Třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
4: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
5: Vypartu.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, teď do školních lavic. Necelých 7 000 deváťáků, kterým se napoprvé nepodařilo získat místo na střední škole, má do pondělí čas na přihlášení ve druhém kole. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 600 volných míst. Výběr škol je ale ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska místa. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo oplacené soukromé školy. Zemědělcům rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě a to může ovlivnit i ceny potravin. Oblíbené ovoce a oblíbené pití je v ohrožení.
2: Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin, moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už v kraji sadařům došla trpělivost. Oblíbené ovoce nahrazují odolnějšími broskvoněmi či slivoněmi. Nevyspytatelné počasí se už v našich krajích na jaře stává standardem. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
1: O novém stadionu teď Honza Navrátil.
3: Zástupci městské části Praha 4 podepsali memorandum s klubem AC Sparta Praha, který plánuje vybudovat v Pálkařské ulici v Krči nový areál se stadionem splňujícím kritéria UEFA a kapacitou až 5000 fanoušků. Stadion bude sloužit zejména pro zápasy B týmu a ženského A týmu a areál bude zároveň využíván také pro tréninkovou činnost mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a Brit George Russell se pokusí ve víkendové velké ceně Kanady obhájit loňské vítězství a dostat pod tlak lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Pilot Mercedesu ztrácí na týmového kolegu 20 bodů. Po nasazení nových komponentů chtějí v Montrealu uspět také jezdci McLarenu, Ferrari nebo Red Bullu. Na programu je i samostatně bodovaný sprint. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Zdravím, to jsou Rangers ve vysílání Country Rádia v 7.04. Je pátek 22. května a dneska se oslavují Emilové.
1: Ano.
0: Dneska mají totiž ano. Svůj den a svůj svátek, tak na ně nezapomeňte.
1: No a nezapomeňte na to také, že je tu s váma Kačka a Vláďa u toho dnešního ranního vysílání, respektive ranní dopoledního a spousta krásné muziky. V nejbližších chvílích nás čeká kapela Marien a jejich Propast. No a samozřejmě nebude chybět třeba ani Pavel Brimer a Fešáci. No a pohled do historie, tak ten se nabízí sám o sobě něco kolem 20. minuty po 7. dně.
0: No a docela určitě se můžete také těšit na ranní otazník, kdy jsme se vás včera ptali, Vláďo, schválně, jestli si vzpomeneš, na co pak jsme se včera našich posluchačů ptali.
1: No,
0: a k čemu se budeme vracet?
1: Budeme se určitě vracet k vstávání, že jo? Nebo respektive k tomu, jak jste odcházeli z práce v pátek, že jo? Protože pátek vždycky je takový ten den, kdy všichni spěcháme na ty chaty, chalupy a snažíme se to nějak v uvozovkách tu pracovní dobu ošulit tak, abychom vyrazili dřív a dnes to bude o to víc motivační, že má být pěkný víkend.
0: Přesně, někdo se to snaží ošulit a nejde mu to,
1: ano.
0: Že? A někdo se snaží a jde mu to krásně. Tak jak to jde, to se dozvíte i po 7:30 u nás v našem vysílání.
1: Teď už slíbená muzika, tak ať se vám dobře poslouchá, ještě jednou vše nejlepší všem oslavencům a věřím, že i tuhle tu kapelu s touto písničkou si užijete, protože je takhle krásně našlápnutá do toho dnešního pátečního rána.
0: Ano, to si myslím, že tohle je muzika, která lahodí leckterému uchu i tomu našemu a věříme, že i tomu vašemu. Tak dobré chutnání třeba k vaší páteční snídani a hezký poslech.
1: Ať se vám daří. Dobré ráno.

0: Hvězda Country On ve vysílání Country Rádia, my jsme taky takový dvě hvězdy, že?
1: Ano, Country Onu.
0: Někteří pohasínající, ale samozřejmě děláme, co můžeme, jo?
1: Počkej, se spodělat do zrcátka, nebo? Ne. Beru zpět pro jistotu raději, ano, pardon.
0: Mrkneme se na dopravu a taky na počasí, tak Vládě, ukaž, ano. Co umíš.
1: Dobře, hvězdo. Tak víceméně, co umí meteorologové v rámci předpovědi. Dnešní teploty po ránu na některých místech dokonce 12 až 13.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Jak to napříč toho 22. května vypadalo v historii, řekneme si právě teď v 7 hodin a 17 minut. Tu máme data v datech. Začínáme v Česku jednou velmi důležitou informací. Psal se rok 1921, kdy právě toho dnešního dne vznikla Československá obec legionářská, která sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším Československu.
2: Rok 1933 byl rokem, kdy se narodil Dalimil Klapka, právě toho dnešního dne. Bohužel už 4 roky není mezi náma. Šlo o českého skvělého dabera, který svůj hlas propůjčil například americkému herci Peter Folkovi v roli poručíka Kolomba. Jo, všichni jsme ho měli rádi. Byl to taky děda Simpson nebo ředitel Skinner v seriálu Simpsonovi.
1: Úžasný dabér. V roce 1954 se narodila zpěvačka a hudebnice romské národnosti, bohužel už není mezi námi, Věra Bílá.
2: Rok 1963, tehdy se narodil herec Miroslav Hanuš, který se kromě herectví také věnuje režii a je vynikající.
1: Ano, v roce 1924 se narodil Charles Aznavour, arménsko-francouzský šansonier, textař, herec, diplomat a podnikatel, určitě znáte.
2: Rok 1987, tak v tom se narodil srbský tenista Novak Djokovic. Na zahajovacím ceremoniálu jedných letních her v Londýně se stal vlajkonošem srbské výpravy.
1: Dostáváme se k další velké osobnosti v rámci úmrtí. Bohužel v roce 2016 zemřel malíř, kreslíř, ilustrátor, animátor a spoustu jiných funkcí Adolf Born. Zasloužil si celou řadu ocenění, ku příkladu zasloužilého umělce v roce 1988. V roce 2003 získal medaili za zásluhu prvního stupně a nemusíme zapomenout ani na řád umění a literatury Zlatý střevíček z roku 2015.
2: V roce 1885 zemřel Victor Hugo, francouzský básník, prozaik, dramatik a také eseista.
1: Teď už muzika, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: Určitě znáte písničku Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou všichni hezká. Znají. No jasně. No a propos, tady se zpívá o lodi a ta loď je velmi důležitým aspektem pro tento vstup, protože my si přiblížíme 5. květen, právě toho dne, byla zahájena pravidelná lodní doprava před 80 lety na Brněnské přehradě. A zítra ožijí právě na Brněnské přehradě obrovské oslavy.
1: Ano, tak je to 80 let, takže ty oslavy budou jakoby velkolepé. Bude tam možné po přehradě plout zdarma na krátkých okružních plavbách a dokonce se budete moci podívat do vnitřku hráze.
0: Ano.
1: Jak to tam vypadá? Je to tam vždycky v těch hrázích, to bývá takové velmi úzké. Takže pokud máte klaustrofobii, tak tam prosím vás nechoďte, nebo tam bude blázinec úplný. Ale určitě to stojí jakoby za prohlédnutí a budete koukat, co tam všechno vevnitř mají. A to není všechno.
0: To není všechno, protože kdysi dávno v těch dobách minulých začaly brázdit Brněnskou přehradu dvě lodě. Jo? A jedna se jmenovala Kachna a druhá Kačer.
1: No to se pleteš, ale Vláďo. To bylo někde jinde, to bylo na nějakém menším rybníku vedle. Jo. Ale tady dostali jméno Morava a Brno, jo, a převáželi kolem stovky cestujících. A dneska tyhle ty lodě tam pořád ještě jako jezdí. A plus tam jsou ještě další, který se jmenují úplně jinak. Jmenují se Lipsko, Stuttgart, Dallas, Vídeň a Utrecht.
0: Jo, a proč zrovna tyhle ty jména?
1: No, protože to jsou vlastně, to jsou jména brněnských partnerských měst, jo, tak proto se to prostě jmenuje třeba Liberec a Plzeň. No,
0: Olomouc Kroměříž, že?
1: Přesně Savrky. Tak, to jenom kdyby vás to třeba zítra překvapilo, až vyrazíte na tyhle ty krásné oslavy 80 let lodní dopravy v Brně.
0: Bude to velkolepé, konec konců i počasí bude svědčit všem, kteří se na brněnské prígl přijdou koknout, juknout.
1: No, bude to parádní, tak určitě pokud máte rádi lodě, anebo nevíte, kam vyrazit na nějaký pěkný výlet, tak tohle si myslíme, že je docela pěkný tip.
0: A my vás teďka zveme za Michalem Tučním.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Za minutu už bude 7:30, tak pěkné ráno přejeme. Tak Frýdek Místek Vratimov, to jsou vlakové výluky, které jsou polodenní, stejně tak Čížkovice, Libochovice, Olomouc, Šternberg. Tady se tedy dneska nesvezete vlakem a pojedete autobusovou dopravou. Pak tu máme ještě nějaké nepřetržité výluky, které nevytrvají jenom tak zhruba půl dne, ale trvají celý den a vlastně několik dnů za sebou. Kouřim Pečky, Dívčice, Strakonice a Písek, Strakonice, Blatná nebo Klatovy Přeštice. Máme tady i informace, které se týkají silnic. D1 144. km ve směru na Brno. Tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh, bourala tam dodávka do osobního vozidla, tak s tím počítejte. Komplikace čekejte také v Mladé Vožici na Táborsku. V ulici Obránci Míru se tam stala dopravní nehoda. Aktuálně tam probíhá úklid vozovky. No a pokud i vy máte nějakou šlamastiku při cestě do práce nebo z práce, tak nám o ní dejte vědět. 210 323 330. Jinak přejeme samozřejmě šťastnou cestu. Teď zprávy počasí a po nich Pavel Bobek. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
3: Country Radio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro vozidla starší 10 let. Evropská komise chtěla normu prosadit v minulém roce kvůli bezpečnosti a také pro větší záchyt vozidel s vysokými emisemi. Škodu na úrodě ovoce kvůli mrazům odhadují ovocnáři na asi 1 až 1,5 miliardy korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru o 51% nižší. Senátní výbor pro územní rozvoj podpořil návrh, aby zákonné právo vystoupit na jednání místních zastupitelstev měli i mladí lidé už od 16 let. Měli by mít právo vyjadřovat se také k rozpočtu obce a navrhovat jejím orgánům své podněty, kterými by se zastupitelstvo, rada nebo starosta museli zabývat. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Bude polojasno až jasno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Kolik hodin v pátek končíte, nebo jste končili v práci? To bylo téma našeho ranního otazníku, které jsme tu otevřeli včera po 9. hodině a dneska se k němu vracíme, protože vždycky přijde tolik odpovědí, že jsme tak nějak chtěli, aby vždycky přetekli i do toho dalšího dne, aby ten, kdo je neslyšel, si mohl taky užít.
2: Ano, když tak se podívejte na náš Facebook, ze kterého mimo jiné také čerpáme a tam těch odpovědí je opravdu nepřeberné množství. Třeba Štefan, ten se mi líbí, na ten se včera řada nedostala, napsal: Ahoj, důchodci nemají pevnou pracovní dobu, ale když už mluvíme o pátku, tak každý pátek přesně v 19 hodin musíme být v místním lokálu, jinak platíme rundu za pozdní příchod.
1: No, tak samozřejmě každý to má po svém, ale jak je to tady, pokud jste chodili do práce, ano. Tak my věříme, že ano, tak většina z nás chodila nebo chodí do práce. Karel napsal, nevím, jestli byl pátek, ale kdo si to má po 6 letech v penzi pamatovat, tak teda, Karle, vy jste rychle zapomněl, jak jste chodil v pátek.
2: Nebo se nechce přiznat. Pro změnu Emilka napsala, končila mi pracovní doba v 15.30, pokud jsem dělala v pondělí do 17 hodin a domluvili jsme se s kolegyní, tak jsem šla v pátek domů ve 14 hodin.
1: No vidíš,
2: vždycky takže, to bylo o té domů.
1: Jo, tak samozřejmě takhle to jako mohlo někde fungovat. Napsal nám i Tomáš, já vždycky v pátek končím kolem 13. hodiny, abych mohl vyrazit na moji chaloupku. Když je to v zimě, tak mi nevadí, že zůstávám i přes čas.
2: Tak, tolik některé z těch vašich příspěvků na téma, které jsme tady včera zvolili. Odchod z práce v pátek. Teď si dáme muziku Valdemar Matuška a aktuální písnička, protože třešně začínají pomalu, ale jistě červenat. Jo, třešně zrát.
1: Fakt?
2: Fakt, jsem viděl, upálej.
1: Tak se půjdu podívat, jo. Asi.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

0: Krátce po 7:45 naťukneme jak dopravu, tak počasí. A jdeme na dopravu. Tak, bohužel začínáme dopravní nehodou, která se stala v ulici Podkrušnohorské, což je v Litvinově. Nehoda se neobešla bez zranění, tak v tomto místě si dávejte dobrý pozor, jinak se nám plní samozřejmě hlavní tahy do velkých měst, to je taková ta klasika.
1: To znamená do velkých měst, jako třeba?
0: Brno, Ostrava, Praha.
1: Jo, no. To jsou taková ta velká města, teď zbytek budou plakat, jo?
0: Budou rádi, že se jim tam netvoří kolony, ale samozřejmě tím jsem nechtěl eliminovat další města, protože do jakéhokoliv města se nám ty kolony tvoří, protože lidi jedou samozřejmě za pracovními povinnostmi.
1: Tak víte co, nejezděte do těch velkých měst, prostě zůstaňte už na víkendu a nikam nevyrážejte. Ostatně ty teploty budou fantastické, už dneska se teploty vyšplhají na nějakých 22 až 26 stupňů Celsia. No a o víkendu bude až 30, takže určitě naplánujte nějaký prýma výlet, třeba někam k vodě nebo někam do stínu.
0: A za chviličku to pro vás máme soutěž, kde budete hádat jednu významnou osobnost, ale ještě předtím Lynn Anderson ve vysílání Country Rádia.
1: Dáme si jí Rose Garden.

0: Poznáte, kdo jsem?
1: Podíváme se na jednu osobnost, kterou byste mohli znát. Neříkáme, že ji znají úplně všichni. To jméno asi ano, ale nevím, jestli si ji každý teďka vizuálně představí.
2: Já myslím, že určitě se dopracujeme k té pozitivní odpovědi na základě 5 otázek a 5 odpovědí. Myslíme si, že vám to bude jasné hned od začátku, takže...
1: Jo, no, já moc si jistá nejsem, ale uvidíme.
2: Dobře, necháme se překvapit. Tak, já se ptám, Kačenka odpovídá. No a zeptám se tedy rovnou, jste slavná?
1: Ale tak samozřejmě, respektive byla jsem. Dokonce mě v 60. a 70. letech 20. století považovali za sexuální symbol.
2: Pánové teď zbystřili, předpokládám. K tomu může samozřejmě být i druhá otázka. Odkud vás může české publikum znát?
1: Asi hlavně z filmového plátna, ale třeba v červenci roku 64 jsem byla hostem na Karlovarském filmovém festivalu a v roce 2012 jsem dokonce zasedala v porotě České mis.
2: Dobře, v jakých filmech jste nejčastěji hrála?
1: Často mi byly svěřovány filmové role žen s italským temperamentem.
2: Jinými slovy, byla jste Italka?
1: No tak ne, neřekla bych, ne tak docela. Narodila jsem se v Tunisu, ale předkové pocházeli ze Sicílie.
2: Dobře, 4 otázky jsou za námi, pořád možná pátráme. Prozradila byste nám alespoň tedy jeden z těch mnoha vašich filmů, ve kterém jsme vás mohli vidět na pověste?
1: Dobře, jeden za všechny.
2: Ano.
1: Tenkrát na západě.
2: Tak, vyčerpali jsme okruh 5 otázek, vyčerpali jsme okruh 5 odpovědí. Myslíme si, že teď už by to vůbec nemělo být složité.
1: Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den, já vám do soutěže.
2: Dobrý den, to voláte dobře.
1: Tak povězte nám to správné jméno.
3: Já se domnívám, že to bude Claudia Kardinálová.
1: Na základě čeho tak usuzujete?
3: Tenkrát na západě.
1: Tenkrát na západě, takže vlastně úplně ty definitivně prostě poslední indicie vás dovedly k téhleté odpovědi.
3: No. A co? Váhal jsem ještě Sophie Loren, ale jak jste říkali o té Itálii a tak dále. A
2: tam ještě padl ten sexuální symbol, tam ještě padl, že? V 60.
3: No
2: 70.
3: tak to platí o obou dámách.
2: Já vím, ano, přesně.
1: To si teda úplně pokazil.
2: Ne, já samozřejmě souhlasím s naším posluchačem. Takových by ještě bylo těch symbolů, že?
1: No tak jak myslíte, že to teda dopadne pro vás? Dobře nebo špatně, nebo co? Teď možná jste na vahách, co?
2: Nenechte se
3: rozhodit. Na vahách nejsem, já myslím, že jsem to trefil, protože Claudia Kardinálová, to je jasný favorit.
1: Jo, no tak uvidíme, no. A to je dobře, že jste se nenechal zvykla, to jsme samozřejmě neměli v plánu, ale jako chtěli
2: no,
1: trošku jsme tam jako chtěli nasadit toho červíčka do té hlavy, ale nepodařilo se, tak jste dobrý, že takhle si držíte svůj názor, tak jsme rádi, to byla ano, Claudia Kardinálová, tak gratulujeme.
2: Gratulujeme.
3: Děkuju.
2: Abychom to genderově vyvážili, tak to byl sexuální symbol pro změnu, teď vám posíláme tvář starého muže, jo.
1: A to je zase sexuální symbol pro někoho jiného, samozřejmě. Každopádně
2: tak.
1: Gratulace od nás, vydržte na linku. Tak my si dáme tedy tvář starého muže ve vysílání Country Radio.
2: Pěkné odpovědi.
4: V ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

0: zpíval Johnny Cash. Tolik kapela Rekonvalescence, za chviličku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem a v příští hodině další povídání a další muzika.
1: Pacific, Zlatý údolí, to je písnička, kterou se můžete těšit právě po zmiňovaných zprávách. Tak krásný pátek.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenáš Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: kam já bych se dneska vypravil? Jsem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
1: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie. Hokejové šampionáty tradičně plní české hospody. Letos to ale vypadá na stěhování do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí a doma si budují vlastní tzv. Fanouškovské zóny. Tomu odpovídají také nákupy výbavy. Podle Heuréky vyskočil mezi týdenně zájem o televize téměř o 12%. A kdo chce ještě větší obraz, sahá po projektorech. Zájem o ně vzrostl o 15%. K vodě se vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Ráj pro rybáře, jachtaře i milovníky koupání, ale zároveň chybějící toalety a sprchy. Vodní nádrž Letovice, kterou napájí říčka Křetínka a rozkládá se na katastru několika obcí, se má v letošním roce dočkat výrazné změny. Na velkém parkovišti poblíž pláže pod obcí Vranová staví dělníci objekt s toaletami, sprchami, bufetem a venkovním posezením. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Jaká je nezaměstnanost v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
3: Podíl nezaměstnaných zůstává v hlavním městě stejný. Ke konci dubna jej úřad práce spočítal na 3,8%. V evidenci úřadu bylo k 30. dubnu 38 239 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Praze je stále nejnižší v rámci celé České republiky. Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v Česku je ta v Praze o 1,1% nižší. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se připravují na klíčové zápasy ve skupině mistrovství světa. Čeká je náročný program. Hned zítra federální derby proti Slovákům. I proto včera dostali hráči volno. Pravidelné informace ze světového šampionátu ve Švýcarsku přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Ve čtyřech zápasech Češi uhráli 10 bodů a včera sbírali síly na další 3 utkání ve skupině. Už v sobotu hraje Parta kolem kapitána Romana Červenky se Slováky. V pondělí s Norskem a skupinu uzavřeme úterním soubojem proti Kanadě. Ve čtvrtek pak odstartuje play-off, ve kterém doufejme znovu nebudeme chybět. Kromě hokeje se bude hrát i fotbal, a sice poslední kolo nadstavby šance ligy. A bezesporu nejsledovanější zápas se odehraje v sobotu od 14 hodin na pražské Julisce, kde Dukla přivítá ostravský Baník. Definitivně se tak rozhodne, kdo skončí poslední a spadne do druhé ligy. Dukle stačí k záchraně i remíza. Baník musí bezpodmínečně vyhrát.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: srdce hodně blízká, proto se mu říká Zlaté údolí, že je takové naleštěné, prostě takové ideální, a o tom zpívali Pacifik na Country Rádiu.
1: Ano, samozřejmě to nebyla jediná hudební součást této hodiny, tedy mezi 8 a 9. Když jsme u toho času, tak si řekněme, že je tu 9:08. V kalendáři máme 22. května, dostaneme se určitě k Emilům, kteří dnes slaví svůj svátek, a to nebude zdaleka všechno.
0: Ano, dozvíte se od nás třeba v tuto chvíli, že kvete dub, jo? Máme taky Mezinárodní den biologické rozmanitosti, ano. A to vám povíme, co to je, ale to bude až po 8:30. A rozhodně musíme dál držet všem maturantům palce, protože tento týden, vlastně už dneškem, se uzavírají vlastně ty ústní maturity a dneska se prostě rozhodne. Někdo to prostě, to už víme, že to prostě nezvládnul, ale to prostě není všem dnům konec, ano. Prostě taky tu máme nějaké září, že? A v září prostě můžete zazářit.
1: No jo, ale ty prázdniny zase zkažený, víš co,
0: ale
1: to není.
0: Ale nejsou zkažený, to neznamená, že musíš prostě od rána do večera prostě se učit, že jo? To prostě doženeš to, co si prostě zameškal, a v září to bude zase v pohodě, ale vám všem ostatním, kteří jste to zvládli, tak my jsme vám fandili. My jsme fandili vlastně všem, ale vám, kteří jste to zvládli, tak samozřejmě gratulujeme moc.
1: Také jsem fandil Nikolce.
0: Tak samozřejmě, tak každý to nemohl zvládnout takhle skvěle, že?
1: Ano.
0: Ale to
1: proč prostě, chodíme kolem horké kaše?
0: Takový je život. Jo, my se k tomuto tématu docela určitě dneska ještě vrátíme, protože ty maturanti, to je prostě téma, které rezonuje celý tento týden, tak ho nevynecháme.
1: Teď už muzika. Krásné ráno, Kačka a Vláďa přejí. Je to

0: 8 hodin 16 minut, tak se mrkneme na silnice, protože na silnicích to nevypadá úplně ideálně a pokud jste za volantem, tak byste o tom měli vědět. Tak vězte, že na D48 na 47. kilometru ve směru na Český Těšín máme dopravní nehodu, boural tam osobák s nákladňákem a trošku se nám to tam začalo štosovat, takže tam si chviličku postojíte.
1: Pro změnu krásně to vypadá stran počasí, dnešní teploty budou na maximu 26, no a to znamená, že byste mohli jít do plavek a ty plavky nesundáte až v neděli, protože v neděli má být dokonce i 30 stupňů Celsia.
0: Já bych nechtěla být od pátku do neděle jenom v plavkách teda.
1: No, tak zase to praktický, že jo, aspoň si...
0: Abyste nenastydli, no, zase tak, opatrně, jako, jo, mokré plavky jo. Vždycky sundat.
1: Ano, teď se podíváme za krásným hudebním tématem. Písnička Massachusetts.
0: Václav Neckář a duo Irena

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou českého herce Dalimila Klapku, který nebyl jenom českým hercem, ale také skvělým dabérem. Narodil se toho dnešního dne roku 1933, ale bohužel už 4 roky není mezi námi.
2: Tak si pojďme Dalimila Klapku připlížit hned od jeho studií. Vystudoval Jiráskovo pedagogické gymnázium.

0: během studií se věnoval Ochotnickému divadlu, kde nastudoval téměř 50 rolí. V roce 1953 byl přijat na Damu, kterou v roce 1957 úspěšně dokončil, a což je zajímavé, pod vedením Otomara Krejči a Bohuše Závorského.
1: Pracoval 33 let ve Smíchovském realistickém divadle, což je dnešní Švandovo divadlo na Smíchově. Začal tam působit v roce 56, a to ještě před dokončení svých studií na Damu.
0: No a teď v těch divadlech budeme pokračovat. Věnoval se herectví mezi rokem 1972 až 1993, vyučoval na Pražské konzervatoři a teď ta divadla. Dále působil v Hudebním divadle v Karlíně, v Divadle na Starém městě, v Divadle v Dlouhé, v Činoherním klubu a od dubna roku 2005 pracoval v Divadle na Fidlovačce. Mimo jiné také spolu zpracoval s rozhlasem a televizí.
1: Dalimil Klapka byl také skvělým dabérem. Svůj hlas propůjčil americkému herci Peter Folkovi v roli poručíka Kolomba ve známém televizním seriálu Kolombo. To je ten pán, jak prostě měl tu paní Kolombovou. Manželku, o které nikdo nikdy nevěděl.
0: Takový ten Hubertus už měli auto a doutník v puse pořád. Výborná postavička.
1: Jo, ale to byl nesmírně populární seriál, který ještě dneska snad běží v televizi. Také propůjčil svůj hlas dědovi Simpsonovi a řediteli Skinnerovi, postavám z populárního amerického animovaného seriálu Simpsonovi.
0: Tolik vzpomínka na Dalimila Klapku, tohoto skvělého dabéra a herce. Teď už Věra Martinová až na vrcholky hor.
1: Dneska mimochodem Věra Martinová hostem ve vysílání Country Rádia po 11.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 8.27, mrkneme se do Prahy, protože tady nás čekají nějaké uzavírky z důvodu údržby tramvajové trati. Dojde dneska kolem 8. hodiny raní k přerušení provozu tramvají. A to v úseku Štrosmajerovo náměstí nábřeží kapitána Jaroše. A tahle ta výluka potrvá zhruba do půlnoci v neděli 24. května. To všechno skončí a v pondělí by mělo být zase všechno v pořádku. Takže je to výluka platná pouze přes víkend. Na D6 na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary máme dopravní nehodu. Počítejte s tím, že se tady určitě trošku zdržíte. D1 137. kilometr. I tady se bouralo. Dopravní nehodu máme v neprůjezdné zpevněné krajinici. V sobě tam je nákladní vůz, osobní vůz a ještě dodávka. Tak snad se to brzy vyřeší a situace se tam trošku uklidní. Přejeme vám šťastnou cestu při pátku 22. května.
2: Country Radio. Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůj na osadu!
4: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
2: Na Country Radio nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
5: Osado, osado.
2: Tak ahoj, kamarádi!

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za více než 22 miliard korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Zástupci svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele správy Krkonošského národního parku Petra Moravce z Trutnovské lesnické akademie, tedy jednoho ze tří finalistů výběrového řízení na ředitele parku. Jeho profesní profil a veřejně dostupné informace o něm vyvolávají vážné pochybnosti o vhodnosti jeho jmenování do čela správy KRNAPu. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev.
2: To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude polojasno až jasno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska slaví Emča, Emil, Emílek, to byl ten motýl.
2: Ja, to byl Emanuel.
1: Je, ale ty jsi normálně, jsem si říkala, že to byl motýl
2: tak
1: Emil.
2: Tak já jsem takový pohádkovej, takže dědeček vlastně. Vyzeptej si mě příště na nějakou pohádku.
1: Jejda, no vidíte, úplně jsem si to pomotala, to nevadí. Jméno Emil je původem z latiny a bylo odvozeno z římského rodu Amelius. Ten, který se dá přeložit jako z rodu Ameliu a překládá se jako pracovitý, horlivý nebo soutěživý. A takových tu máme 10 500.
2: Daleko méně, bohužel, máme další dnešního oslavence, respektive oslavenkyní, tím je Rita. Jedná se o křestní jméno italského původu. Původně jde o domácku zkráceninu jména Markéta a vykládá se jako perla. Máme jich kolem 600.
1: Spíš by to měla být tady Kéta než Rita.
2: Ano, ano. Ne? No tak nevidíme samozřejmě do té struktury těch jmén, italštině se to může říkat jakkoliv v podstatě.
1: Dobře. Tak přejeme i vám všechno nej, Emilům tady i Rita. Dneska máme Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Co si pod tím vládě představíš?
2: No, samozřejmě měli bychom dbát na přírodu, měli bychom dbát na to, abychom žili tak, jak se žít zmá, protože součástí této agendy je udržitelný rozvoj OSN po roce 2015. No a v tomto širším rámci mezinárodní spolupráce se tématem biodiverzity zabývají také všichni, s kterými to souvisí. Že jo? Tam jde o udržitelnost zemědělství, desertifikaci.
1: Desertifikace. Co to je desertifikace?
2: To je něco o dezertérech.
1: Skutečně.
2: Nebo dezertech.
1: Ježíš, to vůbec nevím. No. Ale každopádně tady jde o to, aby jsme si to řekli jako trošku, aby jsme si to poličtili, aby jsme tomu rozuměli. Jo? Mm-hmm. Tak cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o nutnosti ochrany přírody, aby jsme si udržovali takovou tu druhovou pestrost a zdravé ekosystémy, které jsou prostě jednoznačně základem pro náš život na Zemi. Jo? To znamená, že bychom neměli prostě mít na zahradě jenom trávu, jo? Ale měli bychom tam mít i nějaké třeba rostlinky, aby nám tam lítalo spoustu různých živočichů, aby tam bydleli.
2: Motýl Emanuel tam, třeba.
1: Motýl Emil, aby tam také přiletěl, nejenom motýl Emanuel, jo? Aby ta prostě druhová pestrost byla prostě pestrá nejenom na vaší zahradě, ale i za všemi ploty.
2: No a pestré to mají se jmény i na Slovensku, kde slaví Julia a Juliana. Takže i tam zdravíme a přejeme všechno nejlepší.
1: Před námi je Karenka.
2: To se budem prýma mít. Věříme, že se máte prýma i v 8 hodin a 38 minut díky Country Rádiu.
1: Přejeme vám pěkné ráno a hezký den.
2: Karenko.

0: to byl krásný déšť, to byl jediný vlastně asi krásný déšť.
1: Který nás čeká teďka dnešního
0: dne. Který nás toho dnešního dne čeká, jinak takhle doufám, že nás nečeká ani žádný hrozný déšť. Myslím, že ne, ty teploty by měly dostoupat až na 26 stupňů Celsia, takže by mělo být krásný.
1: Ano. Tak to jsou veskrze pozitivní informace, méně pozitivní informace, respektive no ta méně dobrá je z D6, tam se nám na 282. kilometru u Lobence havarovalo, takže v tomto místě si dávejte dobrý pozor, je to ve směru na Karlovy Vary.
0: Tolik tedy dopravní servis, taková rychlá předpověď počasí a teď už honem rychle za Johnny Cashem.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak pokud jste měli i vy k snídani fazole, jako tom zpíval Johnny Cash, tak asi budete mít jiné starosti, než nám zavolat na telefon 210 323.
2: Že by to bylo tak rychle.
1: 330, včera třeba. 210 323 333, protože tu máme pravidelnou soutěž Dospíváš to. A my čekáme na toho z vás, kdo nám zavolá, a věříme, že ten, kdo se k nám dovolá, tak už bude mít stlumené rádio, abychom se neslyšeli v ozvěně.
2: No a určitě, a ideálně samozřejmě někdo, kdo s námi ještě nesoutěží, ale máme prostě příležitost úplně pro všechny, kteří prostě by chtěli soutěžit, jo, a zatím neměli to štěstí, aby si u nás vysoutěžili tričko. Takzvaně ne vysoutěžili, ale vlastně vyspívali. Tady si ho můžete vyspívat. Kde jinde si můžete vyspívat tričko?
1: No, přesně tak.
2: No, my jsme vlastně určitě jediné rádio, možná i na světě.
1: No, ale zase je to obrovská výhoda, protože všichni budou říkali, že ty máš krásné triko z Country rádia, jak jsi ho získal. Zaspěv. Ty a zaspěv.
2: No, tak podívej, jak krásně zpívá.
1: Tak a telefon nám zvoní. Tak, kdo tam?
2: Country rádio, dobré ráno.
3: No dobré ráno, tady Zuzka ze Skály nad Sázavou.
2: Tak Zuzko ze Skály nad Sázavou, my vás moc zdravíme, ano. Vy máte takový pěkný hlásek.
1: Zpěvný.
2: Ten by asi pěkně dobře zpíval, co? Vyzkoušíme to.
3: Zkusíme.
1: No jasně. Takže krátká ukázka, jakmile skončí, pokračujete dál. Je to jasné?
3: Ano.
1: Připravit, tak. Pozor, teď.
2: Jdem na to.

0: na.
1: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
2: Ano, tady byla výhoda ta, že si člověk nemusí moc pamatovat text, že jo? Protože ta citoslovce...
0: Já ani teď mi vypadlo teda, jestli jsou tam dal slova, nebo je tam to na.
2: Je tam to na.
1: Je, dala se tam i slova a pak jste pokračovala na, bylo to fantastický.
2: Zuzko, paráda. Nemáte vůbec za co, my děkujeme za vaši odvahu, je vidět, že jste nesnídala fazole, že jste nám zavolala, takže my vám moc a moc gratulujeme a posíláme tričko. Ať se daří, díky, teď si tu písničku pustíme celou.
1: Honza ano, vyčítal děkuju. A Greenhorns to tenkrát v 45. A můžete si zasmívat vy všichni, ať jste kde jste a děláte, co děláte.
2: To už bude ve strik.

Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou country fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

0: na konci světa. Kapela Folk Team, jak jste slyšeli před chvíličkou, určitě se na ně můžete těšit na letošní Country Fontáně.
1: Ano, tak Country Fontány se nezadržitelně blíží. Ta první nás čeká v Praze 13.6., v Brně 12. a 13. 6. a 20. Ano. června v Loděnici v Děhylově. Tak určitě se máte na co těšit, tak věříme, že se tam setkáme a že na nás mávnete.
0: Teď se všichni podívejme ven, alespoň k tomu navádá kapela Texmeni a Johnny Sailor. No a v té další hodině už nás čeká další muzika, nebude chybět Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, anebo také Nové struny.
1: Tak hezké ráno.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
8: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
9: To se nedá nic dělat. V našem klimatickém pásmu už to tak chodí, že občas zaprší.
10: Ale jako z konve nedá se dát.
9: A někdy je naopak vedro k zalknutí.
10: A slunce pálí je.
9: V zimě umí tu a tam i pěkně přitůhnout.
11: Když jde blizár s vichřicí.
9: A taková letní bouřka, ta taky dokáže pěkně zacloumat vokenicema.
11: Když je hrom a bije blesk, tohle frajer ztratí les.
9: V globále se ale dá říct, že s pomocí country rádia se tu dá celkem v pohodě přežít.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přes 3000 mladých obsadí bývalé vojenské letiště v Ralsku. Po 10 letech se do Česka totiž vrací skautský intercamp. Na víkendovou akci dorazí skauti z Německa, Francie, Gruzie, Maďarska a dalších zemí, včetně amerického oddílu, který působí v Evropě. A ještě dodám, že zatímco v roce 2006 bylo v Česku přes 40 000 skautů, členská základna Junáka letos atakuje hranici 80 000. Vodárna Plzeň nabízí po celé léto rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénu. Majitelé bazénu se mohou vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny. Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace i ceny. Ve Zlíně budou mít nové autobusy i trolejbusy.
2: Zlínský dopravní podnik má v plánu nakoupit až 50 nových vozů, čímž by téměř z poloviny obnovil svůj vozový park. Současně připravuje změnu jízdních řádů, která začne platit od začátku září. V první vlně půjde o 25 bateriových trolejbusů a 7 nových elektrobusů. Ty budou ve dvou provedeních. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Do školních lavic teď usedneme s Honzou Navrátilem. Honza zjistil, kolik studentů se hlásí na střední školy a učiliště.
3: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ještě dnes volno. Trenérský štáb zrušil i trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. To odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Hokejem jsme skončili zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Kuba Jiroušek ve vysílání Country Rádia, tak to byly Nové struny a jeho skvělá kapela s písničkou Patrik a koleje. No tohle je muzika, která sem patří, kterou máme určitě, rádi určitě. A která vždycky ano. Rozezní a rozveselí celé studio.
1: Krásně našlápnutá písnička, nádherně od Pavla Jirouška odspívána. No, nasadil vysokou laťku a já si myslím, že v té vysoké laťce budeme pokračovat ještě díky kapele Olympic. Tady je taková ta klasika, kterou všichni dobře znáte, písnička Žalva. No a v této hodině, tedy mezi 9. a 10. dopolední, na nás také čeká pravidelná rubrika.
0: Co se vám vybaví, když se řekne? Ano. Dáme si to jedno jediné slovo. No, uvidíte, snad i uslyšíte, jaké to bude. Za malý okamžik, jen co si dáme tedy Olympiky a jejich pěkně pomalou želvičku.
1: No, podle toho, jak to vypadá v rytmu, tak ta želva bude pěkně prchat.

0: zelený.
1: Co se vám vybaví, když se řekne
2: maturita? Ano, my jsme tohle téma zvolili zcela záměrně, protože to je teď aktuální natolik, že to hýbe nejenom studentama, ale samozřejmě i rodinnými příslušníky. Všichni drží palce, někdo to má za sebou, někdo to má před sebou, někdo to čeká až v září. Samozřejmě, bohužel to se také pochopitelně stane, ale tohleto slovo sebou obnáší nebo spolu obnáší neskutečné množství vašich odpovědí.
3: Já si myslím, že každý.

0: Každý z vás si určitě na první dobro vybaví třeba svatý týden. No, ale dneska už to třeba není svatý týden, no. Jo. Dneska už ty studenti mají mnohem delší čas. Já si pamatuju, že my jsme fakt měli jakoby ten týden a byl to jako svatý týden, ale i moje dcera třeba letos měla snad 3 až skoro 4 týdny, kdy měla jakoby tu přípravu. Jo.
1: No takže ale to proto bylo... taky já to musím říct, odmaturovala naprosto geniálně, takže velký potlesk.
0: Ježíš, tak to jsme ano. Jako úplně nechtěli, jako, ale
1: já
0: samozřejmě
1: jsem to chtěl,
0: byly to strašné nervy ano. A věřím, že pro některé rodiče to ještě dneska velké nervy jsou, protože vlastně dnešním dnem teprve tenhle ten jako velmi náročný, vypjatý týden končí a někdy v odpoledních hodinách už bude mít jasno úplně každý, kdo letos maturoval. Co se vybaví vám, když se řekne ty maturity? Pokud jste maturovali nebo jste měli ve svém okolí maturanta nebo máte, jak náročné to pro vás bylo? Jestli si vybavíte prostě nějaké zkoušky nebo to, jak jste dělali servíra, servírku paním učitelkám, protože i to samozřejmě k tomu patří.
1: No, mně se primárně vybaví maturita, zkouška dospělosti.
0: Jo? No. Jakože tohleto spojení.
1: Ano, přesně tak.
0: Mně se teda musím říct, že vybaví, že to jsem teda jako velká ostuda, jo, a to není samozřejmě, teď už to můžu říct, když už je jako pátek a už je skoro
1: po. Na potřetí maturu nebo...
0: Ne, to vůbec ne, ale já třeba, když jsem dělala maturitu, tak já v ten den jsem šla do rádia vysílat v noci a šla jsem z té noční rovnou jakoby na tu maturitu. A bylo to teda, jako mně to přišlo, že to hrozně jako cool a vlastně teďka s odstupem času mi to přijde taky. Ale musím říct, že kdyby to udělala moje dcera, tak bych teda ráda nebyla.
1: A já už vím, proč si tu maturitu udělala samozřejmě na samé jedničky, protože ty jsi přišla a oni dělali otázku a ty jsi řekla. No a teď si, milí posluchači, pustíme tuhle tu skvělou písničku, která myslím souvisí s tím, že ty maturitnícko výborně, slečno Čepelíková, máte
0: jako
1: to v kapsi.
0: Já jsem byla jako rozjetá, takže to
1: tak,
0: šlo.
1: Tak, Carlin Carter cítí lásku, I feel in love, nebo zamilovaně se cítí, jak budete chtít. 9 hodin 22 minut.
0: Tak co se vám vybaví, když se řekne mat?

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

malý hodinky za dole a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin 30 minut, mrkneme se do Brna, kde z důvodu dokončení opravy dlažby a instalace výsovných sloupků zabraňujících vjezdu do centra nebude od někde poloviny května do ukončení prací, kdy se to předpokládá zhruba v konci června, možný provoz tramvají ulicí Masarykovou a dotkne se to hned několika tramvajových linek, například linky 4 nebo 9 a 10. Tak pokud jste z Brna nebo se tam chystáte, tak vězte, že tam budou tyto komplikace, které tu máme popsané jako učiněné peklo. Nezávidíme, ale věříme, že to zvládnete. Další informace už jsou o vlakových soupravách, které dneska nevyrazí na trasách Skuteč, Polička, Čiškovice, Libochovice nebo Radnice, Chrást u Plzně. No a jak to vypadá na silnicích, tak samozřejmě ani tam není situace ideální. Myslím si, že při pátku s tím každý tak trošku počítá. D48 mezi 46. a 46. a půl kilometrem ve směru na Český Těšín, právě tam se boural. Podobná situace je i na D6 na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Přejeme vám šťastnou cestu a klidný pátek.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Radio.
3: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: maturita?
2: Tak to je slovo, které se skloňuje ve všech možných pádech v současné době napříč celé České republice, protože každý z nás má doma nějakého podobného nebo maturanta nebo v našem okolí, tak to všichni prostě jako prožíváme, držíme palce, zvláště pak studenti, kteří už to mají za sebou, spadl jim kámen ze srdce, kteří to mají ještě před sebou, tak jim držíme palce.
1: No to přesně vidíš, jako potom po těch městech, víš, jak někteří, kteří prostě takhle za těch slunných dnů vysedávají, víš, a baví se jako ano, s ostatními ano. A jsou v takových těch hloučcích a jsou jako hodně v pohodě. Tak to jsou ti, kteří už to mají za sebou, už to udělali a teď koukají na ty vyšňořené, jak jsou takový sevření v těch velkých sakách, jako
2: hodí po tatínkovi, přesně tak, no.
1: A v těch krátkých sukínkách s těma otevřenýma bodkama a teď prostě cupitají do té školy a jsou celý takový bledí, nenajedění, nevyspaní, tak to jsou ti, kteří to mají před sebou.
2: No, tak chodí nám krásné příspěvky, ku příkladu ze Zlína nám přišel příspěvek. Dobrý den, pod slovem maturita se mě vybavuje včerejší den, kdy odmaturovala moje vnučka s vyznamenáním. Jsem na ní moc pyšná, i slzičky byly. Na večer jsme to s nejbližšími přáteli oslavili proséčkem.
1: Jako musím říct, že je to opravdu jako dojak, že kdo to jako fakt jako nezažije, tak si jako řekne, no teď je to jenom jako taková větší zkouška, no není, je to prostě, jsou to jako nervy, musím
2: jsou,
1: říct.
2: Ale to k životu samozřejmě patří a to je to potom radostnější, když se to všechno povede a my věříme, že se to povede vám všem, i když možná využijete těch opravných termínů někdy na podzim, třeba v září.
1: Irenka nám píše, že od maturity už uplynulo 640 let, šlo o večerní průmyslovku. Pozor, s ročním dítětem a noční můry měla ještě několik let po maturitě. Vůbec netuším, jak jsem to dokázala. To teda klobouk dolů.
2: No a na podobné téma nám napsal Karel. Já jsem maturoval před 20 lety a dodnes mám studený pod na čele z naší češtinářky, která mě dusila takovým způsobem, že jsem nakonec byl rád, když jsem odmaturoval z českého jazyku za 4, ale rád na to vzpomínám i tak.
1: No, jako musím říct, že někdy, viď, no. Si jako trošku jako paní učitelé, co?
2: No, ale já si myslím, že zas na druhou stranu je to v pořádku, oni znají ty své studenty samozřejmě a ví, na co kdo, jak může dosáhnout a ty dobré žáky chcejí prostě vycepovat k těm opravdu pregnantním výkonům, protože ví, že to v nich je. Já si myslím,
1: někde
2: že
1: to tam je, ale jak je ta dušička malinká, no, víš, jak je malinká, jak sedí prostě za tím stolem a teď rychle dýchá, prostě musíte se do nich vžít, není to jednoduché.
2: No, v každém případě opravdu myslíme na vás, držíme palce, vy si užívejte všichni víkend a tvůj, všechno dobře dopadne. Já, když dovolíš, tak bych dal triko nebo nějaký dárek Karlovi, který nám napsal, že maturoval před 20 lety a dodnes má studený pod na čele, když si představí jeho češtinářku.
1: Jejda, no tak to musel být asi opravdu silný zážitek, tak za tohle prostě, aby jsme to smázli posledních 20 let, dostanete od nás dárek.
2: No, tak děkujeme za příspěvky, teď už Valda Matuška a Petr Haníčinec.
3: Od nepaměti tu žili lidé, u rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Kenny Rogers, písnička Lucille, v české verzi se tam zpívá o tom, lásko mě ubývá sil, my věříme, že síly vám neubydou, zvláště pak po víkendu, který na nás samozřejmě čeká s těmi nádhernými letními teplotami.
1: No, myslím, že musíte být připraveni na ten víkend, abyste ho zvládli, abyste zvládli všechny aktivity, které jste si naplánovali, protože tím,
0: ne,
1: že
0: všechny máte... Ne, prosím.
1: Ne všechny, nebo které ti někdo naplánoval, no, Vláďo, tak musíš je všechny zvládnout, má být nádherné počasí, takže určitě vás vidíme Dvorně. Na zahrádkách, ano. Spolu s Country Rádiem, které budete mít tam někde prostě poblíž, jo, třeba na baterky,
0: dabu, no,
1: nebo v dabu, nebo budete mít telefon na hlas, abyste nás slyšeli a neuniklo vám nic z toho, co vám budeme nabízet i během těch volných dní.
0: Přesně tak. A my se na vás s Kačkou a se mnou tedy s Vláďou budeme těšit zase v pondělí.
1: No jasně, v 6 hodin ráno tady budeme zase na startovaní, tak věříme, že na druhých stranách budete i vy.
0: Ať se dobře poslouchá, my už tady vítáme Milana a ještě jednou přejeme krásný víkend a maturantům hodně štěstí.
1: Tvoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mraz.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Naladí.

0: Fajn Rádio. Zprávy.
1: Hezký den, teď do školních lavic. Necelých 7 tisíc deváťáků, kterým se napoprvé nepodařilo získat místo na střední škole, má do pondělí čas na přihlášení ve druhém kole. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 600 volných míst. Výběr škol je ale ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska místa. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo oplacené soukromé školy. Zemědělcům rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě a to může ovlivnit i ceny potravin. Oblíbené ovoce a oblíbené pití je v ohrožení.
2: Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin, moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už v kraji sadařům došla trpělivost. Oblíbené ovoce nahrazují odolnějšími broskvoněmi či slivoněmi. Nevyspytatelné počasí se už v našich krajích na jaře stává standardem. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: O novém stadionu teď Honza Navrátil.
3: Zástupci městské části Praha 4 podepsali memorandum s klubem AC Sparta Praha, který plánuje vybudovat v Palkařské ulici v Krči nový areál se stadionem splňujícím kritéria UEFA a kapacitou až 5000 fanoušků. Stadion bude sloužit zejména pro zápasy B týmu a ženského A týmu a areál bude zároveň využíván také pro tréninkovou činnost mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a Brit George Russell se pokusí ve víkendové velké ceně Kanady obhájit loňské vítězství a dostat pod tlak lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Pilot Mercedesu ztrácí na týmového kolegu 20 bodů. Po nasazení nových komponentů chtějí v Montrealu uspět také jezdci McLarenu, Ferrari nebo Red Bullu. Na programu je i samostatně bodovaný sprint. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krásné páteční dopoledne vám po 10. hodině přeje Milan Schmidt, Věra Martinová, srdcem si zůstal u koní, Miroslav Paleček, nesnaž se utéct. Tak já se o to ani nesnažím a právě v souvislosti s Věrou Martinovou připravuji už teď pro vás hezké povídání po 11. hodině u dopolední kávy právě s Věrou Martinovou a také Tomášem Klusem. Tak to je jedna výzva. Jinak co nás čeká během dnešního dne? Určitě nějaké pozvánky pro nadcházející víkend a začneme s tím hned v Kukátku Country Rádia. Tam bude jedna pozvánka na zajímavý koncert a dáme si také tu Láckou stezku. Tak bude vypadat hodina mezi 10. a 11. Přeji vám příjemný poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pokud rádi posloucháte muziku z Country Rádia, pokud máte rádi folk, písničkáře, prostě to, co tady hrajeme, tak tady pro vás mám pozvánku, která vás musí absolutně nadchnout, protože na telefonu je Jarda Samson Lenk. Jardo, ahoj.
2: Ježíš, ahoj. Já vás zdravím, lidi. Já jsem vás chtěl pozvat. My hrajeme v sobotu v restauraci U Letců v Hradci Králové, je to venku.
1: Ano.
2: A začíná to s 19.19 s Optropem. Uh-huh. Tak přijďte, já myslím, že bude hezky. Říká se tam U Vrtule.
1: Uh-huh. Na co se můžeme těšit, Jardo? Asi klasika, ne? Když Optropáci, tak prostě největší hity.
2: Hele, my spolu hrajeme už jenom 40 let. Takže my jsme rádi, když si vzpomeneme na ten náš repertoár a zahrajeme ho tak, jak ho umíme.
1: Jasně. Nečekáme tedy žádné překvapení a to je dobře.
2: Ne, krem pámbu, to my už neděláme.
1: Dobře, Jardo, úplně na závěr tedy. Ještě jednou úplně v rychlosti přesná data. V kolik hodin, kde, kdy?
2: V sobotu v Hradec Králové v restaurace U Letců v 19.19.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, zdravíme Hoptropáky, ahoj.
2: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Páteční dopoledne je v plném proudu, to znamená, že i páteční doprava je v plném proudu a bude pravděpodobně s přibývajícím časem houstnout. A my to budeme sledovat. Nejprve se podíváme na polodenní výluky, i dnes platí nějaké. Toužím Bečov nad Teplou, Frýdek Místek Vratimov, Skuteč Polička, Čížkovice Libochovice, Radnice Chrást u Plzně, Olomouc Šternberg. To jsou místa, kde budete určitě dnes přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk. Teď se pojďme podívat na dálnice. Cestou do práce jsem tak nějak sledoval, že doprava vypadá zatím podezřele klidně, což se samozřejmě může asi zkomplikovat během chvilky, takže už teď v tuhletu chvíli mám varování, že na D1 na 282. kilometru ve směru na Brno leží ráčna v pravém jízdním pruhu, tak projíždějte opatrně, ať si to nevrazíte do pneumatiky. D10, 44,5 kilometr, tam je dokonce už dopravní nehoda, tak tam také buďte opatrní a projíždějte velmi opatrně, ať se situace nekomplikuje. Když se vrátím zpátky na D1, tak kromě toho, že jsme měli předmět na vozovce, tak mezi 174. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu už se začíná tvořit kolona vozidel. Zatím je přerušovaná, ale houstne to tam poměrně, takže tam počítejte, že s přibývajícím časem to bude trochu horší a že se tam asi zdržíte. Tak vám všem přejeme šťastnou cestu a hezký pátek.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

can I move down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo.

jeho. Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmou dá. Jeho. Ahoj!

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Je pravda, že bezhlavých lidí, kteří by si svou hlavou nesli v podpaží jako uzlík v Praze, už dnes moc nepotkáváme. Začteme-li se ale do starých pražských legend, shledáme, že se jimi kdysi Praha jenom hemžila. Tak například v uzonké Liliové ulici, kousek od Karlova mostu, jezdíval bezhlavý jezdec na koni. Podle bílého pláště, ozdobeného červeným křížem, se zdá, že to byl duch templáře z nedaleké templářské komendy při kostele svaté Anny. Templář klapal ulicí dlouho, lidé se ho samozřejmě báli a pokud se někdo přece jen odvážil zjevení zeptat, jak ho vysvobodit, dával bezhlavec rukou znamení ukazující tu k nebi, tu k zemi, kterému ale nikdo nerozuměl. Říká se, že po zrušení templářského řádu se už neukázal. V paměti ale přes staletí zůstala vzpomínka na jeho koně, který měl stříbrná kopyta zvonící o pražské kočičí hlavy. Z nozder a chřípí mu šlehaly plameny a jeho ržání budilo pokojné a bohabojné měšťany ze spánku. A to není z Liliové všechno. Když se do bývalého templářského sídla nastěhovaly jeptišky, templář sice zmizel, ale vystřídala ho jeptiška, která bez hlavy bloudila nešťastnou ulicí. Stará pověst o ní vypravuje, že byla dcerou bohatého šlechtice, který měl rozsáhlé panství i zlaté doly. Svou jedinou dceru chtěl provdat Rožmberkům, ale dívka se zamilovala do chudého rytíře. Vzepřela se otci, že si jiného nevezme. Aby dceři napravil hlavu, poslal jí do kláštera. Za zdí v Liliové ulici ale čekal v noci její milý, aby dívku unesl. Otec se však o jejich plánu dozvěděl, ukryl se nedaleko a právě když chudý rytíř dívku unášel, otec vyskočil z úkrytu, dceři setnul hlavu a pak už pochovanou v hrobě jí proklel. Dívka snad až dodnes bloudí bezhlavá Liliovou ulicí. A i v okolí kláštera na Slovanech se to hemžilo bezhlavou cháskou. Kolem kláštera běhával voják, který prý za měšec zlata prodával posvěcenou hostii, kterou ukradl v noci v kostele. Protože voják znesvětil tělo páně, srazil mu kat hlavu. Od těch dob tam bloudí noc co noc a svou hlavu nosí v rukách. Vypadá to, že ji nabízí kolem jdoucím. Říká se, že kdo si od něj hlavu vezme a nasadí zpátky, tam kam patří, vysvobodí ho. Také úvozem na Hračanech jezdíval na bujném oři mnich s hlavou pod paží. Byl to prý duch kněze, který hrál kostky. Tak se zabral do hry, že odmítl jít k umírajícímu, aby mu posloužil na poslední cestě. Teprve když dohrál, skočil na koně a uháněl tam, odkud ho volali. Přijel pozdě. Muž vydechl naposledy. Farářův kunce splašil, když se kolem myhla s Bohem nesmířená neboštíkova duše. Oř uháněl úvozem divoce, až schodil svého jezdce. Kněz padl a urazil si hlavu, až odlétla od těla. Stoupak pak v podpaží dodnes bloudí a není to pěkný pohled. Hlava je dosud skrvavělá a oči z ní příšerně svítí. Kdo jej spatří, jen tak nezapomene. Tak nestrácejte hlavu. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní. Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Krásné dopoledne, milí posluchači. Není to pro vás asi žádné překvapení, protože dlouhodobě avizujeme tento pořad, ale přeci jen připomínám pro nově příchozí, že dnes mám ve studiu velmi milé hosty, takže uvařte si kafe a vypijte si ho s námi společně s Věrou Martinovou a Tomášem Klusem. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Dvě velké ikony naší muziky se sešly tady ve studiu a my během povídání odtajníme, proč se tady sešly, ale musíme začít tak nějak jako obecně. Tomáši, když dovolíte, já se nejdřív zeptám Věrky, jak
3: samozřejmě
1: se jí daří. Tak moc rád tě vidím a zeptám se skutečně, jak se ti daří?
2: Mně se daří relativně dobře, protože mám hezký koncerty,
1: ano.
2: Mám přiměřeně volná a dělá se hezky.
1: Tak jasně. A to je taky jedna z těch zásadních věcí, už se na to všichni těšíme. Ono to souvisí i s festivaly a se vším ostatním, ale přesně, jak jsi řekla, koncerty jsou. Tobě se vlastně nahrnula dvě koncertní turné prakticky hned po sobě. Jedno k životnímu jubileu a jednak také k tomu, že 40 let stojíš na pódiu. Jak se to dá zvládnout a jak to zatím hodnotíš, to, co probíhá?
2: Prosím tě, ono, to je to, ty půlkulatiny byly loni, takže to k
1: jasně,
2: tomu bylo turné loňský a teďka je teda k 40, protože je to fakt 40 let, kdy mi vyšel první samostatný singl a je to 40 let, co já takhle jezdím po vlastech českých a jsem strašně ráda, že ještě pořád můžu a že to lidi zajímá.
1: Lidi to zajímá, to je dobrá zpráva, protože v těch pořadech, které tady dělám, často slyším povzdechy kolegů, že není to úplně tak, jak by mělo být, že někteří posluchači jsou líní, nechodí a tak dále. Jak ty hodnotíš vlastně, protože teď máš srovnání, těch koncertů byla spousta. Já vím, že ten k těm narozeninám byl vlastně loni, nakonec to jsme se viděli v prosinci, myslím, že to bylo, nebo mezi koncem roku.
2: To byla Hibernie divadlo.
1: Ano, tam jsme se myslím potkali.
2: Tam jsme se potkali.
1: Ano. No a na to tedy plynule víceméně navazuje to další turné. Takže máš za sebou celou řadu koncertů. Jak je to s návštěvností? Jsi spokojená?
2: Ale tak jo, samozřejmě, že to není tak, jak to bylo před covidem. A to si myslím, že prostě se nevrátí. A je to spíš už rozvrstvený, že lidi chodějí třeba na ty obr koncerty, to je teďka taková ta velká mouda, že v té O2 aréně. To prostě mnohdy nerozumím, na co jsou ty lidi ochotní se tam prostě v obrovském množství sejít. Byť jsem tam třeba zažila krásný koncert k jubileu Michala Tučného a musím říct, že to bylo teda i perfektně zvládnutý a moc se mi to líbilo, jak já se těch prostor vždycky bojím. Ale my jezdíme ty menší kulturáky a tam si myslím, že prostě to jsou ty místa, kde to prostě před tím covidem bylo nesrovnatelně lepší.
1: Jo. No. Jasně, to jsou místa, kde je užší kontakt s posluchači, čili té muzice, kterou máme rádi, to náramně sluší prostě, tahle ta místa, ale jak říkáš, takže před covidem cítíš tu změnu, že to bylo lepší. Já jsem to měl nedávno lidi z divadla a říkali, že pomalu se to stabilizuje.
2: Jo, je to lepší, je to rozhodně lepší, než v těch prvních letech, jako po covidových, ale ty lidi prostě zlenivěli, ono to je vidět všude, na všem, všude, já to vidím na sobě třeba ku příkladu.
1: Já taky.
2: Jo, taky, no,
1: taky jo, já nevím, jak to na mě sedlo. Vždycky, já říkám vždycky, proč nikdo nepřijde na můj koncert, kde hrajeme s kapelou, a pak si říkám, a kdy jsi byl naposledy na jaký koncert, to ty?
2: Přesně, ono, člověk si musí sáhnout do svědomí, co všechno proto dělá, on taky, že jo.
1: Je to tak. Říká Věra Martinová, jsem rád, ale že koncerty běží, zveme na ně pravidelně a těšíme se na další, o tom, kde tě můžeme vidět, si ještě v dnešním pořadu řekneme, teď si pustíme písničku.

0: Posloucháte Dopolední kávu, kde mými hosty jsou Věra Martinová a Tomáš Klus. Věrku už jsem vyspovídal, teď se vrhnu na vás, Tomáši. Já se nejprve, vy asi nemáte problém s tím, že by nechodili lidi, protože koukal jsem na váš kalendář a vy hodně hrajete takový ty akce, které jsou opravdu masové, bych řekl. Jako.
1: No, ale taky to není můj šálek kávy. Já jsem nejradši jako v klubech nebo i v těch kulturácích nebo v divadlech, kdy mám jistotu, že s každým tím člověkem, který tam přijde, mám schopnost být v naprostém kontaktu.
0: Ať už oka do oka v podstatě.
1: Přesně tak, z oka do oka, nebo já jsem i hodně takový, jako, že chodím mezi lidma a že já to mám sám rád jako návštěvník těch koncertů, když mám opravdu jako zážitek, který si nikde jinde dovolit nemůžu. A to většinou, když jsou to nějaký velký koncert, nebo na těch festivalech, kde teď trávíme to léto, nebo budeme trávit to léto, tak je to samozřejmě ještě trošku něco jiného, kdy ta práce s tím publikem je taky jiná, že člověk jako přijede a naskočí do rozjetýho vlaku a musí jako zohlednit, kdo hraje před ním a kdo po něm,
0: aby
1: to navázalo. A tam se taky snažím jako tuhletu svoji filozofii razit a chodím mezi lidi a jsem kontaktní, ale je fakt, že jako nejradši mám takový ty svoje vlastní koncerty, přesně. Kam taky teď mám pocit, že teď s poslední deskou se jako vracejí lidi. A nevím, jestli je to tím, že by se už jako zapomínalo na covid, anebo tím, že jak říkají hodní jazykové, že ta deska je nějakým návratem k mně samotnému.
0: Tak na to jsem se chtěl zeptat. Já jsem to četl samozřejmě, že je to takový návrat, vlastně takové to vysléknutí se zpátky do té podstaty. Ale když budeme konkrétní, to znamená do jakých let? Úplně na začátek?
1: Já myslím, že úplně na začátek, protože ta deska je bezstarostná, není kritická, neobsahuje žádné věci, které by někoho měly nějakým způsobem iritovat, rozčilovat a štvát proti mně nebo proti někomu jinému. Ale není to záměr, je to jenom prostě nějaká moje životní fáze, protože mým životním vyznáním a filozofií je písničkářství rovná se autenticita. A já prostě to, co prožívám, to píšu. A nemám jako to, že bych šel a dneska napíšu prostě veselou písničku, že lidi chtějí písničku, která bude veselá, tak to tak nemám. A paradoxně v době, která mě přijde za tu dobu, kterou jako žiju vlastně nejtěžší, tak píšu ty nejlehčí písničky. Asi to po mně takhle je chtěno, protože já se necítím jako výhradně autor těch písní. Já jsem nějaký jako prostupní kanál, který líže smetanu prostě na těch koncertech.
0: No a jak je to, já jsem za to rád, protože právě v této poloze mám vaše písničky nejradši, ale není to pro vás trošku, a teď řeknu, jakoby komerčně kontraproduktivní, protože pokud si pamatuju někdy v roce 2014, kdy bylo album Proměna, mě se psalo o tom, že to je ta cesta, že to je to inovační a že to je to ono konec konců 2012 byl Zlatý Slavík, kdy jste se sadil Karla Gotta strunu.
1: To měl být konec světa a já vyhrál Slavíka.
0: No tak a to bylo zase trošičku jiné období, tak není to trošku, nejdete sám proti sobě?
1: Celý život.
0: Jo,
1: já nemám.
0: A dělám vám to dobře, že?
1: Já jsem se přihlásil na DAMU, protože všichni mysleli, že půjdu na fakultu tělesné výchovy, takže
0: jasně.
1: Já jako mám v sobě tu touhu jako se vzepřít tomu, že si někdo myslí, že to nějak bude, a když mi někdo řekne, tak tohle funguje, Tomáši, tohle dělej, tak si může dočkat na další desce přesného opaku.
0: O to jste mi sympatičtější. Jinak Tomáš Klus, samozřejmě asi veřejnost to ví, z vrcholového sportovce na zpěváka a také na herce. Mimochodem, když jsme u těch prken, co znamenají svět, jak v této fázi se vám daří?
1: No, mám radost, protože se podílím na skvělém podniku Klan Baťa, tady na letní scéně Muzea Kampa. A je to skvělá parta, strašně talentovaných lidí se mi vždycky vybaví Zdeněk Svirák, který mi řekl jednou, že mi říkal, vy máte, Tomáši, v písničce verš Spícím plícím, a já říkám, no, to je moje. A on říká, to je tak hezký, až mi to trochu sere, že to není moje. A já tohle to mám teď, když tam vidím ty mladý kolegy, kterým jde úplně všechno, oni tancují, zpívají, jsou fantastický. Takže jsem tam strašně rád a koukám a inspiruju se tím mládím, protože jsem tam nejstarší.

0: A myslím si, že to téma klanu Baťa, mimochodem Baťa letos jako slaví 150. vlastně, tak se to tak hezky sešlo. A to téma těch Baťů a Baťovců si myslím, že je skvělý pro to, do této doby, protože tahle doba by potřebovala Tomáše Baťu nebo Jana Antonína Baťu.
1: Silný osobnosti, morálně silný.
0: Silný osobnosti, který mají sociální cítění, protože oni byli velice bohatý a své bohatství investovali do společnosti. Kde bychom byli? Kde já by mohla být?
1: Kdyby. Dáme si písničku, čímž téma odlehčíme, a pak se dostaneme k jádru dnešního setkání.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jen na krátkou chvíli přerušíme naše milé povídání a pojďme se podívat na to, co se děje v dopravě, co se děje na kolejích, co se děje na silnicích. I to je pro nás samozřejmě důležité. Začínáme na kolejích, tak jako vždy. Měl bych vás asi informovat, že na trati 235 Kutná Hora hlavní nádraží Zruč nad Sázovou v úseku Malešov Kutná Hora hlavní nádraží je překážka na trati, náraz silničního vozidla do drážní mostní konstrukce. Takže tam to bude možná na delší dobu. Provoz je tam zastaven, náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Kutná Hora město Malešov. Počítejte prosím s tím. Koukám také pro vás na dálnice. Aktuálně D5 hlásí na exitu 28 sjezd ve směru na Německo dopravní nehodu. Mám tady i další zprávy, ale už ne tak závažné, takže jen počítejte s tím, že například na dálnici D1 se tvoří poměrně dlouhá kolona mezi 150. až 142. kilometrem ve směru na Prahu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
4: Zhůj na osadu!
5: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
3: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
6: Osado, osado.
3: Tak ahoj, kamarádi!

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Posloucháte dopolední kávu a mými hosty jsou dnes Věra Martinová a Tomáš Klus a já jsem sliboval, že také odtajníme, proč jsme se vlastně sešli. Nechci říct, že přicházíme úplně s křížkem po funuse, protože je to velmi aktuální, ale svým způsobem ano, protože Magnetické bouře, tu písničku jsme představili zhruba před 3, 4, 5 dny, já nevím, takže už ji naši posluchači slyšeli, ale ta písnička má svůj příběh a já vás poprosím, abyste nám ho objasnili.
2: No, já moc děkuju, že už proudí v éteru u vás, protože si myslím, že sem patří úplně ze všeho nejvíc.
1: Ano.
2: Protože je to country a já jsem vyznavač country velký a mám obrovskou radost a nesmírnou ctí, že můžu s první dámou český country tu písničku sdílet, protože mě to naplňuje nejenom velkou vděčností, ale taky takovou jako mám pocit, že jsem konečně v životě něco dokázal.
1: Yeah. To je hezký. Yeah,
3: to je hezký.
1: Tenhle ten duet, tahle ta písnička, ale vznikla jako z nějakého důvodu určitě, tak ho popište.
3: Tak teď já teda to řeknu.
2: Promiň, já jsem ti do toho tak skočila.
3: Ne, to je dobře. Já jsem Tomáše loni právě, kdy jsem měla ty půlkulatiny, oslovila, jestli by mi šel zaspívat do Hibernie jako host a on mi to slíbil. A tak jsem byla strašně ráda, protože já ho mám ráda už léta. A potom mi vlastně poslal SMSku, jestli bych nechtěla písničku té příležitosti. Tak jsem samozřejmě zajásala. No a neuplynuli snad ani 2 dny a písnička mi přišla. Tomáš je neuvěřitelná vichřice teda. Jako. No a mně se to hrozně líbilo, takže jsem byla nadšená. Těšila jsem se, že jí tam teda zaspíváme, jenom že Tomáš onemocněl.
1: Ano.
3: Takže do Hibernie nepřišel, no ale odložilo se to vlastně o rok, ale já jsem, to jsem Tomášovi ani neřekla, asi to nezaregistroval. Ono to mělo svůj důvod, protože teď je to jubileum takový dvojitý a oboustranný a ten důvod je o to větší, protože Tomáš letos oslavil před chvílí 40.
1: To je, ano, všechno
2: nejlepší. Děkuji.
3: No a já jsem vlastně začínala svoji solovou kariéru, když se on před 40 lety narodil, jo. Takže
2: to je krásné.
1: Taky gratuluju.
3: To je vlastně symbolika.
2: To je krásné. Takže to by se dalo říct, že já jsem byl zrozen pro tuhle spolupráci.
3: Určitě.
2: Já jsem se narodil právě pro ní.
1: Takže ta symbolika tam určitě je.
2: Podívej se, a já mám klusí kůži.
1: Klusí.
3: Jo, jo, jo.
1: No dobře, tak a písničku my jsme představili, myslím, že i vlastně v pátek, kdy jsme jimi představovali, tak byla rovnou také uvedena na všechny ty hudební platformy, jako je Spotify a no a teď mě ale zajímá, kde ji třeba můžeme slyšet živě, budeme mít tu příležitost, objeví se taková příležitost?
2: Já myslím, že určitě, co vím teda úplně stoprocentně a jsem za to znova velice vděčný, my 27. listopadu budeme mít koncert, který jsem dostal k narozeninám v O2 Univerzum.
1: Ano.
2: A jmenuje se to Setkání a je to celý právě koncipovaný, protože to je jako pro mě maximální velikost koncertu,
1: ano,
2: kde
1: ano.
2: Vím, že si můžu s každým podat ruku. A jsem moc rád, že Věra přijala pozvání a tu písničku si tam spolu na tom setkání budeme moc zaspívat.
1: My jsme zmiňovali ty velký koncerty a velký haly, ale já myslím, že zrovna tohleto místo pro takový ty koncerty pro hvězdy vašeho formátu je ideální. Já jsem tam byl na koncertu Vzpomínka na Davida Stivko. Myslím, že ta atmosféra se tam dá udělat opravdu moc pěkná.
2: Myslím, že to je jako z těch sálů u nás jako nejlepší hudebně. Já mám rád prostě, když jdu na hudbu a je ten sál, ve kterým se hraje dělaný na hudbu. Což ty velký arény, které se dělají na to, že se tam hraje třeba hokej,
1: sport, no.
2: tak to prostě není ten zážitek. A tady,
1: když pro vás jako sportovce by to mohlo být všim.
2: Jo, prostě. Jo, no, já jsem hrál jednou, jsme to zkusili u nás v Třinci, protože já jsem z Třince, ve Werk aréně jsme tam hráli. A zkusil jsem to a oběhl jsem tu arénu za 15 minut. A to už je hodně dlouho. To už jakoby na jedné straně té haly už se malinko nudili, protože na druhé straně jsem zrovna improvizoval s někým, že jsem tam, tam byl pan ředitel z mý základní školy. No. Ale prostě už je to moc velký.
1: Takže už víme, že písničku Magnetické bouře můžeme jednak poslouchat tedy na Spotify a dalších hudebních platformách, rozhodně v playlistu Country Rádia, kde se objevuje pravidelně.
2: Děkujeme.
1: A jak jste říkal, Tomáši, patří sem, protože je to country jak řemen. Navíc krásně zaspívan. No a když to zpívá první dáma country a první muž folku, no proč ne? To se poslouchá hezky. Pojďme si ji poslechnout teď.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dopolední káva jde do finále, mý dnešní hosté Věra Martinová a Tomáš Klus se mnou sedí bez kafe. Tomáš si přinesl svůj vlastní čaj, Věrka si dopřála vodičku, ale to vůbec nevadí. Jestli vy, milí posluchači, pijete s námi kávu, tak ještě nedopíjejte, protože teď nás čeká to důležité také, a sice pozvání, kde vás můžeme během v podstatě stále nadcházející sezóny vidět a slyšet. Takže...
1: Tak já to mám v celku stručný, protože já těch festivalů moc nejezdím z toho důvodu, o kterým tady Tomáš mluvil, protože mám taky pocit, že je daleko lepší, když mám kontakt s publikem a vím, že tam jsou lidi, kteří přišli na mě, takže si hodně vybírám, takže moc toho nebude, a to, co bude, tak najdete samozřejmě na, hlavně na Facebooku, poněvadž s tím já jediným umím.
0: Já tě tam sleduju a vím to, že to tam skakuje ty koncepty, takže v pořádku.
1: Jo. Ale třeba taková výjimečná záležitost víceméně bude v Řevnicích na Portě, ano. Kde vlastně, protože Porta má výročí, tak já tam nebudu se svojí kapelou, ale budeme tam společně s Malina Brothers. Tak to je taková výjimečná záležitost. No.
0: Já musím taky dodat, že pro nás, jako posluchače Country Rádia, je důležité i to, že se objevíš na Country Fontáně.
1: Ano.
0: Což je pro nás určitě velká událost, ale jak si to sama naznačila, já už právě tě sleduju párkrát, že s Malinovýma se někdy vždycky objevíš. Je to předzvěst něčeho, nebo prostě ne?
1: Ne, tak my jsme si řekli, že bychom si spolu rádi zahráli, protože my máme hlubokou historii. My se
0: Pavel
1: známe...
0: s tebou hrával, že? V
1: Pavel se mnou hrával, Pepa se mnou hrával. Mm-hmm. Pepa je pro mě prostě jako houslista naprostý zjevený, protože
0: jako
1: on má opravdu ten tón tak nádherný, že úplně mě, mám taky, kdybych byla Klus, tak mám Klusí kůži. A s Lubošem, nebo vůbec s klukama, my se známe od útlýho mládí, opravdu někde od 18 let, a začínali jsme spolu vlastně po hospodách.
0: Jasně.
1: Protože kluci jsou z Náchoda a z Dobrušky, takže jsme to k sobě měli blízko. Takže jsme se dohodli, že bychom si takhle třeba párkrát za život ještě spolu rádi zahráli.
0: Těšíme se na to a doufám, že takových koncertů bude více a více, protože jak ty, tak kluci Malinovi patří ke klenotům toho, co tu máme. Pochopitelně to platí i o vás, Tomáši. Vaše písnička Nina boduje, to prostě, tu, když hrajeme, tak musím si jí zesílit.
2: To je taková blbost.
0: Ale to je ta síla. Ne, je to krásná věc. Stejně tak jako další. Tak vás asi, je to celkem jasný. Vím, že co se týče našeho, takové naší škatulky Trenský Širák jsem viděl, že bude letos, což je místo unikátní a hezké.
1: Jo, tam je to hezké.
2: Tam je to boží, už jsme tam byli. A já se přiznám, já mám ptačí mozek, já si fakt pamatuju jenom většinou jako víkend dopředu třeba, jo. Takže,
1: já ti rozumím.
2: No, jako se mnou je to těžký, takže já strašně rád odkážu na všechny své platformy. Já už jsem se naučil i s Instagramem teda. Aha. Ale ty už si taky sdílela příspěvek společně.
1: Ale to mi
2: společně
1: pomohla Aneška. Jo,
2: no, ale to je jedno, ale jako jde to nahoru, jde to nahoru. Jo,
0: nápověda a pomoc povolená.
2: Jasně, no jasně. A jako přede mnou vlastně takové jako zásadní milník je teďkom ta O2 Univerzum.
0: Jasně, jasně.
2: A tam toho 27. listopadu budu moc rád, když se nás setká co nejvíc, protože jako to máme vymyšlený tak, aby to bylo opravdový setkání, aby to nebylo jenom vzhlížení k někomu, kdo na vás mává z pódia. A vlastně teď máme prostě těch festivalů, bude strašně moc.
0: Jo, jo.
2: Kdybych je
0: Hrady
2: měl,
0: CZ.
2: Hrady jedeme, ano. Ještě nějak, no já nevím.
0: Je to hodně. Je to hodně. Na vašich stránkách je to velmi přehledně dohledatelné.
2: Mám taky šikovný lidi.
0: Tak, děkujeme moc. Já vám děkuji, přátelé, za návštěvu. Snad neodmítnete mé pozvání do pořadu Srdcem v country, kde bych vás teď už každého zvlášť rád přivítal. To se domluvíme už mimo vysílání. Dáme si písničko a já vám popřeji hodně zdravíčka, protože to je to hlavní, to je to úplně nejhlavnější. A já myslím, že umělci vašeho formátu s tím ostatním už si poradí. Takže hodně štěstí taky ještě k tomu a těším se na viděnou kdykoliv.
1: Děkujeme a zdravíme všechny posluchače Country Rádia.
2: Zdravíme, nechcou zdraví.
1: Ano.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty od 22 do 26 stupňů Celsia.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
6: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
7: S Bohem, lásko, nech mě jít.
8: Vzpomínky.

0: Radio. Zprávy.
1: Začneme dobrou zprávou. Ceny dálničních známek se příští rok nezvýší. Ministerstvo dopravy předložilo vládě návrh novely zákona, který ruší automatické valorizace. Slibované zrušení slev pro elektromobily a další nízkoemisní vozidla z návrhu zatím vypadlo. Hrozilo by totiž ohrožení dotací z Evropské unie. Hokejové šampionáty tradičně plní české hospody. Letos to ale vypadá na stěhování do obýváků a na zahrady. Data naznačují, že Češi investují do vlastního pohodlí a doma si budují vlastní tzv. Fanouškovské zóny. Tomu odpovídají také nákupy výbavy. Podle Heuréky vyskočil mezi týdenně zájem o televize téměř o 12%. A kdo chce ještě větší obraz, sahá po projektorech. Zájem o ně vzrostl o 15%. K vodě se vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Ráj pro rybáře, jachtaře i milovníky koupání, ale zároveň chybějící toalety a sprchy. Vodní nádrž Letovice, kterou napájí říčka Křetínka a rozkládá se na katastru několika obcí, se má v letošním roce dočkat výrazné změny. Na velkém parkovišti poblíž pláže pod obcí Vranová staví dělníci objekt s toaletami, sprchami, bufetem a venkovním posezením. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Jaká je nezaměstnanost v Praze, to zjistil Honza Navrátil.
3: Podíl nezaměstnaných zůstává v hlavním městě stejný. Ke konci dubna jej úřad práce spočítal na 3,8%. V evidenci úřadu bylo k 30. dubnu 38 239 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Praze je stále nejnižší v rámci celé České republiky. Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v Česku je ta v Praze o 1,1% nižší. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se připravují na klíčové zápasy ve skupině mistrovství světa. Čeká je náročný program. Hned zítra federální derby proti Slovákům. I proto včera dostali hráči volno. Pravidelné informace ze světového šampionátu ve Švýcarsku přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Ve čtyřech zápasech Češi uhráli 10 bodů a včera sbírali síly na další 3 utkání ve skupině. Už v sobotu hraje parta kolem kapitána Romana Červenky se Slováky. V pondělí s Norskem a skupinu uzavřeme úterním soubojem proti Kanadě. Ve čtvrtek pak odstartuje play-off, ve kterém doufejme znovu nebudeme chybět. Kromě hokeje se bude hrát i fotbal, a sice poslední kolo nadstavby šance ligy. A bezesporu nejsledovanější zápas se odehraje v sobotu od 14 hodin na pražské Julisce, kde Dukla přivítá ostravský Baník. Definitivně se tak rozhodne, kdo skončí poslední a spadne do druhé ligy. Dukle stačí k záchraně i remíza. Baník musí bezpodmínečně vyhrát.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Je 12 hodin a 10 minut a já navazuji na to, co jsem říkal včera, a sice, že televize Prima připravila pro vás a vlastně od dnešního dne začíná vysílat nový seriál Inspekce. Je to seriál, kde hlavního hrdinu hraje Vojtěch Dyk a je to kriminálka, dalo by se říci, hraje tam policistu. A co říká hlavní hrdina o tom, proč by se diváci měli na Inspekci dívat? Říká, všímám si, jak se většina krimiseriálů točí v takovém tom akčním stylu, kdy prvních 15 minut je našlapaných a pak je půl hodinka, kdy si můžete dát kafe a pak těch posledních 5 minut vás zase naladí na příště. Tak tady prostě nebude ta půl hodinka na kafe. Je dobré u toho zůstat. Říká Vojta Dyk, hlavní hrdina Adam Wolf je ten, koho tam Vojta Dyk hraje, a jestli budete sledovat tenhle ten seriál, já doufám a věřím, že se vám bude líbit. Ale mluvím o tom hlavně proto, že v rámci právě uvedení této detektivky nové mám pro vás jako cenu do dnešní soutěže, kdy budeme hledat společné tajemství ve třech písních, další voucher na streamovací službu Prima Plus na 12 měsíců. Takže ten, kdo správně odpoví, tak získá tuhletu, řekněme, poukázku, na základě které bude moci sledovat právě Prima Plus Premium. No a teď už Mirek Hofman, Hoptropáci a Jaroslav Štercl z Texmeni zaspívají svoje písničky a vy zkuste zadumat, co by mohlo být tím společným tématem.

každý večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sejí.

0: Tak hezká kombinace Jaroslav Štercl a Texmeni. Poslední písnička dozněla, telefonní číslo 210 323 333 je volné a soutěžíme tedy o voucher na streamovací službu Prima Plus Premium a ten, kdo se dovolá, odpoví správně, tak získá. Takže kdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, Mirek.
0: Dobrý den, tak Mirku, dobrý den. Jsou to vozy, říkáte vy do toho, okamžitě do toho jdete po hlavě, jsou to vozy a máte pravdu. Možná, já už vás nebudu stresovat nějakým napětím, jsou to opravdu vozy, ale dovedl byste je trošku popsat, o jaké vozy konkrétně jde?
1: To jako, co jsou ti dostavníci a takový
0: tak,
1: věci.
0: Tak, takový ty krytý vozy těch přistěhovalců těch dobrodruhů, no jasně, no je to tak, já vám tleskám. Otázka na vás, co vy a detektivky, je to vaše gusto?
1: Ano, je.
0: Je to, no tak na Prima Plus samozřejmě kromě detektivek uvidíte ještě mnohem víc toho zajímavého, ale třeba i ty detektivky, tak já vám gratuluju a ten voucher, o kterém jsem hovořil, už vám patří, tak mi vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu adresu. Díky, díky. No a my pokračujeme dál, přátelé, v poledním menu před námi jsou třeba Grošáci s Pavlem Kaiserem, Věra Martinová nebo Ivan Mládek a nebo kapela For Folk. To znamená účastník talentu Country Rádia. Skončili pravda na druhém místě, ale kapela je to skvělá. Já pořád čekám, kdy mi pošlou to nové album, o kterém byla řeč. Zatím nedorazilo, ale já myslím, že se dočkáme. Pak vám celé album představím. Teď se můžete těšit na písničku PS Mám tě rád, kterou už dobře znáte. Ale do té doby ještě chvilka zbývá.
2: Polední menu na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Ani dnes v poledním menu nemohu zapomenout na to, abych pogratuloval někomu k svátku. Je 22. května, svátek má Emil. Všem Emilům přejeme všechno nejlepší. No a máte výhodu, pánové, je pátek, dá se oslavovat, co hrdlo ráčí. Tak to oslavte.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Posloucháte polední menu, takže dobrou chuť k vašemu obědu, příjemný poslech. Jestli jste už slyšeli dnešní Tuláckou stezku, tak je o staré Praze, o historii pražské. Pokud jste ještě neslyšeli, ve 14.40 budete mít možnost, ale také večer po 19. hodině v dnešním speciálu bude právě povídání o staré Praze, takže milovníci našeho krásného hlavního města si určitě přijdou na své, včetně staropražské muziky. Tak u toho buďte v 19 hodin.

0: Polední menu dospělo do svého konce, je tady 13. hodina, předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a také přání dobré chuti pro všechny, kteří ještě přetáhli oběd přes 13. Na co se můžete těšit? Rangers Láska je věc kouzelná a pak nové struny Hospoda u Taterů. Tak zahájíme 13. hodinu. Co bude dál, vám řeknu po těchto písničkách. Krásný den a hezké páteční odpoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháňky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, teď do školních lavic. Necelých 7 000 deváťáků, kterým se napoprvé nepodařilo získat místo na střední škole, má do pondělí čas na přihlášení ve druhém kole. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 600 volných míst. Výběr škol je ale ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska místa. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo oplacené soukromé školy. Zemědělcům rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě a to může ovlivnit i ceny potravin. Oblíbené ovoce a oblíbené pití je v ohrožení.
2: Meruňky a z nich vyrobená lahodná pálenka se brzy stanou velkou vzácností kvůli rozmarům počasí a houbové chorobě peckovin, moniliové spále, které každoročně ve velkém decimují úrodu, už v kraji sadařům došla trpělivost. Oblíbené ovoce nahrazují odolnějšími broskvoněmi či slivoněmi. Nevyspytatelné počasí se už v našich krajích na jaře stává standardem. Luděk Savna, Urbánek, Brno.
1: O novém stadionu teď Honza Navrátil.
3: Zástupci městské části Praha 4 podepsali memorandum s klubem AC Sparta Praha, který plánuje vybudovat v Pálkařské ulici v Krči nový areál se stadionem splňujícím kritéria UEFA a kapacitou až 5000 fanoušků. Stadion bude sloužit zejména pro zápasy B týmu a ženského A týmu a areál bude zároveň využíván také pro tréninkovou činnost mládeže. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Pojede se Formule 1 a Brit George Russell se pokusí ve víkendové velké ceně Kanady obhájit loňské vítězství a dostat pod tlak lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Pilot Mercedesu ztrácí na týmového kolegu 20 bodů. Po nasazení nových komponentů chtějí v Montrealu uspět také jezdci McLarenu, Ferrari nebo Red Bullu. Na programu je i samostatně bodovaný sprint. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: a s pivem.
1: Slibované písničky dozněly, co nás čeká dál. Z muziky vybírám Tomáše Linku nebo třeba Ladislava Vodičku i Lucku Vondráčkovou. S informací pak připomínám, že v Kukátku Country Rádia bude pozvánka na jednu tradiční, moc hezkou akci, tak si ji poslechněte, nepropásněte.

0: Goodbye,
1: ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, řekl bych už tradiční, protože na telefonu je místopředseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. Dobrý den, pane Chmelaři.
2: Dobrý den.
1: Tak já vám volám tak jako každý rok, protože vím, že se chystá akce, na kterou většinou zveme, jenomže letos je to nějaké slavnostnější. Tak povídejte, kam nás pozvete?
2: Tak já bych vás chtěl za celý spolek Cesta Česka pozvat vás i všechny posluchače Country Rádia na 10. jubilejní ročník Dne Českého anděla, který se uskuteční tento víkend v sobotu 23. května pod Řípem ve Ctíněvsi. Mm-hmm. Den zahájíme v 10 hodin, řekneme si tam pár slov na úvod, pokřtíme nový kalendář na rok 2027 a poté může každý svým tempem vyrazit nahoru Říp a zase zpátky po vyznačené cestě. A po příchodu bude jako každý rok ve Ctíněvsi připraven program až do pozdního odpoledne.
1: Mm-hmm. Ten kalendář, o něm jsme hovořili vlastně, když jste sbírali fotografie, jak dopadl, a bude tedy k vidění a bude případně i k pořízení, ano?
2: Ano, dopadl podle nás moc pěkně, je krásný, stejně jako minulý rok, a je to už tedy třetí kalendář a bude na pouti k dostání, je potom možné také si ho objednat přes naše webové stránky a je to normálně nástěnný kalendář, který obsahuje výherní fotografie, které posílali poutníci vlastně z té cesty Říp Blaník nebo Blaník Říp, a odborná komise, ve které si sedí grafici a designéři, odborníci, tak vlastně vybrali ty nejhezčí fotky.
1: Dobře, tak můžeme se těšit na to, že uvidíme nejen kalendář, ale zažijeme i zcela výjimečný krásný den. Pokud tedy je to jubilejní 10. ročník, tak předpokládám, že budeme očekávat hojnou účast, tak ještě jednou zopakujte pro případné zájemce, kdy, kam mohou přijít, aby se toho mohli zúčastnit.
2: Určitě. Ať přijdou všichni, ať vezmou své

0: blízký, děti, rodiče, kamarády přijedou do Ctíněvsi teďka v sobotu 23. května a začneme v 10 hodin. Mm-hmm. Já možná ještě bych doplnil, že odpoledne tedy tam bude ten doprovodný program, kde budou různé řemeslné stánky, tvořivé dělničky i pro děti, i pro dospělí. Mm-hmm. Bude tam představení loutkového divadla, živá hudba, občerstvení, jako vždycky tam budou mít například místní myslivci stejky ze zvěřiny, mm-hmm. nebo podřipské pivo z místního ctíněvského pivovaru, domácí zmrzlina a tak dále. Mm-hmm. Takže všichni se mají na co těšit a je to vždycky krásný, pohodový den, setkání s přáteli, setkání s novými lidmi, takže si to všichni užijou.
1: A z toho, co říkáte, jasné, je to naprosto pro celou rodinu, takže zváni jsou úplně všichni.
0: Přesně tak. A možná jenom nakonec bych ještě dodal, že parkování ve vsi je zajištěno, to tam máme zorganizováno, a kdyby někdo chtěl víc informací, taky najde na našich stránkách www.cestacheska.cz.
1: Moc děkuju, pane Chmelaři, mějte se krásně a určitě brzy naslyšenou a naviděnou.
0: Děkuju vám a také naslyšenou a naviděnou.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: Nechybí dopravní informace, mám tady upozornění z kolejí trati 072 Ústí nad Labem, západ Lysá nad Labem. V úseku Stará Boleslav Štětí se porouchalo vozidlo a je v tomto úseku zavedena náhradní autobusová doprava, počítejte s tím. Pozor na D6 na 33,5 km ve směru na Karlovy Vary, je dopravní nehoda, je to tam uzavřeno. Máme tedy zprávu i z Pražského okruhu 23. km ve směru Gruzyni, i tady je dopravní nehoda. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

Právě doznívá, nebo dozněla jedna z těch nejoblíbenějších písní, kterou tady hrajeme, ať tě country pohladí, od Mirka Hoffmana, a já věřím tomu, že i o víkendu vás nějaká ta country muzika pohladí při vysílání, ale chci říci, že na víkend je připraveno hodně povídání a hraní z osad. Vždycky první písničky v hodině budou právě na téma osady, i když polední siesta pak už bude ryze ve znamení country, protože bude zasvěcena Tex-Menu. Tak to je taková pozvánka na to, co nás čeká o víkendu. Když jsme uzvaní na víkend, tak tomu ještě také přidávám to, že na nedělní večer jsem připravil další album týdne. Tentokrát je to nové album a jmenuje se Jménem republiky, takže už ten název prozrazuje zřejmě to, kdo by mohl být autorem a interpretem tohoto alba. Ano, je to zpívající právník Ivo Jahelka a my si poslechneme ve 23 hodin tohleto živé album s muzikou i mluveným slovem.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Tuhle cover verzi mám opravdu hodně rád. Pavel Bobek o Hruby, nechtěj mi lásku brát. Poslední písnička této hodiny, před námi předpověď počasí a potom pozvánky za kulturou. Vzhledem k tomu, že je před námi víkend, nevím přesně, co tam pro vás Tomáš Adamec má, ale dá se předpokládat, že byste tam něco mohli najít. A pokud ne, tak se koukněte na naše stránky www.countryradio.cz, tam rozhodně něco bude.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháňky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, Kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Dostali jsme se za 14. hodinu, jestli vás pobavila píseň, která právě dozněla a neumíte ji úplně zařadit, pak vám řeknu, že ji zpíval Aleš Petržela, jmenuje se Holka Nikotýna, našli byste ji na CDčku Dvě mouchy jednou ranou. A teď už se pojďme podívat, co mezi 14. a 15. můžeme očekávat. Já jsem to naznačil někdy v průběhu dnešního vysílání, že Tulácká stezka je z Prahy, takže poslechněte si okolo 40. minuty Tuláckou stezku, pokud jste ji mezi 10. a 11. neslyšeli. Z muziky pak vybírám Malina Brothers, nebo třeba Williho Nilsna a nebo Vabyho Daňka, takže příjemný poslech přeji.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Ani tento pátek nezapomeneme na vodáky a tak je na telefonu Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak jak to vypadá s vodou, potažmo s nějakými akcemi kolem vody?
2: Tak s vodou to není žádná slava, byť nám napršelo, ale přece jenom jako nestačilo to na to, aby jsme měli takový luxusní stav vody na českých řekách. Nicméně Ohře, Otava, Vltava, ty se dají úplně v pohodě. Vlastně i řeky na Moravě jsou v pohodě, protože tam taky docela pršelo. Problém má trochu Lužnice, protože spodek Lužnice, ten klasický stáb Bora do Bechyně, tak bohužel tam už málo vody je, a to samé vlastně Stýnce do Pikovic na Sázavě, tam už je to taky jenom pro znalce. Já jsem teď zrovna na výletě v Jindřichově Hradci, kde teče Nežárka, a Nežárka vypadá, že tam má vody dost, nicméně to je samý volej, jak my vodáci říkáme, takže nevím, komu by se chtěl úplně vyrazit na Nežárku, ale když jsem se díval tady nahoře na Lužnici, tak horní tok Lužnice je v pořádku.
1: Takže řeky prostě ano, pochopitelně vodáci trpí tím, že té vody není tolik, ale najdou se místa, kde se dá. A teď pro ty ostatní, co třeba hledají nějaké rozptýlení kolem vody, máš něco?
2: Tak určitě mám, pokud by někdo chtěl si podívat, jak se jede vodácký maraton na Berounce, tak tuto sobotu, když přijedou do Chrástu, do Lanský most, tam je velké tábořiště, odtamtud se vyráží na maraton do Bránova a vlastně můžou přijít fandit, ať už v tom Chrástě nebo v tom Bránově, a jedou vlastně jak dospěláci, tak jedou i děti.
1: Jasně. Děkuji, Mílo, za vodácké zpravodajství, no a budu se těšit na slyšenou zase za týden, tak ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích si pojďme nejprve zopáknout pár polodenních výluk. Toužim, Bečov nad Teplou, Frýdek Místek, Vratimov, Skuteč, Polička, Čiškovice, Libochovice, Radnice, Chrást, Uplzně, Olomouc, Šternberg. To jsou místa, kde stále ještě teď byste měli přesedat na autobusy. Pokud jedete po dálnici D1, pozor, mezi 171. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu tvoří se tam kolona vozidel. Počítejte tam s nějakým tím zdržením. Koukám pro vás i na dálnici D5 a tam to vypadá obdobně. Máme mezi 10. a 0. kilometrem ve směru na Prahu dlouhou kolonu vozidel. I tady se připravte na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Je pravda, že bezhlavých lidí, kteří by si svou hlavou nesli v podpaží jako uzlík v Praze, už dnes moc nepotkáváme. Začteme-li se ale do starých pražských legend, shledáme, že se jimi kdysi Praha jenom hemžila. Tak například v uzonké Liliové ulici, kousek od Karlova mostu, jezdíval bezhlavý jezdec na koni. Podle bílého pláště, ozdobeného červeným křížem, se zdá, že to byl duch templáře z nedaleké templářské komendy při kostele svaté Anny. Templář klapal ulicí dlouho, lidé se ho samozřejmě báli a pokud se někdo přece jen odvážil zjevení zeptat, jak ho vysvobodit, dával bezhlavec rukou znamení ukazující tu k nebi, tu k zemi, kterému ale nikdo nerozuměl. Říká se, že po zrušení templářského řádu se už neukázal. V paměti ale přes staletí zůstala vzpomínka na jeho koně, který měl stříbrná kopita zvonící o pražské kočičí hlavy. Z nozder a chřípí mu šlehaly plameny a jeho ržání budilo pokojné a bohabojné měšťany ze spánku. A to není z Liliové všechno. Když se do bývalého templářského sídla nastěhovaly jeptišky, templář sice zmizel, ale vystřídala ho jeptiška, která bez hlavy bloudila nešťastnou ulicí. Stará pověst o ní vypravuje, že byla dcerou bohatého šlechtice, který měl rozsáhlé panství i zlaté doly. Svou jedinou dceru chtěl provdat Rožmberkům, ale dívka se zamilovala do chudého rytíře. Vzepřela se otci, že si jiného nevezme. Aby dceři napravil hlavu, poslal jí do kláštera. Za zdí v Liliové ulici ale čekal v noci její milý, aby dívku unesl. Otec se však o jejich plánu dozvěděl, ukryl se nedaleko a právě když chudý rytíř dívku unášel, otec vyskočil z úkrytu, dceři setnul hlavu a pak už pochovanou v hrobě jí proklel. Dívka snad až dodnes bloudí bezhlavá Liliovou ulicí. A i v okolí kláštera na Slovanech se to hemžilo bezhlavou cháskou. Kolem kláštera běhával voják, který prý za měšec zlata prodával posvěcenou hostii, kterou ukradl v noci v kostele. Protože voják znesvětil tělo páně, srazil mu kat hlavu. Od těch dob tam bloudí noc co noc a svou hlavu nosí v rukách. Vypadá to, že ji nabízí kolem jdoucím. Říká se, že kdo si od něj hlavu vezme a nasadí zpátky, tam kam patří, vysvobodí ho. Také úvozem na Hračanech jezdíval na bujném oři mnich s hlavou pod paží. Byl to prý duch kněze, který hrál kostky. Tak se zabral do hry, že odmítl jít k umírajícímu, aby mu posloužil na poslední cestě. Teprve když dohrál, skočil na koně a uháněl tam, odkud ho volali. Přijel pozdě. Muž vydechl naposledy. Farářův kunce splašil, když se kolem myhla s Bohem nesmířená neboštíkova duše. Oř uháněl úvozem divoce, až schodil svého jezdce. Kněz spadl a urazil si hlavu, až odlétla od těla. Stoupak v podpaží dodnes bloudí a není to pěkný pohled. Hlava je dosud skrvavělá a oči z ní příšerně svítí. Kdo jej spatří, jen tak nezapomene. Tak nestrácejte hlavu. Pro Country Radio David Černý, Milou Prahu.

0: Za chvilku bude 15 hodin, než pustím k mikrofonu Miloše Kellera a než dám ještě slovo pro Tomáše Adamce a jeho předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, tak vám chci popřát hezký víkend i hezký zbytek dnešního dne, ať máte program jakýkoliv, užijte si ho. Já dnes odjíždím hrát do Českých Budějovic do klubu Highway 61, protože po půlroční plavbě na parníku se nám vrátil frontman kapely Jiří Maršíček Trio, takže si dáme trošku bluesové muziky. Pokud jste z Budějic, přijďte se podívat a přijďte si s námi popovídat a trošku si poslechnout opravdového blues. No a jinak se těším na slyšenou v pondělí v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přeháňky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přeháňky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.
9: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
10: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
9: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Přes 3000 mladých obsadí bývalé vojenské letiště v Ralsku. Po 10 letech se do Česka totiž vrací skautský intercamp. Na víkendovou akci dorazí skauti z Německa, Francie, Gruzie, Maďarska a dalších zemí, včetně amerického oddílu, který působí v Evropě. A ještě dodám, že zatímco v roce 2006 bylo v Česku přes 40 000 skautů, členská základna Junáka letos atakuje hranici 80 000. Vodárna Plzeň nabízí po celé léto rozvoz cisteren s pitnou vodou pro napouštění bazénu. Majitelé bazénu se mohou vyhnout tomu, že poškodí vodovod sobě, sousedům nebo že vyčerpají všechnu vodu z vlastní studny. Pro objednání je nejlepší navštívit rezervační systém, kde zákazníci najdou všechny detailní informace i ceny. Ve Zlíně budou mít nové autobusy i trolejbusy.
2: Zlínský dopravní podnik má v plánu nakoupit až 50 nových vozů, čímž by téměř z poloviny obnovil svůj vozový park. Současně připravuje změnu jízdních řádů, která začne platit od začátku září. V první vlně půjde o 25 bateriových trolejbusů a 7 nových elektrobusů. Ty budou ve dvou provedeních. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Do školních lavic teď usedneme s Honzou Navrátilem. Honza zjistil, kolik studentů se hlásí na střední školy a učiliště.
3: Podíl přijatých uchazečů do čtyřletých a kratších oborů středních škol i do víceletých gymnázií je letos nejnižší v Praze. Do čtyřletých a kratších oborů bylo ve městě přijato asi 80,2% uchazečů. Praha tak v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje vůbec nejnižší úspěšnost přijetí. Způsobuje to enormní převis poptávky umocněný velkým zájmem žáků ze středočeského kraje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ještě dnes volno. Trenérský štáb zrušil i trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. To odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Hokejem jsme skončili zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Hezké páteční odpoledne, úspěšný vstup do dalšího květnového víkendu vám od mikrofonu Country Rádia přeje Miloš Keller. Aby to páteční odpoledne bylo pěkné a vstup do víkendu se vám podařil, o to se budou starat copáci, projektil, Rangers, Kameloti, Face Hill nebo Radek Tomášek. Mimochodem copáci vystoupí mimořádně na pražské Country Fontáně na místo Kamelotu Romana Horkého. To je nejčerstvější informace. Další informace bude v kukátku, pochopitelně kulturní a potom dopravní informace v půl. Ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pelán. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím.
1: No a na jaký koncert pozveš naše posluchače?
2: Tentokrát je to do Voznice. V tamním lesním divadle proběhne v sobotu 30. května mezi 12. a 22. hodinou již tradiční festiválek pro radost. Na pódiu se v tom čase vystřídá 11 hudebních uskupení a po 22. hodině následuje jam session. A ještě vlastně důležitá informace, celou akci provede slovem tvůj kolega Petr Bohuslav.
1: Předpokládám, že jsou k tomu nějaké webové stránky, kde si posluchači přečtou, kdo tam bude vystupovat?
2: Ano, ano, ano. To stačí zadat festiválek pro radost Voznice a objeví se tam vše.
1: Takže ještě jednou to datum?
2: Datum sobota 30. května a čas mezi nebo od 12 do 22 hodin plus jam session.
1: Já doplním, že je to ta Voznice u Dobříše, aby se posluchači orientovali. A děkuji ti za pozvánku, popřeji hodně účastníků a spokojenost s festiválkem.
2: Jo, moc děkuju, měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Radek Tomášek a předtím Faith Hill nás dovedli k dalším dopravním informacím na Country rádiu. D6 na 33,5 kilometru byla vážná dopravní nehoda a D6 je momentálně uzavřena v obou směrech, jak na Prahu, tak na Karlovy Vary. Objíždí se to mezi exity 32 a 38, počítejte s tím. 35 Turnov Liberec, v obou směrech jsou dlouhé kolony u Hodkovic, kde se pracuje na vozovce. D1 kolony před Šmejkalkou ve směru na Brno začínají už od 9. kilometru. Před Brnem jsou rovněž tradiční kolony. A D1 v opačném směru od Brna do Prahy u Velkého Meziříčí se pracuje na vozovce a kolona je tam extrémně dlouhá, skoro na hodinu. Další doprava za hodinu. Country Radio.

Zajímavé nahrávky se nám nakupily v tomhle čase. Tohle byl Alan Jackson, nahrávka s názvem Gun Country z roku 1994 z CDčka Who I Am. Ale předtím Věra Martinová a Tomáš Klus, nahrávka Magnetické bouře, což je novinka z letošního roku. Teď klasika, skupina KTO, Já přijdu za tebou, ale také Čechomor a Lenka Dusilová s písničkou Proměny. A určitě vyjde i na nahrávku Joe DiFio s Red Rock from the Sun. To je písnička, která zazní právě po Čechomoru. Tak si to pěkně užívejte, dobrý poslech.

0: Tohle byl Michal Horák a jeho pátý kafe, předtím Joe Diffie, Drug from the Sun. Tyhle dvě písničky nás dovedly až k 16. hodině. Do 16. hodiny zbývá čas ještě pro Tomáše Adamce s informací o počasí po 16. Tomáš Adamec znovu, tentokrát se zprávami. A potom Honza a František Nedvědovi Kohout, nebo Pavlína Jíšová a Adela Bohadlo, matka a dcera. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Ceny rekreačních nemovitostí se před začátkem letošní chatarské sezony výrazně nezměnily. Chaty a chalupy se prodávají v průměru za 3 miliony 300 tisíc korun. To je ve srovnání s koncem loňského roku o 5% levněji. Meziročně ale ceny vzrostly o 3%. Nejvíce letos rostly ceny chat v okolí Prahy. Důvodem je větší nabídka chat a zahradních domků. O víkendu 30. a 31. května se na letišti v Hradci Králové odehraje 34. ročník největšího civilního leteckého dne v Česku. V programu se představí víc než 40 letounů. Jedním z těch divácky nejatraktivnějších bodů programu bude vystoupení dvojice švédských akrobatek, které se za letu představí na křídlech žlutého dvojplošníku. Akrobacii předvede i jeden z našich nejlepších pilotů, Martin Šonka. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti u vstupu. Elektrárna má výkon do 800 kWh a je druhá největší v České republice a dokonce největší na Moravě. Více řekl ředitel zoologické zahrady Roman Horský.
2: Jsme nechtěli vůbec zasahovat jako zoologická zahrada samozřejmě do krajiny, takže postali se vlastně jde o takové zastřešení původní asfaltové plochy. My víme, že se nechceme rozšířovat na ty další parkoviště, kde jsou stromy. Když to přirovnáme ten výkon těch 800 kWh, tak je napočítáno, že by to mělo zásobovat asi 70 rodinných domů. Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
1: Železniční trať Praha Brandýs nad Labem je zatím hudba budoucnosti. Blíže o ní ví Honza Navrátil.
3: Celkem 5 možných variant tras prověřila správa železnic v případě plánované trati, která má propojit Prahu a Brandýs nad Labem. Navržené trasy by zkrátily dojezdovou dobu do centra metropole z dnešních zhruba 50 minut na 17 až 26 minut. Nová trať má být dvoukolejná s rychlostí až 160 km za hodinu. Vlaky by mezi městy měly jezdit v intervalu 15 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají další zápas na mistrovství světa zítra proti Slovákům. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Čeští hokejisté včera dostali před náročným programem volno. Zítra odpoledne se střetnou ve federálním derby se Slováky. V pondělí hraje Český výběr s Norskem a skupinu uzavřeme v úterý večer soubojem proti Kanadě. Ta se včera nečekaně natrápila s Norskem. Javorové listy vyhráli 6-5 až v prodloužení.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

U mikrofonu Country Radio i nadále zůstává Miloš Keller a přeje vám hezké odpoledne a dobrý poslech. Nachystán je Kris Kristofferson s vlastní skladbou Help Me Make It Through The Night a potom také Karel Kryl, Petr Spálený, Petr Kocman, Texmeni nebo Mine Sengři. Nebude chybět Kukátko s pozvánkou Doprava v půl a v druhé polovině hodiny další dvě pozvánky, tentokrát k vysílání Country Radio. Ještě jednou dobrou pohodu s Country Radiem.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Radkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Jste z Pardubic a okolí a máte rádi hezké písničky? A máte rádi kafe a dorty? Tak to vás spolu s Underfolkem zvu na koncert skvělého muzikanta Honzy Přesličky, zakládajícího člena a autora mnoha písní kapely Epidemie. Na viděnou ve středu 27. května v 19 hodin v Cross Café na třídě Míru se těší Petra Palaščáková.

Napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme dvojici neprůjezdných komunikací, už jsme o tom hovořili, D6 v úseku Nové Strašecí Hřevničov, zejména až od Prahy jsou tam kolony 30-minutové. 606 na průtahu Strašecím je velmi plná, počítejte s tím. Další uzavřená komunikace je desítka u Železného Brodu, rovněž v obou směrech. D1 velké kolony ve směru od Brna na Prahu u Velkého Meziříčí. Přes město to neobjíždějte, i tam jsou velké kolony a město je skoro neprůjezdné. A od Prahy jsou kolony na D1 už od Pražského okruhu až k opravovanému mostu Šmejkalka. Je to zhruba na 20 minut, další doprava za hodinu.

zpět. Kousek pak od ní vojenský známky, špinavý od hlíny za spoustu let. Zvětralou látku na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Tohle byl Buck Owens a jeho verze písničky Together Again, písničky, kterou natočil v roce 1964. Vlastně to byla první verze téhle skladby a item číslo jedna byla v roce 1964 v létě. Za chviličku Hana a Petr Ulrichovi nebo Hobos a teď v tuhle chvíli první ze dvou pozvánek v téhleté půlhodince a to pozvánka na víkend. Víkend Country Rádia bude v duchu trumpských písniček, tedy víkend na osadě. Vždycky na začátku každé hodiny několik takových bude. No a víkendová polední siesta v sobotu i v neděli mezi 12. a 13. hodinou, tak ta bude vyhrazena Texmenům. Víkendem vás budou provázet Kačka, Vítek a Jitka.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Tuto hodinku uzavřeli jedni ze soutěžících o titul Talent Country Rádia v minulých letech Big Boy Band Sitting at the Bar. Tu další hodinku jste obstarali, co se týče muziky, vy svým výběrem písniček na přání, SMS-kami nebo e-maily, prakticky už je hotovo. Po 18. hodině čaj, o 6. v druhé polovině hodiny Rozťačapek, opět okénko do tuzemského bluegrassu, také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na country rádiu kolegy Milana Šmita a Báry Hejhalové. Staropražské prvorepublikové písničky a povídání, tedy dostaveníčko z první republikou, je nachystáno na 19. hodinu a chystá si to tým kolem patroly Šlapeto. Reprízujeme v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci a vysíláme vždycky jednou za měsíc. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman s výhradně countryovým večerem, tak jako sobota je tramská a neděle folková. No a po 11. hodině večerní ještě noční country jam sestavený výhradně z klasické americké country, už nikým a ničím nekomentovaný. Počasí a události teď bude komentovat Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Mladoboleslavská automobilka potvrdila hned dvě elektrifikované motorizace pro model Škoda Octavia. Vedle návrhu plug-in hybridu se dočká i nového full hybridu, představeného zatím pouze ve dvou modelech Volkswagen. Z nabídky by přitom neměly vypadnout ani vznětové motory. Čeká nás parádní víkend. Bude slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Z velkých dálničních parkovišť jsou skládky. Více kolega Luboš Dvořák.
2: Jan Neruda s otázkou likvidace slamníku byl v podstatě žabař. Dnešní lidé se zejména na velkých dálničních odpočívadlech zbavují rozmanitého nepatřičného odpadu. Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latrína, vířivka nebo uhnulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 000 parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě tranzitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatímto silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.
1: Sport. Fotbalisté Dukly Praha si budou muset v sobotním existenčním zápase proti Baníku obejít bez tří hráčů. Proč, to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
3: Kevin Prince Mila z pražské Dukly dostal trest za vyloučení v Teplicích na 4 zápasy. Kvůli červené kartě bude stát i Erik Hunal a za 8 žlutých bude pikat Daniel Kozma. Dukla tak půjde v klíčovém zápase v boji o záchranu proti Baníku bez tří hráčů. Pražanům stačí k záchraně bod. Ostrava musí vyhrát. Jejich vzájemný duel startuje zítra ve 14 hodin.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Na úvod tady mám ještě jeden e-mail ze včerejška, ale shodou okolností i dnes přišel e-mail s podobnou žádostí na stejnou písničku. Prosím o zahrání písničky od 10 k 5, kterou mám rád pro všechny pracovníky v sociálních službách, píše posluchač Ivan. A prosím o písničku na přání pro všechny účetní, co bojovali nebo ještě bojují s jednotným měsíčním hlášením, že v tom nejsou sami. Prosím o písničku od 10 k 5, píše Klára.
2: 2 Děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho pošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. 5 Děti sedí v ambulanci, vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho pošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
3: A pojďme na nějaké ty sloky.
2: Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt, a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech.

0: dávno spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
2: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Mnohy. Prosila by Country Radio pro posluchače Babičku Dalilu.
2: Dobře, zahrajeme Babičku Dalilu.
3: Děkuji mnohokrát.
2: Mějte se hezky, naschle.
3: Naschle.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Divoký koně od Jarka Nohavici pro naši milovanou Verunku, které je dnes právě krásných 35 let. Přejeme jí plno zdraví, hodně štěstí a stále plno elánu. Kam přijde, vychází sluníčko a končí klid a ticho. S Helenkou a Julinkou jsou bezva parta, tak ať vám to holky dlouho vydrží. Máme tě rádi a užij si večer Rebely. Přeje Velikánská, Kučerovic a Krištofkovic Spartám.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad

nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: Puste prosím Pavla Dobeše pro pohodové čundráky. Niagara Falls posílá Vašek Kubeček z Dobříše.

kdo touží poznat bavalský vězení. Kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v džejlu místo vymění. Mezi zloděje

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, zdravím, tak co to bude a pro koho?
1: Tak bude to pro dobrou náladu všem, kteří mají volno. A bude to třeba písnička Kaluš od Jiřího Šmicera.
0: Dobře, zahrajeme to za chviličku, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Teď to nebude úplně na 100% před dopravou. Prosím o zahrání písničky od Marka Knopflera a Emilu Harris pro mého manžela Vlaďka, píše. Tak máme písničku Lost on the River od téhleté dvojice.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani v této hodině nesmí chybět dopravní informace. Nejprve jedna dobrá, D6 už je v provozu v obou směrech v okolí Řevničova a Nového Strašecí. Kolona od Prahy je stále, ale ještě asi na půl hodiny. Naopak D8 od Prahy u Velemína. Je tam hořící auto a jsou tam hasiči. Je možné, že se bude provoz omezovat či chvilkově zastavat. Počítejte s kolonou od Prahy. 35 obousměrně kolony u Hodkovic jsou více jak na půl hodiny. Doporučuje se objížďka přes Jeřmanice. A ještě v Praze Kbelská v obou směrech jak k D8, tak do Hloubětína. Dlouhé kolony počítejte se zdržením. Další doprava za hodinu. Country Radio.
2: Usárna je zabalená, kanatky vyleštěné a ve felíně zásoba něčeho ostřejšího. Tak můžeme vyrazit.
3: Zhůj na osadu!
4: Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít.
2: Na Country Rádiu nás totiž čeká víkend plný té správné romantiky a trampské muziky.
5: Osado, osado.
2: Tak ahoj, kamarádi!

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a máme tu dvojici přání od našich stálých posluchačů. Trutnováci zasílali pozdrav do Country Rádia, moc bychom vás poprosili zahrát naši oblíbenou Červenou řeku od skvělé Lenky Vondráčkové k dnešnímu posezení u vychlazeného pivka, k tomu samozřejmě něco dobrého k zakousnutí. Píší Trutnováci a ten druhý e-mail. Jirka, moc zdraví, Country Rádio, poprosil bych zahrát něco od Petra Nadě pro naši super rodinku, se kterou dnes grilluje. Užíváme super víkend a také pro naše hokejisty, ať zítra porazí Slovensko. Určitě to bude super hokej, píše Jirka, a my hrajeme.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte skladbu od Vladimíra Merty a touto cestou prosím pogratulujte tomuto skvělému folkaři k jeho zítřejšímu svátku. Přeji jeho posluchačům.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě něco stihneme, zahrajte prosím Paroplaveckou od Josefa Brauna Buřta. Ráda bych si na něj trošku zaspomínala a při téhle písnice mi to moc jde, píše Erika.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno a na horách s malou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
8: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: O jejich plánu dozvěděl, ukryl se nedaleko a právě když chudý rytíř dívku unášel, otec vyskočil z úkrytu, dceři setnul hlavu a pak už pochovanou v hrobě jí proklel. Dívka snad až dodnes bloudí bezhlavá Liliovou ulicí. A i v okolí kláštera na Slovanech se to hemžilo bezhlavou cháskou. Kolem kláštera běhával voják, který prý za měšec zlata prodával posvěcenou hostii, kterou ukradl v noci v kostele. Protože voják znesvětil tělo páně, srazil mu kat hlavu. Od těch dob tam bloudí noc co noc a svou hlavu nosí v rukách. Vypadá to, že ji nabízí kolem jdoucím. Říká se, že kdo si od něj hlavu vezme a nasadí zpátky, tam kam patří, vysvobodí ho. Také úvozem na Hračanech jezdíval na bujném oři mnich s hlavou pod paží. Byl to prý duch kněze, který hrál kostky. Tak se zabral do hry, že odmítl jít k umírajícímu, aby mu posloužil na poslední cestě. Teprve když dohrál, skočil na koně a uháněl tam, odkud ho volali. Přijel pozdě. Muž vydechl naposledy. Farářů v kuňce splašil, když se kolem myhla s Bohem nesmířená neboštíkova duše. Oř uháněl úvozem divoce, až schodil svého jezdce. Kněz spadl a urazil si hlavu, až odlétla od těla. Stoupak v podpaží dodnes bloudí a není to pěkný pohled. Hlava je dosud skrvavělá a oči z ní příšerně svítí. Kdo jej spatří, jen tak nezapomene. Tak nestrácejte hlavu. Pro Country Radio David Černý, Milou Prahu.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji pěkný páteční podvečer u čaje u šesté. I dnes mám pro vás recept na pivě. Budou to špekáčky na pivě, ale pozor, z brambory. 8 velkých brambor, 4 špekáčky, jedno černé pivo, několik lžic kečupu, několik stroužků česneku, několik lžiček provencálského koření podle chuti, klidně to můžeme střihnout ještě grilovacím kořením, no a sůl a cibule na ozdobu. Troubu si předeřeme na 180 stupňů Celsia. Smícháme polovinu piva, kečup, prolisovaný česnek, to provencálské koření a to grilovací a neoloupané brambory omyjeme a nakrájíme na takové půlměsíčky. A je dobře, když jsou veliké ty brambory. Špekáčky nakrájíme stejným způsobem, brambory a špekáčky dáme do zapékací misky, zalijeme tu marinádu připravenou, dobře promícháme, dáme do trouby, po 20 minutách zalijeme zbývajícím pivem, promícháme a za občasného jakoby prohození pečeme dalších tak 40-50 minut. Z té zálivky zbyde pěkná hustá omáčka a ta je na tom to nejlepší. Na talíři sypeme jemně nakrájenými proužky cibule a podáváme. Přeju vám krásný víkend s Country Rádiem. Ahoj!
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Víkendové železniční výluky začíná jedna velká, Rousínov-Přerov, bude až do 1. června a týká se i vlaků a rychlíků jedoucích úsekem Nezamyslice-Prostějov. Pak jedna do 27. května Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a další pokračující celodenní nepřetržité výluky na železnici. Opatovice nad Labem, Hradec Králové, Strakonice Blatná, České Budějovice Sumerau, Moravský Beroun a Rýmařov Bruntál, Valašské Meziříčí Rožnov pod Radoštěm, Klatovy Přeštice a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu!
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country rádio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
0: Posloucháte Čaj o šesté.
2: Country.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, bluegrassové tipy vám na vlnách Country rádia přináší Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Kapela Album vznikla před 40 lety v Jirkově a za dlouhou dobu její existence se v ní vystřídalo minimálně 30 muzikantů. Jejími stálicemi ale jsou kapelník a mandolinista Petr Gertner, jeho bratr Marek, který hraje na baskytaru, a dobrista Zdeněk Lucák, které doplňují Žoltán Pastor na kytaru a benžista Pavel Zícha.
1: Repertoár kapely tvoří z větší části skladby převzaté z moderního i tradičního amerického bluegrassu, což dokládá první ukázka písnička Petra Rowena Midnight Highway.

0: Kromě tradičních i menších festivalů v České republice vystoupila kapela v Holandsku, Francii, Německu, Rakousku, Dánsku či Litvě.
1: Album můžete slyšet zpívat i česky. Třeba písničku Vojty Zíchy Intim Spray, kterou převzali od českobudějovické kapely Bobři, hrají už od počátku existence skupiny album v podání Zdeňka Lucáka.
0: Pokud chcete slyšet v rádiu i vaši kapelu, pošlete nám své písničky na e-mail iva@čapek.us. Od mikrofonu se loučí Iva Čapková, Rostě Čapek a kapela album.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes se podíváme na nenápadné, ale velmi nepříjemné nepřátele automobilového laku. Řeč bude o biologických nečistotách, které dokážou karoserii poškodit rychleji, než si mnozí skutečně myslí. Velkým problémem pro lak automobilu je především ptačí trus. Obsahuje agresivní kyseliny, které mohou už během několika hodin naleptat vrchní vrstvu laku. Zvlášť v létě, kdy se karoserie rozpálí na slunci, tak vznikají na povrchu trvalé mapy a skvrny. Podobně škodlivý bývá i pyl, který se objevuje hlavně na jaře. Ve spojení s vlhkostí vytváří jemně lepivý povrch, zachytávající další nečistoty. Nepříjemná je také smůla ze stromů. Na první pohled vypadá neškodně, ale po zaschnutí tvrdne a její odstranění bývá velmi složité. Pozor také na zbytky hmyzu nebo zbytky květů stromů. I ty obsahují látky, které dokážou poškodit ochrannou vrstvu karoserie. Základem správné péče je rychlé odstranění takových nečistot. Ideální je použít vlažnou vodu, autošampon a měkkou mikrovláknovou utěrku. Pokud se nečistoty začnou drhnout na sucho, tak velmi snadno dojde k poškrábání laku. Na smůlu pomůžou speciální přípravky určené přímo na karoserii. Důležité je nečistoty nikdy nedrhnout silou a nenechávat je na laku zbytečně dlouho. Pokud jste na cestě nebo jen někde parkujete, tak stačí mít v autě lahev vody, vlhčené ubrousky na auto a čistý hadřík z mikrovlákna. Nečistotu nejprve namočte například položením mokrého papírového kapesníku, nechte ji změknout a teprve potom ji jemně setřete. Nikdy nepoužívejte houbičku na nádobí ani suché papírové ubrousky. Ty mohou na laku vytvořit jemné škrábance, které pak jsou velmi vidět. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Také dnes vás zdraví od mikrofonu Country rádia Milan Schmidt a Bára Hejhalová. To znamená, že tu máme pořad o čem, Baru?
2: Koně na Country rádiu.
1: Ano, velmi správně. A vidím, že si nám vlastně přišla představit další plemeno. Minule jsme mluvili o plemeni berberského koně. Dnes ještě zůstáváme v severní Africe a podíváme se na plemeno, které vzniklo právě jeho spojením s dalším velmi známým typem. Tak o jakého koně jde?
2: Dnes si představíme plemeno Arab Barb, tedy křížence arabského koně a berberského koně. Tento typ vznikl cíleným spojením dvou silných linií, elegance a temperamentu Araba s odolností a vytrvalostí Barba.
1: Tak my jsme vlastně obě tato plemena zmiňovali už v minulém týdnu. A proč se začala tato plemena křížit? Co tím chovatelé sledují nebo sledovali?
2: Cílem bylo vytvořit koně, který bude mít to nejlepší z obou světů. Arab přinesl lehkost, ušlechtilost a energii, zatímco Barb dodal sílu, odolnost a schopnost pracovat v náročných podmínkách. Výsledkem je velmi všestranný a přizpůsobivý kůň.
1: Takže Arab Barb, jak vypadá? Jak se dá poznat, po kterém rodiči zdědil více znaků?
2: Vzhled se může lišit podle konkrétní linie, ale většinou jde o elegantního, středně velkého koně s dobře osvaleným tělem. Často má ušlechtilejší hlavu po Arabovi, ale pevnější stavbu těla a silnější končetiny po Barbovi. Působí harmonicky, ale také vyváženě.
1: Takže na pohled krasavec, dalo by se říci, a jaká je jeho povaha? Je spíš temperamentní, anebo je to kliděs?
2: Arab Barb kombinuje živost a citlivost arabského koně s vyrovnaností Barba. Je inteligentní, ochotný pracovat a dobře reaguje na jezdce. Zároveň je dostatečně odolný a spolehlivý i pro náročnější podmínky.
1: A kde ho můžeme dnes potkat, takového koně?
2: Arab Barb je velmi rozšířený v severní Africe, zejména v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Často se využívá při tradičních jezdeckých slavnostech, například při fantasii, a také při rekreačním ježdění a chovu.
1: Dobře, představení Arab Barba máme za sebou, děkujeme za to, ale pojďme také ještě na další dotaz posluchače. Napsala nám Eliška a píše, slyšela jsem, že je u koní zakázané barování. To mi doma taky zakazují, člověče.
2: Ale myslím, že trošku bude něco jiného.
1: Já nevím vůbec, co si pod tím mám představit, takže co to je, ptá se Eliška.
2: Barování je zakázané, neboť se jedná o týrání zvířat. Při této praktice se k překážce postaví dva lidé, kteří drží kovovou tyč a v momentě, kdy kuň skáče, ji zvednou, aby se o ní kuň bouchl.
1: Aha.
2: Cílem tedy mělo být to, že se kuň bude bát dotknout překážky a tím pádem bude skákat výše. Samozřejmě to u spousty koní vyvolalo naopak strach vůbec skákat, protože čekali tu bolest.
1: Jasně, to se nedivím. Děkujeme za zodpovězení dotazu, ale prozraď nám ještě, kam můžeme za koňmi. Já tuším, že už se blíží ta akce, kterou máte v Přehvozdu, že jo?
2: Je to tak, koná se již tuto sobotu, 23. května. Je to tedy v Přehvozdí u Českého Brodu a akce se jmenuje Velký den v Přehvozdu, neboli pohodový zážitkový den v přírodě pro děti i dospělé. Dorazit můžete se psem, s minikoněm nebo i bez zvířete. Čeká vás nenáročná trasa, kterou si projdete vlastním tempem a v cíli na vás čeká medaile i odměna. Tak pokud ještě nemáte plán na sobotu, budeme se na vás moc těšit. Přihlášení je možné i na místě a veškeré informace najdete na www.minikonje.cz.
1: Tak jo, díky za pozvánku, ať se vám to všechno vydaří. Milí posluchači, loučí se s vámi pro dnešní den Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Lehnout si do mechu a uklidnit duši. Cítit zem provoněnou a srdce jak buší. Hrajeme srdcem. Country

0: Je 19 hodin. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Ženkl. Hodin je tolik, kolik právě je. Vysílá Country Radio první republika.

0: Již po 103. se vám hlásí svobodné Country Rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Marta Falvisovová
2: a Robert Papoušek.
0: A co vás dneska čeká a nemine? Postavičky zašlých let zemí koruny české.
2: Další rubrika je Vaříme a kuchtíme s Anastází ingrediencí Dochutilovou.
1: A pak rubrika Vtipe vylez a pak zase zales.
2: No a nakonec soutěž o ceny.
0: Jak tak tuším, bude zase něco kus slyšení.
2: No jasně, že jo. Takže vážení a milí, nastavte uši a otevřete svou duši. Dostaveníčko s první republikou.

0: Country Radio.
1: Země koruny české mají své mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
2: To je pořád jedna a ta samá otázka. Dnes to bude. Tak, dobře Marku, dnes to bude, jak už jsme řekli, 103. díl dostaveníčka.
3: Ale on chtěl přece vědět, o kom to dneska bude, proč se na něj tak utrhuješ. Teď se přece nemůže bránit, protože tu není fyzicky. Je přece nahranej, oťásku.
2: Počkej. Ale to není špatný nápad. Ale mohli bychom si třeba takhle nahrát svoji manželku a ona by se s náma nemohla hádat. To ještě promyslím.
4: To je výborný.
3: No, to teda promyslit. Třeba by se to dalo, víš co, patentovat.
2: No tak jo, ale já jsem jenom chtěl říct, že když je to 103. díl, tak bychom si s tou trojkou mohli trošku pohrát.
3: Počkej, nemyslíš snad to, co mě teďko právě napadlo?
4: Otázku, já bych to s těma trojkama taky nepřeháněl.
2: Ale nechte toho vy, hambáři, já jsem jenom myslel, že bychom dneska mohli do třetice promluvit o někom, kdo už tady dvakrát byl.
4: A tak to já náhodou vím přesně, kdo to bude. Po třetí tu bude spisovatel, autor knihy Staré pověsti pražské, mistr slova psaného, pan Adolf Vénik.
2: Teda Marti, moc si toho dneska ještě neřekla.
4: No to ne, no.
2: Ale trefila si do černýho, máš pravdu. Je to Adolf Vénik. Ale zatím dost řečí a pustíme si píseň jakousi.

0: Jaro s Country Rádiem.
1: Tak, to byla taková malá vzpomínka. Ale Martičko, předávám ti slovo, abys přiblížila nám veliké náměstí staroměstské, o kterém se dnes zmiňovat ti budeme v řadě první.
2: No, pěkně si slova nakladl otázku, jako kdyby vypadla z notesu páně Vénigova. Tak já tedy jdu na to. Veliké náměstí staroměstské, na jehož západní straně stojí stará radnice, na východní chrám Matky Boží před Týnem štíhlé své věže k nebi zvedá, bylo a je středem života starého města pražského. Tu odedávna zbíhal se všechen ruch města, tu střídali se dějinné obrazy jasné i chmurné, slavné i bolestné, jak století za stoletím ubíhalo do nekonečného moře času.
1: Teda, Martičko, taky si hezky slova nakladla. A teď zase chvilku já. A od samých počátků města bylo toto prostranství k trhům určené. Sem nepřicházeli jen domácí lidé a venkované z širokého okolí, aby tu plodiny a výrobky řemeslné na prodej vykládali, kupujícím nabízeli. Tržiště toto známo bylo i kupcům z daleké ciziny. Po celé Evropě známo bylo tedy tržiště pražské.
3: Tak, tady si člověk o slovo říkat nemusí, prostě si ho vezme a basta. Hehe. Sem nepřicházeli jen kupci ze zemí slovanských, ale i Řekové, Židé a Arabové, aby tu nakupovali a prodávali zboží všelikého, zvláště kožešin, látek tkaných, vlněných i hedvábných, na něž tu byl dobrý odbyt. Během doby, jak město vzrůstalo, kolem toho prostranství domy se kupily a v ulice řadily, stále rušnějším stávalo se tržiště staroměstské, kde boudy a stánky vyrůstaly pro pohodlí prodavačů. Jistě také hluku tu bývalo dost a dost, vády a křiky povstávaly mezi trhovci i kupujícími, že často byřicům městským bylo zakročiti rázně.
1: A teď zase rázně zakročím já, protože slovo předávám Martičce. Prosím tě, ať stať tuto ukončí, neb zdá se mi, že chudinka by se asi ke slovu nedostala.
3: No tak dobře.
2: Ale prosím tě, oťásku, no tak já ti děkuji. Jenom jsem chtěla doplnit, že ring ten staroměstský nesloužil jen co by tržiště, ale vyhlašovány tu byly zprávy a oznámení všeho druhu, aby rozšířeny byly po městě. Sem i z radnice byřici přicházeli s vyhláškami obecními i hlasatelé královští z hradu často se dostavovali strubači, aby veřejně provolali, co mělo uvedeno býti ve známost lidu všemu.
1: A nyní lidu všemu, posluchačstvu našemu, na vědomí se dává, že píseň zazní jakási.

ty hvězdě, tunaj Jurinský střemra vyskočí a praští ho do očí. Byl to lord moc hrozný, podali ho nožmi, měli nože dlouhý a křičeli, pojdi,

0: No, tak doznělo CD.
1: Jak CD? Celý CD? Snad píseň z CD, ne?
0: Ale ne, CD jako cvočka zanda.
1: Jo.
0: A nyní teda nastupuje OO. Jo. Někdo by si třeba myslel 2:0, aby si to špatně nevysvětloval. No, hele, takže to raději upřesním. Dalším krásným povídáním bude povídání o orloji. Myslím si, že stroj tento staroměstský orloj zaslouží hlásku si něžného, takže Marti, můžeš spustit.
2: Ó, děkuji, staropražský kavalíre. Doma bys chtěl partnerku mlčenlivou, jak si prohlásil, nahranou a najednou mě pouštíš ke slovu, co? No?
0: He, tak za prvé doma mám partnerku jinou.
2: O to já vím.
0: Za druhý vím, co budeš říkat a za třetí ta slova budou znít od tebe sladce. Konečně posluchači to posoudí sami. Tak spust.
2: No tak dobrá. Na staroměstské radnici, na přístavku vedle hlavního vchodu, orloj se spatřuje. Umělého to díla hodinářského, které tam ke konci 15. století zřízeno bylo mistrem Hanušem, řečeným Růže. Býval už předtím na radnici orloj obyčejný. Ten mistr Hanuš předáním 3 nových částí tak zvelebil, že mu tehda rovno nebylo mezi orloji v celé Evropě. Mistru Hanušovi také zpráva orloje za kupu bílých grošů byla svěřena. Stroj ten podivuhodný ukazuje hodiny denní i noční podle času slunečního i hvězdního. Také dny a měsíce orloj udává. Východ a západ slunce i měsíce, přibývání a ubývání měsíce, postavení země k slunci a měsíci, běh planet a znamení zvěrokruhu. Na kruhové desce níže ciferníku, která za rok jednou se otočí, je kalendář. Datum každého dne ukazující.
1: Je na čase, aby další píseň zazněla, neb popis složitosti stroje tohoto si pozornosti vyžaduje, která by prodlužováním výkladu jistojistě ochabla. Takže zařaďme tedy píseň Ryčnou.

0: Tak, posluchačstvo si zajisté poněkud odpočalo a pustíme se hned do další části našeho geniálního stroje času. Nad ciferníkem pod střížkou dvě okénka jsou, která otvírají se každou hodinu a v nich sošky Krista a 12 apoštolů přecházejí. Když přejdou, nad nimi v malém okénku kohout se ukáže, křídly zatřepá a zakokrhá, potom odbíjí hodiny, ale také na kamenných ozdobách po stranách ciferníku jsou figury k orloji náležející. Některé z nich při přecházení apoštolů se pohybují.
1: Tak. Je tam smrt kostlivec. Tam je viděti, který přesýpací hodiny převrací, hlavou kývá, tásně rozevírá a zvoncem vyzvání trhavě. Vedle něho Turek stojí, jenž vrtí hlavou, na znamení, že nechce jít ze smrtí. Naproti Lakomec měšcem a hlavou pohybující a vedle něho Marnivec v zrcadle se zhlížející a hlavou kroutící.
2: Přihodilo se kdysi, že ve chvíli, kdy kostlivec dásně měl rozevřené, vrabčák mu do úst vletěl a za ním zrovna dásně se sevřeli naposled. Vrabčák byl tak uvězněn. Teprve až zase za hodinu figury počaly se hýbat a smrt ústa otevřela. Polekaný vrabčák pospíšil si na svobodu. Tak také já jednou uzavírám kapitolu příhodou veselou a s dobrým koncem. Ještě dlouho by se o orloji vyprávěti dalo. Byly by to příhody veselé i chmurné, u těm chmurným lépe se vyhnouti. Leč píseň jaká z veselá hodila by se raději v tuto chvíli zařadit.

ale postavte se holky do šiku, která máte dneska muziku. Pane Drašner mý nemá

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Dostaveníčko s První republikou.
1: Velmi pěknou historii mají také pražské kotce. Takže se pohodlně usaďte ke skleničce čehokoliv, co máte rádi, a zaposlouchejte se do jedné z pověstí staré Prahy. Mezi staroměstskou ulicí Havelskou a Rytířskou táhne se od uhelného trhu úzká ulička zvaná v Kotcích. Za starodávna říkali kotce dvěma řadám krámků v dlouhé chodbě proti sobě postaveným. Chodba ta byla zhora osvětlená. O stavění kotců vypravuje pověst, že je vystavila paní, která vedle ve vaječném trhu krámek měla a z toho zbohatla zvláštním způsobem.
2: Haha, a teď zase já, jo. Historka tato se mi docela líbí.
3: Ale koukám, že Robert podlehl řeči staropražské.
1: No, mu to zůstane asi.
3: Prej, historka tato se mi docela líbí. Tak schválně, zda i nám líbí ti se bude.
2: Tak poslouchej. Kupovala ta paní drůbež od venkovských hokyň. Jednou k ní přišla nová hokyně z Jílového u Prahy a nabízela slepice. Paní nějaké koupila a jednu si nechala udělat k obědu. Když si potom prohlížela droby, našla v jejím žaludku zrnka zlata. Nechala zabít ještě další a všechny měly v žaludku zlatá zrnka. Paní vzpomněla si, že v Jílovém zlato se těžilo, a nedivila se více.
1: No a teď zase já.
2: No jo.
1: No jo, čekala potom, až se u ní jílovská hokyně objeví. Když ta přišla, paní od ní hned všechny slepice a kuřata odkoupila a řekla jí, ať jinému drůbeže neprodává, jenom jí. A tak paní těžila zlatý písek a domohla se bohatství. Koupila si v Praze krásný dům. Nechala pak postavit na místě krámků dřevěných krámky zděné, které potom pronajímala. Já nevím, jak to dělám, ale zase ta epizoda končí šťastně.
0: Country Radio.
4: Když stávalo u Vltavy staré podskalí, to bejvalo všem líp.

0: Příhoda veselá ze stavby mostu. Plány k mostu Karlovu provedl stavitel domu svatovíckého Petr Parléř. Při stavbě mostu udály se také některé veselé příhody. Tak poslouchejte. Povídá se, že stavitel mostu chtěje, aby Malta byla přepevná. Poradil vápno s vejci rozmíchávati. To se císaři zalíbilo a kázal, aby z celého širokého okolí vejce byla do Prahy k stavbě mostu přivážena. I přijížděly vozy z vesnic a měst, v koších a bednách přivážely vejce, kterážto u řeky skládána byla, do vápna roztloukána a rozmíchávána.
1: A jednou také přijeli tam vozy s vejci z města Velvar, poslanými podle císařova nařízení do Prahy. Když začali na staveništi vejce rozbíjeti, ukázalo se, jaký chytrý kousek velvarští provedli, aby se vejce neskazila, protože je delší dobu sbírali, tak aby cestou po špatné silnici nárazy rozbita, nevytekla, poručili velvarští páni uvařiti vejce natvrdo, a tak je do Prahy poslali.
2: Ha, taková vejce se ovšem ke stavbě nehodila a tak z té chytrosti velvarských veselost nemalá povstala na staveništi a pověst o tom brzy po Praze a okolí se roznesla. Bylo z toho smíchu dost a dost, který stržili velvarští a dodnes se o tom povídá.

0: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingrediencii Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencií Dochutilovou.
1: A nastává má oblíbená část dostaveníčka. Tak, Stázičko, co pak bude dneska dobrého?
2: No jo, Ťásku, ale kde je? Ona tady není. Anastázie Ingrediencie, kde seš?
1: No, to snad ne. S náma bude zlé, budeme v ohladu.
3: Už letím, nebojte. Už jsem tady. No, už jsem tady.
2: Kde furt lítá?
3: Ale lítám. Drobné ptactvo jsem chytala. Dnes jsem si totiž pro vás dva nachystala něco opravdu speciálního.
1: Tak už nás nenapínej a řekni, co to bude.
3: Dnes to budou malí ptáčci v županu.
2: Čí ptáčci? Ne, já jsem zvědavý jenom.
3: No jo, dobře. Takže, dobře obrané ptáčky nech na cibulce usmažit. Uvař 1,5 libry uzeného a libru telecího masa, nech na másle dusit, pak oboje drobnince usekej, dej k tomu 1/4 libry hovězího tuku a usekej to též. Dej k tomu 4 míchané vejce, trochu hřebíčků, citronové kůry, květu, usekej všecko a utři na míse. Dej k tomu tolik strouhané žemličky, aby to jako těsto bylo. Vymaš melounovou formu máslem, vysyp žemličkou a vylož tou sekaninou na 2 prsty tlustě. Dej ptáčky do toho, až jest plné, a zase pokličkou z toho těsta udělej a nech to v troubě zvolna hodinu péct. Omáčku pak udělej takto. Vezmi ty odřízky od telecího a uzeného masa, několik ptáčků, dej cibuli, hřebíček a citronovou kůru, pak kousek hovězího loje k tomu, nech vše na rendlíčku až dotmava dusí. Vlej na to polovic vína a polovic hovězí polívky. Připraš to s červenou jížkou, proceď a dej do omáčníku a můžeš nosit na stůl. K této delikatese více se hodí sklenka červeného vína, ale jak vás dva znám, zalejete to jistě raději pivem, co?
2: No, pochopitelně.
1: No, pivem, ale žádnou skleničkou, prostě čbánkem.
3: No jistě.
1: Mňam. To je dobrůtka. No, jo.

0: Čipe, vylez.
1: Hele, není tady Karel, tak si můžem dovolit takovýhle. Hodil mokrou houbou po učitelce a ta po dopadu na zem udělala loužičku. To je dobrý, ne?
2: Jo, to je dobrý. Já mám taky dobrý. U zubaře k pacientovi. Teď to bude trochu bolet. Připraven? Ano, zubař. 7 000 korun.
3: Jo, klasika.
1: To je paráda, ty.
3: Hele, mám tady soudní. U soudu. Soudce. Víte, pane obžalovaný, že vás žaluje 37 žen pro určení otcovství? Obžalovaný. Jsem si toho vědom. Soudce. Kolik vám je let? Obžalovaný. 97. Soudce. Jak jste to pro boha mohl v tomhle věku stihnout? Obžalovaný. Mám kolo.
1: Kolo?
2: To je výborný vtip. Opravdu.
1: No. Hele, není tady náš profesor matematiky Karel. Máme pro vás matematickou záhadu, do které nám Karel nebude kecat. Tak bacha. 3 unavení dělníci pošlou malého synka pana domácího, aby jim koupil ve frcu starý, rezavý, levný budík, protože občas zaspí. Ano, každý z nich mu dal 10 korun. Takže chlapec budík sehnal a ještě dostal 5 korun zpátky. 2 koruny si dal do kapsy pro případ, že by nedostal od cesty. A vrátil jim tedy 3 koruny. Každý si vzal korunu zpět, takže investovali ne 10 korun, ale 9 korun. A teď počítejte se mnou. 3×9 = 27. 2 koruny si nechal klučina, 27 plus 2 je 29 a kde je ta koruna do 30? Matematika je podvod.
2: Já vůbec nevím, o čem mluvíš, otázku.
3: Ale jo, Karel by ti na to něco řekl.
2: Nevím, potom.
3: Ale na to mám ještě jeden. Víš, jaká je největší matematická záhada v kapele Patrola Šlapeto?
1: Řekni.
3: Karel Hoza.
2: To je dobré.
1: Tak už to přebije jenom Radanovo moudro. Žena udržuje pořádek jenom proto, že je líná cokoliv hledat.
2: Cože? To je pitomost. Ale prosás, líná žena, teď to je vlastně...
3: Já taky nesouhlasím. Víš, jak dlouho hledají něco v kabelkách?
1: To jsou hodiny
2: ale
1: týdně.
2: Tohle mi někdo říct o víkendu, tak mu jednu vrazím. Ale opravdu, vy mě štvete. Ale víte co, vtipe zales. To akorát tak stačilo už.
4: Na Františku v Celetný ulici uvidíš tam Pirkinici, poznáš ji hned na první ráz.

0: Jaro z Country Rádie.
1: Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
2: Pokud jste během poslechu Dostaveníčka dávali dobrý pozor, určitě vám nemohlo uniknout, jaká zvířata prodávala na trhu Hokyně z Jílového u Prahy. Takže za prvé králíky, za druhé krůty, za třetí slepice anebo za čtvrté kozy. Opakuji, za prvé králíky, za druhé krůty, za třetí slepice, za čtvrté kozy.
3: A své odpovědi posílejte na e-mail promus@centrum.cz. 1.5. a 13. správně odpovídajícího odměníme naším CDčkem.
2: No a pokud vylosování nebudete, tak nezoufejte, příště odměníme všechny, co odpovědí špatně.
3: No tyhle, to se ti teda, Roberte, povedlo. Není to špatný nápad, odměnit každého špatně odpovídajícího. Hlavně, aby jsme měli dost obálek, to se pošta nažvejkne. Ale.
4: Je na čase, vy vynálezci, abychom se rozloučili s našimi posluchači. Tak tedy krásné poslední dny květnové, milí posluchači.
2: Radostnej červen i červenec.
3: Užitečnej srpen i srpenec.
4: Zkrátka, ať se spolu setkáváme každý měsíc, třeba i v ty měsíce, které si do konce roku naši mudrcové ještě vymyslí.
3: A loučí se s vámi Oťas Litovický,
4: Marta Falvisovová
2: a Robert Papoušek.
3: Takže za měsíc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Haló, jsem ztracen a bloudím.
2: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
3: Až se to u nás jednou stane. Elektřina nešla první den, policie druhý, třetí den už mizeli lidé. Myslíte, že se to stát nemůže? Běsná zem. Nový český postapokalyptický román Petra Opršala o Česku za několik let. Právě teď jako kniha i e-kniha ve všech knihkupectvích a online.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Můžete se těšit na další setkání Osad na Barče. V pondělí 25. května od 19 hodin zahrají Nové struny, Štěpán Rak a Satisfakce. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný večer z vysílání Country Rádia vám přeje Petr Kocman. Přátelé, dočkali jsme se, pátek je tady, jsou 2 minuty po 20. hodině a víkend před námi. Tak doufám, že budete trávit různým způsobem, někdo třeba sportem, někdo různými výlety, někdo se třeba bude jenom tak povalovat, což je také potřeba. V každém případě ale doufám, že Country Rádio bude vaším společníkem, to by nás velmi těšilo, pochopitelně. No a já také doufám, že písněmi, které jsem si pro vás připravil, v následující hodince Country je všechno, co se mi líbí, vám tu náladu toho radostného víkendu jenom podpoří. Dneska je to velmi pestré, sahnul jsem i hluboko do svého archivu a budou to i písně, které jsou různě časově i tou náplní spjaty. K tomu všemu se dostaneme, ale dneska na úvod jsem si teda vybral jednu, to se nedá říct jinak než super vypalovačku. Je to veleslavná country skladba Orange Blossom Special. Tuhle tu písničku samozřejmě znáte i s tím textem, tak jak ji zpíval Johnny Cash. U nás ji zpíval Mirek Hoffman společně s Greenhorny. Ale je to jiná skladba, kterou napsal pan Ervin T. Rose. Už kdysi, tuším, že to byl nějaký rok 1938. V roce 1917 se narodil Ervin T. Rose. V 38 ji napsal. No a tehdy ji vlastně nahrál jeho bratr Gordon, to bylo tuším, že v roce 39, a té skladbě se také říká často zkráceně The Special. No a jinak je to jakási, dá se říct, lety prověřená a v úvozovkách taková hymna všech houslistů. Protože na téhle té skladbě instrumentální si své ostruhy vždycky takzvaně vysloužili všichni instrumentalisté a právě především houslisti. No a tahle ta píseň je nejenom samozřejmě pro houslisty, ale nahrála je i spousta dalších mistrů, třeba na foukací harmoniku Charlie McCoy, u nás jí hrál dlouhá léta z Greenhorny právě i Tomáš Linka, opravdový mistr na foukací harmoniky, ale já mám pro vás teďka jednu naprosto skvělou verzi, kterou zahraje kapela The Helicasters, což je taková vtipná přesmyčka, protože ti pánové tři, kteří se skrývají za Helicasters, to jsou opravdoví mistři kytary a používají ke své hře své nejoblíbenější nástroje, což jsou kytary značky Fender a jsou to ty modely Telecaster, proto Helicasters. Tedy, kdybych to měl hodně přeneseně, tak jsou to jako pekelní hráči na Telecastery. A že tedy jsou? Jsou to pánové Will Ray, John Jorgensen a Jerry Donahue, opravdoví mistři svého řemesla. Mimochodem, John Jorgensen byl dlouhá léta členem slavné kapely Desert Rose Band, kde ho kdysi viděl v Hollywoodu Elton John, když byl na jejich koncertě. A tak se mu John Jorgensen zalíbil, že mu ještě ten večer dal nabídku, jestli by s ním chtěl hrát v jeho doprovodné kapele, což se stalo a on tam skutečně několik let hrál a mimochodem objevil se také v České republice, určitě vám o tom vyprávěl Rostia Čapek, na jehož pozvání vlastně John Jorgensen přijel i s bluegrassovou kapelou, protože ten jeho rozptyl je velikánský. Ale teď si ho poslechneme právě s Will Rayem a Jerry Donahuem v té pekelné jízdě ve skladbě Orange Blossom Special. Jdeme na to a přeji vám krásný páteční večer, který právě teď startuje.

Tak to byly Příbuzní a jejich krásná písnička Slib. Mimochodem Příbuzní se teď asi na 4 koncerty dali po dlouhých letech dohromady a jedou po republice. Jedno z těch míst je Ostrava, to je shodou okolností zítra. Pak jsou během léta, tuším, že ve Slavkově u Brna, v Mikulově a v Ústí nad Labem. Tak tam je můžete vy, jejich fanoušci, po dlouhých letech vidět v té stejné sestavě, tak jak je znáte, a samozřejmě se můžete těšit na jejich písně. Teď to bude skladba, kterou, jak vždycky říkám, se vám tak trošku dlužím, protože jsem vám nedávno pouštěl písničku od Ashley Campbell, což je dcera slavného countrymana Glena Campbella. Nedávno jsem vám pouštěl její autorskou píseň, bylo to takové vyznání jejímu tatínkovi, kterého to provázela i na jeho úplně posledním závěrečném turné, než nás bohužel opustil. A je to opravdu šikovná hudebnice. A sliboval jsem vám, že vám pustím i píseň Widget Lineman, což je jeden z největších hitů nejenom jejího tatínka Glena Campbella, ale také vůbec celé historie country hudby. Skladba, která se dočkala mnoha různých úprav. A tuhle tu jsem vám tuším ještě za ta léta nepouštěl, takže vlastně je to takové pokračování Glena Campbella.

Tak a teď se dáme jeden krásný páteční rock'n'roll, bude to velmi slavná píseň Honey Don't. Je to skladba, kterou složil Carl Perkins, jedna z obrovských hvězd, především tehdy stáje memfiského vydavatelství Sun Records, které vlastnil Sam Phillips. A Carl Perkins tu píseň nejenom složil, ale hlavně zpívá. No a samozřejmě patří do té slavné čtveřice, kam patřili ještě také Jerry Lewis, Elvis Presley a Johnny Cash, protože oni všichni začínali právě v Memphisu u Sama Phillipse v tom legendárním studiu. A propo, druhá tráva, která právě před chvílí dohrála, tak v Memphisu natočila své aktuální album. Včera jsem si s okolností psal s Lubošem Malinou, tak říkal, že ty nahrávky již jsou hotovy a jsme domluveni, že vám o tom přijde do vysílání popovídat, jak v Nashvillu, v Memphisu natáčeli, a určitě přinese i muziku. No ale zpátky ke Carlu Perkinsovi. Carl Perkins byl nejenom vynikající skladatel, zpěvák, ale také famózní kytarista. Dá se říct, že po Chucku Berry to byl jeden z takových otců rock'n'rollové kytary, dá se říct. No a tu písničku on tehdy vydal na velmi slavném singlu, na jehož straně A byla Blue Suede Shoes. Ano, píseň, kterou také složil a zpíval jako první, a teprve až po něm tu píseň proslavil jeho kamarád Elvis Presley. A ještě taková zajímavost, v té písni Blue Suede Shoes i Honey Don't hraje na bicí jistý W.S. Holland, což byl pán, který relativně nedávno zemřel, a byl to vyhledávaný bubeník ve studiích a dlouhá léta doprovázel Johnnyho Cashe na všech živých koncertech. My si teď tuhletu slavnou skladbu poslechneme v novější úpravě, tak jaký Carl Perkins nahrál, tuším, že někdy v 80. letech, ale pořád s tím skvělým drivem. Tak pojďme. A napadlo mě, že touhletou skladbou bych teďka mohl poslat malý pozdrav Mírovi Křenovi nahoru na obláček, protože my jsme s Mírou milovali nejenom samozřejmě country, ale také rock'n'roll. Tak Míro, moc tě zdravím a posílám ti tvého oblíbeného Carl Perkinse.

S tou další písničkou se na malý moment tak trošku vrátíme do roku 1969, kdy Bob Dylan vydal své proslulé album Nashville Skyline, na kterém byla spousta písní. Mimochodem tam byla i, že se ještě vracím k té druhé trávě shodou okolností, tak na tom albu byla i píseň Ještě není tma, kterou právě udělal Robert Křesťan s druhou trávou, jednak ve verzi, kdy zpívá Robert sám, ale také ve verzi, kdy vznikla jako duet s Pavlem Bobkem. Na tom albu je i spousta dalších krásných písní a je tam i píseň Lay, Lady Lay, opravdu proslulý kus na scéně populární hudby. Tu písničku si totiž později vypočula třeba i kapela The Byrds nebo Duran Duran v 80. letech. A ještě dodám takovou malou zajímavost, že na tom albu Nashville Skyline Boba Dylana tehdy ve studiu doprovázela kapela seskládaná z opravdových S, protože představte si, že na kytaru a na baskytaru tam hrál třeba slavný countryman Charlie Daniels, zpěvák a houslista, a na basu, na kytaru a foukací harmoniku tam hrál Charlie McCoy, veliké eso, co se týká foukací harmoniky. Pán, který nahrával desky třeba i s Elvisem Presleym a opětovně tedy, jak se to všechno uzavírá, byl dokonce několikrát v Čechách jako host koncertu druhé trávy právě, takže ten kruh je opravdu krásně uzavřen, což už jsem říkal v úvodu, že ty písně se dneska budou hodně takhle setkávat. No a písničku Lay, Lady, Lay bych vám teď rád pustil v úpravě od člověka, který z odkazu Boba Dylana také žije a je to opravdu velká rocková hvězda Bryan Adams, který s okolností tuším, že v prosinci navštíví Prahu se svým koncertem ve Vysočanské aréně a je to vždycky ohromný zážitek. No a on kdysi udělal desku, kam zařadil písně, které ho ovlivňovaly od dětství. Byla tam mimo jiné i Help Make It Through the Night od Chrise Christophersona a jako další skladbu, která utvářela jeho hudební vnímání, nahrál právě Lay, Lady, Lay od Boba Dylana. Tak pojďme si ji poslechnout.

No, to byla krásná optimistická píseň Alice Springs a Weekend. Weekend je samozřejmě před námi, proto jsem tuhle tu píseň schválně vybral, abychom si to řádně připomněli. Tak tou další písničkou se vydáme zpět do roku 1979, kdy kapela Eagles vydala báječné album s názvem The Long Run, na kterém je spousta vynikajících písní, za mnohé uvedu třeba I Can Tell You Why, kterou zpívá tehdy nově přišedší basista Timothy B. Schmidt, a je to jedna ze stálic, i v koncertním repertoáru Eagles dodnes jí hrají. No, ale je tam hlavně píseň Heartache Tonight, ta dokonce získala v roce 79 cenu Grammy v kategorii roku, rockového výkonu dua nebo kapely. No a tuhle tu písničku později přehrála také spousta dalších kapel a interpretů a složili tehdy zakládající členové Eagles, tedy Don Henley a Glenn Frey, ale společně s nimi také J.D. Souther, což byl také někdejší člen kapely, který později odešel, ale dalším důležitým jménem, který se podílel na té muzice, je Bob Seger. O tomto pánovi ještě bude v tom dalším vstupu řeč, zase se ten kruh malinko uzavře. No a jinak tuhle tu písničku pánové nahrávali v jednom krásném studiu a podle jejich slov to šlo všechno jako po másle. Někdy se to tak stane, přijdete do studia, někdy dlouho hledáte zvuky, nedaří se, tohle byste chtěli jinak a tohle nejde, ale tehdy přišli do studia, bylo to bum bum a bylo to, všichni nahráli, co zrovna je napadlo, a ono to všechno sedlo a nějak to seplo dohromady. No ale já vám tuhle tu písničku teď pustím v úpravě od, řekněme, no, popového zpěváka Michaela Bublého, což je vlastně teď už padesátník, narodil se v roce 1975, a on tak se svojí muzikou osciluje na hraně popu a takového, dejme tomu, swingu. A mimochodem to byl muzikant, kterého velice miloval Karel Gott, a je fakt, že to byla naše taková společná láska, protože Michael Bublé je opravdu ojedinělý zjev na světové hudební scéně. Myslím si, že blízko je mu třeba Vojtěch Dyk u nás. Ten taky něco mezi popem, ale dlouhá léta dělá se swingovými tělesy z big bandy. No a Michael Bublé si tuhle tu písničku od Eagles zařadil právě na jedno ze svých alb, takže jestli vám alespoň trošku zní ten originál v uších, myslím si, že budete hodně potěšeni právě z téhleté verze. Tak jdeme na to, Michael Bublé, Heartache Tonight.

Cesta všech raz, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na vůčku, spánek bez snů.

lidi, kteří si na nic nehrajou, a vlak mám rád. Fotky ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu, jen tak.

na stráni, pivo jako křen, a les mám rád, koňský postroje, slavný kauboje, nový brambory a mes.

byl malý pozdrav Mirkovi Černému, to byla krásná píseň, mám rád. Vzpomínám se, jak jsme ji natáčeli v jednom studiu, když jsem já dokončoval jednu svoji nahrávku, tuším, že to byl nějak rok 96 nebo 7. A Mirek tu písničku točil na svoji desku hnedka ve Frekvenci po mně, tak si vzpomínám, jak jsme tam spolu seděli, povídali a Mirek mi dával číst ten text a už tehdy se mi ta písnička moc líbila, myslím, že jsem mu tam dokonce nahrával tehdy i ty kytary, ale už je to tak dávno, že si to nepamatuju, čas hrozně letí. Tak a teď se obloukem vrátím ke skupině Eagles, kterou jsem zmiňoval prostřednictvím písně Heartache Tonight, kterou zpíval Michael Bublé. A zmiňoval jsem, že Heartache Tonight napsal společně s dalšími jistý Paul Carrack, což je opravdu veliká, řekněme, poproková hvězda světového významu. No a on pro kapelu Eagles napsal ještě jednu písničku, bylo to v roce 1994 a je to krásná skladba Love Will Keep Us Alive, něco ve smyslu jako, že láska nám dává vůbec přežít, potřebujeme ji k životu. Nádherná balada, se kterou se vlastně Eagles vrátili takzvaně na scénu, bylo to tehdy na albu Hell Freezes Over, což je taková fráze, až peklo zamrzne, protože tak odpověděli novinářům v roce 80, když se rozpadli, kdy se zase dají dohromady. Jinými slovy odpověděli, no nikdy. No a uplynulo 14 let a pánové se dali dohromady napřed, že na jeden koncert, no a byl to takový úspěch, že museli znovu začít hrát a opět od té doby plní stadiony po celém světě. I když to teď končí, protože Don Henley, bubeník a zpěvák písně Hotel California, řekl, že už opravdu nemůže, že už nemá sílu, že se chce věnovat už jenom rodině a vnoučkům. Tak jestli máte možnost, vyrazte na Eagles a určitě tam uslyšíte i píseň Love Will Keep Us Alive, kterou ale teďka zaspívá přímo její autor Paul Carrack, který nedávno natočil, vybočil takzvaně z řady svých poprokových alb a natočil jedno ryze countryové. A téhle té písni dal úplně naprosto typickou a stylovou country aranž. Pojďte si ji poslechnout.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Tak a na závěr hodinky country je všechno, co se mi líbí. Mám pro vás jedno opravdové hudební pohlazení. Bude to podle mě jedna z nejkrásnějších balad kapely Beatles. My si ale teďka poslechneme v nádherné country úpravě od zpěváka Sam Hergershaw. Jmenuje se If I Fell. Petr Kocman vám přeje krásný páteční večer a těším se na vás po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

0: všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Je 21 hodin.
0: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a jelikož páteční večery se vždy tradičně nesou především v rytmu hlavně country hudby, což vyvrcholí ve 23 hodin pravidelným nočním country jamem, tak hnedka na úvod hodiny mám pro vás takovou malou vějíčku, respektive takovou malou pozvánku právě do toho nočního country jamu od 23 hodin. Bude to písnička, kterou zaspívá Brad Paisley, jedna z velkých hvězd současné country hudby, který mimochodem v těchto dnech vydal nový single, což je předzvěst nového alba. Ale píseň, kterou jsem vybral, tak ta je velmi příznačná. Jmenuje se This is Country Music, tedy tohle je country hudba. A v té písni on se vlastně vyznává ke spoustě těch z lásky, ke spoustě těch krásných písní, které country hudba má. A jak on říkal, country hudba je celý můj život a vždycky jsem toužil napsat nějakou píseň, kde bych o tom lidem mohl zaspívat. A je to opravdu krásná skladba, kterou dodnes hraje, přestože už vznikla před mnoha lety na svých koncertech a má k tomu vždycky nádhernou projekci. Za ním na plátně běží obrázky těch slavných country zpěváků, o kterých zpívá. No, musím říct, že pokaždé, když to na tom koncertě vidím, tak se mi slzy derou do očí, protože je to velmi dojemné, s jakou úctou a pokorou vzpomíná na tyhle ty country bardy. Tak pro všechny z vás, kteří máte rádi Brada Paisleyho, aby byl ten páteční večer ještě o něco hezčí. Petr Kocman vám přeje hezký večer. This is country music.

Právě dnes, tedy 22. května, se narodil člověk, kterého zná doslova celý svět. Byl to jeden z nejvlivnějších umělců 20. století rozhodně. A sice Charles Aznavour, což byl francouzský šanzonier arménského původu. Ale krom toho to byl také nutno doplnit vynikající textař, herec, ale také vlastně diplomat a podnikatel. Mladý Charles se na tu svoji divadelní a hudební dráhu připravoval v divadelních a baletních kurzech. No a první začátky své profesionální kariéry prodělal neúspěšně s pianistou Pierrem Rochem a intenzivně pracoval také pro Edith Piaf, to málo kdo ví, které psal písňové texty a dokonce i celé písničky, a ta mu právě v roce 1945 velice pomohla k prvnímu americkému a kanadskému turné. No a roku 1950 se Charles definitivně osamostatil. Nejprve působil jako textař a písničkář, psal pro jiné v tehdejší době známější zpěváky a šanzoniéry, no a teprve později začal zpívat sám, čili podobný osud, jako měl třeba Willie Nelson, Kris Kristofferson a mnozí další známí zpěváci. No a ten jeho charakteristický hlas má své takové to typické chraplavé zabarvení a to je způsobeno takzvanou nedomykavostí hlasivek a na to si posluchači a kritika tedy dost dlouho zvykali podle toho, co jsem četl v těch dobových análech. No a později se také proslavil právě i jako filmový herec, ale byl také velmi úspěšným podnikatelem a vlastnil velké hudební vydavatelství a dokonce koncertní agenturu. No a Charles Aznavour je často označován za jakéhosi francouzského Franka Sinatru. Často zpíval o lásce, no a psal muzikály a napsal kolem 1000 písniček a natočil kolem 100 desek a objevil se dokonce asi v 60 filmech. A těch rolí opravdu je velká spousta. On zpíval v mnoha jazycích, samozřejmě když pominu francouzštinu, angličtinu, tak zpíval také italsky, španělsky, dokonce německy, také rusky, pochopitelně arménsky a portugalsky, což mu nakonec pomohlo dostat se až na jednu z nejslavnějších scén světa, slavnou New Yorkskou Carnegie Hall a na další, řekněme, přední špičkové scény po celém světě. Mimochodem v Carnegie Hall, samozřejmě to dobře víte, zpíval i náš Karel Gott a jak i on vzpomínal, Karel tehdy na to, tak říkal, no je to zvláštní pocit vystoupit na stejné jeviště třeba jako Charles Aznavour. Tak Karlovi jsem to moc přál, že se mu tohle to povedlo. No já bych teďka na Charlesa Aznavoura zaspomínal písničkou, která si myslím, že je s ním nejvíce spojena. U nás ji shodou okolností naspíval také právě Karel Gott a mám ji v různých verzích, třeba od Willieho Nelsona a od dalších countryových bardů, ale pojďme si teď poslechnout ten nádherný originál. Takže zpívá dnešní oslavenec Charles Aznavour, který se mimochodem dožil krásného a požehnaného věku 94 let.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Dneska se můj syn vracel ze školy v přírodě a jak jsem tak na něj před školou čekal, než přijedou, tak jsem vzpomínal na má školní léta a také si vzpomínám, jak zejména tedy na prvním, ale samozřejmě i druhém stupni jsem těžce nesl ty pátky, jak to neubíhalo, jak už jsem se těšil, až to skončí a pojedeme na chatu za kamošema a budeme hrát na kytaru na chatě a uvědomil jsem si, že vlastně nejsem sám, kdo to takhle těžce snášel. Já vám teď přečtu z knížky Marka Ebena, jak on to měl s těmi pátky. Ten zápis je z 25. září roku 2019 a Marek píše: páteční vyučování. To mi vždycky přišlo nekonečné. Já už byl ten víkend na dosah ruky, ale musela se ještě přežít matika, ruština a zeměpis. Člověk by udělal nevím co, aby se mohlo ulejt. Vlastně si nejsem jistý, jestli se vůbec ještě dnes používá to slovo ulejt. Moc hezký a trefný výraz. No, prostě ulejt se z páteční školy, to bylo terno. Jiná věc ovšem byla, jak to udělat. Fungovala návštěva lékaře, ale k tomu se zase nikomu dobrovolně nechtělo. Lepší bylo předstírat lehké nachlazení, ale to většinou neprošlo doma, protože rodiče byli taky rádi, když děti vypadly z baráku a šli se učit. Ale to, co by mě nikdy nenapadlo, byla manifestace. Že bych mohl jít v pátek manifestovat, jako dnes chodí děcka s tou slečnou Grétou proti emisím. Ne, že by se za mého mládí nebylo za co manifestovat. My měli emise, že se o tom dnešním dětem ani nezdá. Takové parádní emise to byly. Bydlel jsem na Smíchově, hned za rohem na Arbesáku byla tiskárna Svoboda. Z té trčel takový macan komín a z toho od božího rána valil hustý černý dým. A kdyby to nestačilo, o pět bloků dál byla vagonka Tatra, dřívejší Ringhoferovy závody. A tam bylo těch komínů aspoň pět a všechny čadili jak o život. My jsme jako rodina taky nezůstávali pozadu. V každém pokoji byla kamna, topilo se uhlím, dělali to tak všechny partaje v baráku a nepamatuju si, že by byl v komíně katalyzátor. Za to si vzpomínám, jak jsem se jednou rozhodl, že bych mohl vylézt vikýřem na půdu na střechu a opalovat se tam. Byl krásný sluneční den, tak jsem se namazal krémem proti slunku, vylezl jsem na střechu, zafoukal vítr a v tu chvíli jsem vypadal jako sezamový rohlík, jak se na mě všechna ta špína nalepila. Takže bych už tehdy měl plné právo manifestovat, ale vím, jak by to dopadlo. Rodiče by nás seřezali, že bychom měli zadky do zelena a oni by měli klid. A ty zelené zadky a ten klid, to by byl jediný Greenpeace, co jsme tehdy mohli čekat. Přeju to dnešním dětem, že můžou jít na manifestaci a mají to jako omluvené hodiny. Když jsem byl v jejich věku, já bych manifestoval, až bych brečel. Zvlášť v pátek.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Na závěr hodiny bych moc rád popřál k dnešnímu svátku všem Emilům a dlouho jsem přemýšlel, jakou písní bych Emilům udělala radost a aby ten svátek řádně oslavili a omlouvám se, nenapadlo mi nic jiného, než že použiju takové torzo písně z filmu Jak svět přichází o básníky z roku 1982, což je film, který vznikl pod režisérskou taktovkou Dušana Kleina podle scénáře Ladislava Pecháčka. A jestli se vzpomínáte, tak skvělý herec Oldřich Navrátil tam stvárnil opravdu nezapomenutelnou roli Emila Nádeníčka, který přebral vlastně Štěpánkovi to jeho děvče, tu jeho borůvku. Tak víte co, pojďme Emilům dnešnímu svátku popřát právě touhletou písní, která se mezi lidem vžila pod názvem Kukadla jak zrcadla. Těším se na vás po 22. hodině.

22 hodin 11 minut posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. A vy si zcela evidentně páteční vysílání užíváte, soudě podle toho, že mi do studia přichází od vás posluchačů spousta krásných SMSek nebo e-mailů, píšete mi i na mé sociální sítě, na Facebook, na Instagram, jak si medíte s písněmi, což mě samozřejmě velice těší a my všichni na Country Rádiu z toho máme velikou radost. A tak mě tak napadlo, že bychom si mohli udělat tuto hodinku v uvozovkách takzvaně country je všechno, co se vám líbí. Takže několika vám, bohužel ne tedy všem, což bych rád, ale není to technicky možné, tak několika z vás vyplním písňové přání. Tak pojďme se domluvit, že po té následující písni budete moci volat do studia a když se dovoláte ve správnou chvíli, tak já vám rád splním vaše písňové přání. Než se tak tedy stane, tak teďka vyplním jedno přání psané, protože je to píseň,

protože jsme, jak ty říkáš, sračky a kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili. V srdcích plno nepokoje,

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Chceš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

0: Tak, milí posluchači, jak jsem sliboval, tak budu teďka vyřizovat vaše písňová přání. A zvedám první telefon. Halo, halo, Petr, Country Radio, krásný páteční večer, kdo tam?
1: Ano, už jdu vypnout rádio.
0: To uděláte tak. Dobře, abychom se hezky slyšeli. Přeji vám dobrý večer.
1: Ano, určitě.
0: Tak jakou písní vám udělám radost?
1: Tak jsem Lída a prosila bych Kamelot.
0: Ano.
1: Já zas jak dřív.
0: Dobře,
1: jdeme na Vůček.
0: Ano, já zase jak dřív, už to hledám ve stroji.
1: A to proto, že to málo kdy hrajete a konkrétně vy to teda nehrajete vůbec.
0: No, abych vám to vysvětlil, tak ty písně, které slyšíte, výjima mé hodinky autorských písní, country, všechno, co se mi líbí, tak ty ostatní písně vybírá dramaturg Rádia Bez Junior.
1: Ano, to už jste vysvětloval mi několikrát.
0: Ano, tak v tom případě už se o tom nemusíme bavit, protože jsem vám to říkal a s písničkou vám samozřejmě udělám radost. Kamelot, já zas jak dřív, přeju vám hezký večer.
1: Vám tež, naschledanou. Yeah.

0: Tak panečku, to byl velký hlas, velký hlas. Radek Bůček, Radek Michal zvaný Bůček samozřejmě. Vzpomínka na krásnou dobu Kamelotu a také pozdrav Romanovi Horkému, který se teďka zotavuje vlastně z nějakých zdravotních peripetí, tak Romana moc zdravíme. Ale já už v tuto chvíli vítám ve večerní vysílání Country Radio a dalšího posluchače. Halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam?
1: To jsem překvapen, že jsem se dovolal.
0: Ano, dobrý večer přeju. Tak, jakou píseň budeme hrát, aby váš večer byl ještě hezčí a lepší?
1: Jakou píseň? Ano. No tak, kdyby byl originál písně, která zazněla, nejradši mám z úterka v tandemu píseň Trávu z Tennessee a jeho originál, jestli by šlo.
0: Ano. To je Dolly Parton, takže se podívám, určitě tady bude Dolly Parton, najdu, už to hledám. K té písně máte asi nějaký přímo vztah, předpokládám.
1: Tyhle dvě písně, tenhle duet v úterku v tandemu mám úplně nejradši.
0: Ano, tak už hledám Dolly Parton, ano, mám to tady, My Tennessee Mountain Home. Tak jo, tak dávám a vzpomínka na Dolly Parton. Já si mimochodem pamatuju, že tahle ta deska dokonce na kraji 90. let vyšla i u nás. A vzpomínám se, když jsem si jako teenager přinesl z obchodu domů a hned jsem si ji strčil do stroje a byl jsem naprosto nadšen. Takže sdílím a mám pro vás speciální živou verzi. Tak si ji užijte a přeju hezký páteční večer. Naslyšenou.
1: Hezký večer vám i posluchačům. Naschle.

0: Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. No a já vítám ve večerním vysílání Country Radio dalšího posluchače. Halo, halo, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: No, tady Jarda z Hradce.
0: Jardo, dobrý večer, zdravím do Hradce. Tak jakou píseň zahraju?
1: Moment, která... dávám radio níž.
0: Ano. Tak, no. Snad už se uslyšíme lépe, tak. Jaká píseň vám udělá hezčí pátek, ano.
1: Já bych připřál písničku, protože jsem dělal kdysi převorubce.
0: Ano.
1: A nespomenu si na ten název celé písničky, jak si Michal prstem horké kafe, chodil po zimě.
0: Aha, aha. A kdo
1: a
0: to jak zpíval?
1: Jak se odprchoval, tak zemřel.
0: Tak to mě nic neříká, teda kdo to zpíval, aspoň teda interpreta, aby bylo dobrý dohledat.
1: Já nevím, já jsem to na radio slyšel, myslím, dvakrát, třikrát.
0: Aha.
1: Jo, a nespomenu si na název.
0: Tak to teda vůbec, aby pravdu řekl, netuším. To mě vůbec nic neříká. Dřevo vůbec...
1: Nějaký, já nevím, já opravdu... Bylo to na radio, protože já poslouchal radio už přes 20 let, jo, jako...
0: Ano, ano.
1: A...
0: No, tohle to mi tedy nic neříká, to bych musel někde vypátrat, kdybyste aspoň věděl jméno interpreta, nebo konkrétní nějaká slova, že no. By se dalo někde vyhledat v éteru, ale takhle bohužel to vám asi nepomůžu. Můžu navrhnout alternativu. Dívám se, že tady je třeba krásná písnička od Ivana Mládka Dřevorubecké závory, nebo od Samsona Zmrzlý dřevorubec.
1: Tak jo,
0: to by mohlo být.
1: To znám, ale právě mě tady vzala ta písnička, že žije to s manželkou a míchá si horké kafe prstem, dřevo chodí štípat v zimě bos a jak se osprchoval, tak zemřel.
0: Ano, no určitě jo, to skvělá píseň, ale já se omlouvám takhle, bohužel, protože těch písniček jsou tisíce a bohužel takhle to nepoznávám úplně, tuhle píseň. Tak zkuste ještě vypátrat, co to mohlo být za interpreta. To mě jedině napadá a klidně zavolejte nebo napište do studia znovu a píseň dohledám. Já vám teda teďka pustím aspoň zatím od Samsona a jeho party toho Zmrzlýho dřevorubce, jo? A klidně napište nebo zavolejte. Tak hezký večer, přeju, naslyšenou.
1: Taky přeju, dobrý večer, naschle.

sedla a že prej jsem její typ. Řekla, já dřevaře na dálku poznám, takovej býval můj muž. Jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok. Když vousy mu přerostly přes tvář, tak je vokousal a

si žebra a v zádech na trh sval. Já vařila, jsem mu moc ráda, byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sešral klidně stoh. Nevěděl, co je to zima,

to tenkrát mrzlo tak mocně, že k noci přimrz den. Můj milý se poprvé umyl a potom vyšel ven. Už nikdy se nevrátil zpátky, změnil se v čistý led.

0: sedím a čekám, až zjeví se muž, co jako ty kafe zamíchá palcem a o jazyk nabrousí nůž.
1: No tak jste to, milí posluchači, sami slyšeli. Aniž bych to tušil, tak jsem se trefil a mám pocit, že to byla přesně ta píseň, kterou si posluchač přál. Tak to mám radost a já už teď vítám dalšího volajícího. Dobrý večer, Petre, Country Radio, kdo tam?
2: Dobrý večer, Petře, Přemek, ahoj.
1: Dobrý večer, Přemku.
2: Chtěl jsem jenom připomenout, že to, co tam paní tehdy, ona se s těma písničkama říkala, že už dlouho se nehráli.
1: Ano.
2: Tak nemá pravdu, já jsem to slyšel během 14 dnů třikrát a jsem rád.
1: No tak vidíte to, tak.
2: Ale co bych, jako já rád si přál,
1: ano,
2: že se dlouho nehráli, to je druhý zákon od Mirka Hofmana.
1: Ano, druhý zákon, tak podívám se
2: to,
1: na to.
2: To je nádhera.
1: Je to tady, no tak.
2: To je nádhera jako všechny písničky od něj.
1: Ano, Mirek to je prostě klasik české country.
2: To byl klasik, ano.
1: Člověk, na kterého se nedá zapomenout, mám to velké štěstí, že jsem se s ním přátelil a bylo to opravdu veliká radost.
2: A tak já od něj mám to 4 album.
1: Tak jo. Tak jdeme si poslechnout Mirka Hofmana a pošleme mu pozdrav. Mějte se hezky.
2: Hezký večer.
1: Děkuju vám taky, naslyšenou.
3: Poprvé jsem viděl toho neznámého frajera

uzdravit Dávinče z drobku a vešel dovnitř. Za chvíli byl zpátky. Krvavaky napěchovaný dolarama přehodil koně přes hřbet a než jsem si stačil uvědomit, u kterého boku mám svýho Remingtona, zůstal koněm jen oblak zvířený oprach. V té době bylo před bankou

Po druhý jsem viděl toho frajera na tom samém místě o hodinu později. Vjel znovu do Silvertownu krátce potom, co se ze severního konce města ozvala divoká střelba. Sledoval jsem ho, jak se pohupuje na hřbetě Vraníka, dokud nedojel před banku. Tentokrát nikam nespěchal.

0: To byla vzpomínka na Mirka Hofmana a já ještě vyplním, myslím si, že taková dvě přání určitě. Já jsem opravdu moc rád, že jsem se trefil posluchači do písně s tím Samsonem, to jsem měl takovou radost, jak jsem to začal poslouchat, že tam míchá to kafe, tak jsem si říkal, to by mohla být ona. Tak stejně i tahle ta vzpomínka na Mirka Hofmana byla krásná, ale já už mám dalšího volajícího. Petr Country Radio, dobrý večer, halo, halo. Aha, tak to asi vypadlo, tak zkuste znovu zavolat. Tak, halo, halo, Petr Country Radio, kdo tam?
1: Ahoj, tady Hopi.
0: Aha, dobrý večer, špatně teda slyším, jestli by to šlo třeba nějak blíž k telefonu, nebo nevím, odkud voláte.
1: Ahoj, tady Hopi, volám z údolí Pavlovického.
0: Ano.
1: Díky, kamaráde, mohl bys nám zahrát od Romana Horkého, od Kamelotu, Kákej Danyho?
0: Dany, tak jdu to hledat.
1: Pan Horký, Kameloti.
0: Ano, ano, hledám to. Tak, ježiš, tady jich je těch písní, tak teď ji musím akorát najít.
1: Ale tak, já ti to ušetřím, jo, mockrát budu vděčný za jakýkoliv Kameloty.
0: No, mně stačí přesný název a bude to.
1: Dany.
0: Opravdu se to jmenuje Dany, jo, takhle, ano, dobře.
1: Je to od Romana Horkýho Kameloti, Kamelot.
0: To je mi jasný, ale hledám to tady, ale od Kamelotu mi to Danyho nenachází, teda to je zvláštní. Nemůže se to jmenovat tak nějak jinak?
1: Jen tak pro všechny kamarády, pro Šárku, pro Hofiho, pro celý údolí Pavlovický.
0: Určitě zahraju rád, ale Danyho jsem opravdu tady nenašel. S tímhletím názvem tady nic od Kamelotu nemám, to mě teda mrzí, ale... Najdu teda nějakou jinou, je jich tady spousta, to je těžký, od Kamelotu jsou všechny tak krásný, kterou vybrat.
1: No. Kdyby si našel pro nás sám a udělal nám radost.
0: No tak jo, tak já nějakou najdu, zabodnu tady prst, hele, zabodnu prst a zkusím najít nějakou, samozřejmě ne takovou tu úplně hodně hranou, ale hledám tady jsou krásný, Pálava je krásná, víš co já mám? Víš, co mám rád já za písničku teda, abych pravdu řekl, od Kamelotu mám rád samozřejmě všechny, ale jedna je teda pro mě extra, to je Objímání stromu. Tak pokud to nebude vadit, tak Objímání stromu a zaspomínáme i na
1: Vabyho.
0: Tak jo, zdravím vás tam všechny a přeju vám hezký večer, ahoj.
1: Dobrou noc, ahoj.
0: Dobrou noc, ahoj.

0: Tak a mám před sebou posledního volajícího dnes. Dobrý večer z Country Rádia, tady Petr, kdo tam? Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Dobrý večer, Jirko. Tak jakou písní vám udělám radost? Jste úplně poslední dneska.
1: Já bych velikou radost bych měl. Úplně jsem se, vůbec jsem nečekal, že se dovolám. Tak když je to Country Rádio, tak Michal Tučný rozhodně.
0: Ano.
1: A jak můžete žít bez koní?
0: To je ale skvělá volba. Výborně.
1: Já si myslím, že...
0: Já si myslím, že jo, tak. Mám tady dokonce dvě verze. Jedna je ta delší, ta originál, což je teda hezčí. Tak tu bych,
1: no,
0: teda,
1: jasně,
0: to bych
1: tu
0: doporučil.
1: Delší, tam, tu hezčí.
0: Tam je totiž tam. I to krásný solo na konci dlouhý a ta dlouhá předehra. A to já mám rád. No tak jo? Tak,
1: já si myslím, že to bude nádherný konec dnešního večera.
0: Je to krásný. Tak vám přeju krásný páteční večer a budu se těšit někdy na slyšenou. Mějte
1: já
0: se
1: taky.
0: Hezky.
1: Mějte se. Ahoj. Naschle.
0: Tak, milí posluchači, to bylo dnešní poslední písňové přání. Určitě si to zase co nevědět zopakujeme, protože rád vám vaše přání samozřejmě vyplním. Pokud možno, tak samozřejmě dobré vždycky zadávat přesný název, aby nedošlo k tomu, co před chvílí, že jsem se snažil vypátrat, dopátrat podle jednotlivých slov, ale dobře to dopadlo, aniž bych tušil, tak jsem se trefil. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný víkend, ať si ho užijete ve zdraví, v klidu a budu se na vás těšit samozřejmě v pondělí od 20 hodin, hodince country, všechno, co se mi líbí. Mějte se hezky. Ahoj.

23 hodin. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

duši, kdy život patří katům, katům dým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, kdy život patří katům.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.
2: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem,

V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu.
do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balón navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album jménem Republiky, které nahrál Ivo Jahelka.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl. Kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

lež, každý za pravdu svou. Už vytéká krev jako červená tuš, jen v ruce má vás. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští. Ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Kdy pravdy je lži, to při sobě leží,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: teďka měli taky ano. upozornit, že jsme kvůli
1: regulárnosti
0: jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech,
2: Ringo.
0: A to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
0: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní v Československu zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
3: Tak, já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toastovat. Začneme toastovat, ne, nebudeme to prodlužovat.
2: My jsme toastéři a oni jsou toastadla.
4: Je na to divný?
3: Tady držím toast.
5: Chtěl jsi říct test, ne?
3: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připraveni, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV.
2: My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl.
0: Správná odpověď je?
3: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
3: Správná odpověď je za C.
2: Celou větu.
3: Odkolek byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
3: Ivan Vladimírovič.
2: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Pasmaš. Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
3: Svátek Jana Křtitele.
2: Ano, svátek Jana Křtitele, ale někdy dojde k omylu.
0: Co je to obchod na korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
2: Však jim taky nestaví.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
3: Metoděj.
2: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prý narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo, a horníci křičeli: vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot, tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop, a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.